mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: Už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
5: No, tak jo.
4: Budu tě čekat v 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahanej.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
7: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
7: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
6: Kruci ta válí.
8: Tak za prvé.
6: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
9: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
8: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
8: Ale neříkám jí Beruško, říkám jí Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
8: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám stát vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tá tě obdivuje, co?
8: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ručník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhleté, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. Jste to měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města, vyvolán ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04. Stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfra dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady doma myslím, že vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: A v tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapitán.

0: to vás pěníme cibulku.
1: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň vyjedná sušenko.
0: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
1: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
0: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte.
1: Jdu do hospody, mám hlad a dám si busty s cibulí.
2: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
3: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
2: Já jsem... Takže párky, jo?
3: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku Patriku. Ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
2: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu,
4: no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokradl. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě, tohle. Já jsem sociál, tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, a si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlířka, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat. Tu zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: V pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No ovšem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Kryštof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte, no stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Náchodská nemocnice začala používat robotický operační systém. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v lize z Plzní. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří jim EET vrátili s výhradami.
2: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
3: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
2: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
4: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
2: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Oblastní nemocnice v Náchodě má robotický operační systém. Vyšel na 40 milionů korun. Přístroj pomáhá lékařům při zákrocích. Pro pacienty to znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci.
5: S pomocí robotického systému se v Náchodské nemocnici postupně učí operovat několik lékařských týmů, kromě chirurgů také urologové a gynekologové. Zatím za dohledu lékaře z nemocnice v Polsku, která robotický systém už běžně používá. Přístroj má 4 ramena, jedno drží kameru a dalšími 3 lékaři samotnou operaci provádí. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Mezinárodní agentura pro atomovou energii nahlásila Radě bezpečnosti OSN poprvé za 20 let, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Našli stopy uranu na různých místech Íránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevily. Údajně by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jaderný program je čistě mírový. Atomovou bombu vyvinout nechce.
6: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové drží v této sezóně šance ligy domácí neporazitelnost. S Viktorií Plzeň remizovali v dohrávce pátého kola 0-0. Hradec Králové zatím patří mezi týmy, které dali nejméně branek. Východu Češi jich mají 6. Proti Plzni si vypracovali několik šancí, říká trenér David Horejš.
7: Líbí nám tam větší taková ta touha po tom zakončení. Mám rád jako slovo kvalita, ale prostě to řešení, aby ty hráči na sebe vzali tu zodpovědnost. Tam jsou věci, jo, že my místo toho, aby jsme tohleto sehráli a prostě vyřešili, tak střílíme z 25 metrů, jo, ukvapeně. Takže to jsou takové věci, které určitě potřebujeme zlepšit a dotáhnout a pak budeme zvládat tyhle ty zápasy a budeme ty branky dávat.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělé přeháněky, hlavně na horách. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A dnes je čtvrtek, 10. září, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, Radek Půlkrábek, taky Jakub Schmidt od mikrofonu, pěkně zdraví. Blahopřejeme Irmám k jejich dnešnímu svátku a přejeme taky hezké vstávání vám všem, kteří jste už takhle brzy po ránu na příjmu. Za chviličku to bude jedno lékařské téma, už jste se někdy pokoušeli sehnat lékaře, ale bohužel bez úspěchu, tak v tom nejspíš nejste sami, protože problém bohužel s nedostatkem ambulantních specialistů je v některých oblastech. táborech, už v podstatě v celém Česku, v celé zemi. No a my toto téma probereme za chvíli v první reportáži našeho dnešního ranního vysílání, tak si určitě nenechte ujít a poslechněte si Dobré ráno i s písničkami, které pro vás máme. A jako první tady bude Petr Nať. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde nám zpívala teď samozřejmě Jana Kratochvílová. No a míříme na první reportáž, kterou jsem slíbil a avizoval a která nám přinese jedno medicínské téma. Alergologie, oční lékařství nebo dětská psychiatrie, tak to jsou jenom některé z oborů, ve kterých v Česku bohužel chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jenom v okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně tedy Prahy. No a problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba i diabetologové.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád. Že jo?
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 tisíc korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 tisíc korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno, přejeme i teď 18 minut po páté, čtvrtek 10. září, svátek má Irma, jak už jsme říkali, narozeniny dnes oslaví třeba herec, režisér a scenarista Ondřej Pavelka, bude mu na 70 let, taky herečka Kateřina Kajra Hrachovcová má narozeniny 52. a spisovatel a režisér s jedinečným unikátním smíchem Patrik Hartl taky slaví dnes a je mu rovných 50 let, takže blahopřejeme všem dnešním oslavencům.
1: Počasí.
0: Nejdřív ranní teploty, protože po přechodu té studené fronty se nám ochladilo, zatímco včera třeba v Hradci Králové bylo teď ráno kolem 19 stupňů Celsia nebo i nad 20 lehce, tak teď je v Hradci Králové 12 stupňů jenom, v Trutnově 9, v Jíčíně 11, totéž v Rychnově i v Náchodě tam také 11 stupňů Celsia. No a co nás čeká během dne? Polojasná až oblačná obloha, dopoledne ojedinělé přehánky, hlavně na horách budou a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni maximálně na horách, pak zaznamenáme teplotu jen kolem 12 stupňů. Biozátěž, už se na ní taky dívám, a ta bude dnes na jedničce. Takže nás čeká mírná zátěž. Přejeme ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání a příjemný čtvrtek 10. září.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Lucie Vondráčková, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A za 6 minut už bude 17:30, ještě nám zaspívá Robbie Williams, než to budou další zprávy právě o Půl sladkém, půl krápkém. A taky Josef Černý nám zase něco vysvětlí, pomůže, poradí v oblasti spotřebitelské studio.hradec@rozhlas.cz. Připomínám adresu, kdybyste se ho potřebovali taky na cokoliv zeptat. No a dneska to bude nakupování v e-shopech, které patří k českým tématům spotřebitelského servisu, velmi častým tématům. Dnes se ptáte na nekompletní zásilku. Takže Josef Černý má slovo.
1: Paní Líba si objednala z e-shopu celkem 10 položek, které zaplatila a do objednávky uvedla, že požaduje dodání pouze kompletní zásilky. Prodejce však poslal z celkového počtu pouze 4 položky. Na urgence nereaguje, telefony nebere. Paní posluchačko, pokud se prodejce chová tak, jak popisujete, pravděpodobně nebude příliš solidní. V takovém případě bych doporučoval místo urgenci od smlouvy odstoupit, dodané zboží vrátit a pokud jste platila kartou, požádejte banku o takzvaný chargeback, tedy zpětnou platbu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: O čem se mluví?
1: Nový kampus Univerzity Karlovy za zhruba 7 miliard korun u fakultní nemocnice otevírá novou kapitolu vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Lékařská a farmaceutická fakulta získávají moderní zázemí pro výuku, vědu i praxi. Nevzniknou ale společným zázemím dvou fakult třecí plochy. Co bude se starými budovami? A bude mít tato změna širší dopad i na veřejnost a pacienty? Hostem bude profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
0: Český rozhlas Hradec Králové, O čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Odpůrci stavby větrných elektráren v Úpici požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad to odevzdali petici. Víc ve zprávách v 6. Město Kostelec nad Orlicí pořídilo nový užitkový elektromobil. Využívat ho budou technické služby. Vůz stál téměř 760 tisíc korun. Na jeho pořízení město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Poslanci dnes projednají ve druhém čtení návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby ceny příští rok zůstaly na letošní úrovni. V Paříži končí mezinárodní vesmírný summit. Tématem diskuzí je například nastavení pravidel kosmické spolupráce nebo vývoj evropského satelitního systému IRIS. Fotbalisté Hradce Králové udržují v této ligové sezóně domácí neporazitelnost. S Viktorií Plzeň remizovali v dohrávce pátého kola 0-0. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov-Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Marta Kubišová teď dospívala na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme tu s dnešními novinami.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: A začneme krkonošským deníkem s datem 10.9. Zlatá Šárka, trutnovská lukostřelkyně, ovládla v Indii hned 3 závody. 3 starty, 3 zlaté medaile. Trutnovská paralukostřelkyně Šárka Pultar-Musilová zazářila ve finálovém programu světové paraserie v Indii, v indickém Ahmedabadu. Zlato získala v individuálním závodě ženských dvojic i mixu. Ještě před 2 lety se jí přitom přezdívalo Stříbrná Šárka. Z paralympiády v Paříži si totiž přivezla 2 stříbrné medaile, teď ale trutnovská lukostřelkyně ukázala, že její sbírka umí mít i jinou barvu. Česká výprava z Indie odjíždí celkem s 5 zlatými medailemi a 3 z nich má právě na krku Šárka Pultar-Musilová. Takže moc blahopřejeme k tomu senzačnímu úspěchu. O tom píše krkonošský deník, už se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Hluk z dálnice D11 bude zase měřen. Radnice z Hradce Králové dá v městské části Svobodné dvory opět změřit hluk z dálnice D11. Výsledky měření použije pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic a případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Betonové stěny u Svobodných dvorů silničáři vybudovali už v roce 2023, a to přerušovaně po obou stranách dálnice mezi 91. a 96. kilometrem. Stálo to 100 milionů korun. Měření na západním okraji města se uskuteční na 7 místech a bude trvat nepřetržitě celý týden, připomíná Mladá fronta dnes. No a ještě doprava se podíváme. Agrofert už peníze má, Česko ne. Riziko nese státní rozpočet. Evropská komise, jak víte, odmítla Česku proplatit téměř 77 milionů korun z dotací na rozvoj venkova, které firmy z holdingu Agrofert od státu už dostaly. Podle Bruselu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zůstává dál v potenciálním střetu zájmů, přestože letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Dotace nejprve vyplácí Státní zemědělský intervenční fond, teprve potom pošle vyúčtování do Bruselu a požádá o proplacení části peněz. Takhle to funguje. Agrofert tedy čekat nemusí, český stát zatím ano. Podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 5 v dnešním Právu, tak si o tom přečtěte, ať to celé taky pochopíte. No a my vám dál přejeme dobré ráno, za hodinu se do novin na další témata samozřejmě podíváme opět společně. Takže Český rozhlas Hradec Králové dál poslouchejte, teď za 4 minuty už bude 6:15. Máme pro vás další muziku a pak si připomeneme, jaké nás venku čeká dnes ve čtvrtek 10. září počasí.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, 6:15 právě teď. No a pozveme k poslechu dnes po 8:30, kdy budeme mít samozřejmě hosta. Dneska budeme lovit a představíme vám lovce bouřek Štěpána Laušmana z Miletína, který je dokonce členem Asociace pro výzkum bouří v České republice. Lovci bouřek se předhánějí, kdo vyfotí zajímavější mrak nebo větší blesk. Tornádo je pak natolik vzácný jev, že většině z nich se může o jeho zachycení jenom zdát. No a jaké bylo na takové jevy bohaté to letošní léto, tak na to se Štěpána Laušmana po 8:30 určitě taky zeptáme. Poslechněte si, dobré ráno.
1: Počasí.
0: Po přechodu studené fronty se nám ochladilo, takže v Hradci Králové máme jenom 12 stupňů Celsia, teď ráno v Trutnově jenom 9, v Jičíně 11, totéž v Rychnově nad Kněžnou taky 11 stupňů Celsia, i v Náchodě kolem 11 stupňů teď aktuálně, takže to ráno je chladné. No a den bude polojasný až oblačný, odpoledne ojediněle čekáme přehánky, hlavně na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. A biozátěž, ta bude dnes na stupni číslo 1, takže nás čeká dnes mírná zátěž. Do půl hodiny jenom připomínám, jako vždycky budeme mít novou aktualizovanou předpověď počasí, kterou nám pošlou meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, takže to odhaduji opět na čas kolem 6:45, že vám tedy řekneme tu aktuální novou předpověď počasí, kterou budeme mít. No a samozřejmě i dnes budeme s meteorology taky mluvit a to bude kolem 8:45, tam se podíváme určitě i na zbytek celého tohoto týdne, to znamená i na to, jaký bude víkend. Tak nás poslouchejte, vstávejte s námi a vám všem stále dobré ráno.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: teď ještě zamíříme za dětmi s otázkou dnešního rána. Mezi nejméně oblíbené školní předměty podle průzkumu patří český jazyk a matematika. No a jestli vědí děti ve školce, to znamená předškoláci, co je ta matematika, tak na to se tam byla zeptat Tereska Beránková.
1: Víte, co to je matematika?
2: To se učí ve škole děti.
1: A ty už půjdeš do školy?
2: Za rok.
1: A těšíš se?
2: Jo.
1: A co ty si myslíš, že je matematika?
2: Že se děti ve škole učej.
1: A co se to učej?
2: Matematiku plus minus.
1: Ty víš, co je matematika?
3: Matematika je, že se učíš ve škole a děláš tam různé věci a naučíš se u toho něco.
1: A co se u toho naučíš?
3: Nějaký, kolik je plus, třeba 2 plus 2.
1: A to je kolik?
3: 4.
1: Víte, co to je sčítání?
3: 2 plus 2.
2: Když dá 2 čísla dohromady.
1: A víte, co to je odčítání?
4: Že se nějaký čísla dávají k sobě. Že se čísla dávají od sebe.
1: A víš, jaký čísla?
4: 5 minus 2.
1: A víš, co to je odčítání?
4: Že se čísla odečtou a dávají se od sebe.
1: Vy už se těšíte do školy?
4: Jo.
1: A co budeš ve škole dělat? Těšíš se do školy?
4: Jo.
1: A budeš tam mít kamarády?
4: Jo.
2: Já se těším do školy na kamarádky.
5: Já se těším na matikatu. Matematika.
3: Že tam se budeš různě učit a budeš tam hrát různé hry.
1: Ty se tam těšíš?
3: Jo.
6: A takhle to vidíme my.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Část obyvatel Úpice protestuje proti možné stavbě větrných elektráren. Agresivita řidičů vůči policistům roste. Fotbalisté Hradce Králové drží v šancelize domácí neporazitelnost. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Odpůrci stavby větrných elektráren v Úpici požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s víc než tisícovkou podpisů. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici 30 dní. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
2: Co jste byl?
3: Hej! Hej tu druhou zadára! Dělej!
2: Já jsem dostal na oko.
4: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
5: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
4: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
4: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let. Turisté by si měli zajistit odpadky a vyhýbat se hustému křoví.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové remizovali v dohrávce pátého kola šance ligy z Plzní 0-0. Větší šance rozhodnout měli domácí Východočeši. Hradecký kapitán Vladimír Darida trefil břevno. 36-letý záložník byl v minulé sezóně s 11 góly nejlepším střelcem týmu. Doufá, že na tuto bilanci naváže i v aktuálním ročníku. Zatím se trefil jednou.
7: Asi se ode mě ty góly očekává, já sám od sebe taky očekávám po té loňské sezóně, by jsem chtěl, aby těch gólů bylo víc. Já věřím, že pokud budeme předvádět takovýhle výkony, budeme hrát ofenzivní fotbal, já se do těch střelbů dostávat a že zase tam ty góly začnou padat dál.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Teploty na východě Čech 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je čtvrtek 10. září, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové i teď 4 minuty po 6. tedy nejenom Radek Pulchrábek ze zpráv, ale taky Jakub Schmidt vás zdraví od mikrofonu, přejeme dobré ráno a ať se vám celý den vydaří. Za chviličku nás čeká další díl řidičské abecedy. Připomínám, že až do konce září vám každý den, každé ráno radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve které my jako řidiči často chybujeme. No a dneska si konkrétně povíme, co nám hrozí, když na silnici vyjedeme s autem bez platné technické kontroly a nebo dokonce s tím autem způsobíme dopravní nehodu. Takže si poslechněte za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Další písničku jsme si užili. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Hana Zagorová a Petr Rezek se o ní postarali. No a za 4 minuty už bude 6:45. Jestli potřebujete přesný čas, tak jste ho teď dostali od nás Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už pro vás máme taky aktualizovanou novou předpověď počasí pro dnešní den. Ale teď míříme na silnice a máme pro vás další díl naší řidičské abecedy. Až do konce září připomínám vám, každý den, každé ráno v tomto čase nabídneme a nabízíme jednu situaci z provozu, z běžného provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dneska si povíme, co nám hrozí, když na silnici vyjedeme s autem bez platné technické kontroly, anebo s ním dokonce způsobíme nehodu. Slovo dostává i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tak před chviličkou tu byl další díl naší řídické abecedy. Jenom můžu připomenout, že zítra ráno po 6. hodině si povíme v dalším díle, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Tak si poslechněte určitě zítra. Teď je 18 minut po 6. Těm, kteří vstávají, rád připomenu, že má svátek Irma dnes ve čtvrtek 10. září, takže všechno nejlepší, blahopřejeme. No a narozeniny oslaví třeba herečka Kateřina Kajra Hrachovcová, bude jí 52 let a narozeniny dnes má spisovatel a režisér a taky majitel legendárního jedinečného smíchu Patrik Hartl, bude mu 50 let. Tak všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká za studenou frontou ochlazení, jak už jsem říkal, oblačno až polojasno, teď ráno a večer přechodně může být i jasno a teploty. Dnes jenom 17 až 20 stupňů maximálně, na horách 9 až 12 stupňů. V noci bude taky chladno, bude polojasno až oblačno, ráno zítra od jihu postupně zataženo, teploty v noci klesnou na 9 až 6 stupňů. No a zítra, to znamená v pátek, nás čeká velká oblačnost, většinou zataženo, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami taky, a to hlavně ve východě. Chodní polovině kraje. Během odpoledne budou srážky pak ustávat a večer bude ubývat i oblačnost zítra. Teploty zítřejší 17 až 20, takže stejné jako dnes, a na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představím lekce Body and Mind.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Rangers teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, za chvilku Jelen a pak taky ještě Boniem nás čekají. No a po 13. hodině Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát po té 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, řekne vám teď sama.
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří jim EET vrátili s výhradami. Víc ve zprávách v 7. Ocenění firma roku v našem kraji získala společnost Tio z Hořic. Zabývá se vývojem, výrobou a testováním pro automobilový, letecký a kosmický průmysl. Živnostníkem roku je Ellen Konečná z Hronova, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. V Královéhradeckém kraji pokračuje týden pěstounství. Má přiblížit význam náhradní rodinné péče. Program po celém regionu nabízí akce pro pěstouny i pro lidi, kteří uvažují o přijetí dítěte. Letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Oznámil to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Fotbalisté Hradce Králové udržují v této ligové sezóně domácí neporazitelnost. S Viktorií Plzeň remizovali v dohrávce pátého kola 0-0. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vertni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, pokračují tam opravy, počítejte s objížďkou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Noviny pro vás mají dnes taky pozvánky, třeba do Jičína, mám tu jičínský deník. No a festival Jičín město pohádky letos doplní další atraktivní akce. Profesionální hasiči otevřou veřejnosti centrální hasičskou stanici v Jičíně, kde si návštěvníci budou moci zblízka prohlédnout zásahovou techniku, vybavení i místa, kam se běžně nepodívají. Připraven je program pro děti i praktické rady, které mohou jednou zachránit život. No a den otevřených garáží se tedy koná dnes ve čtvrtek 10. a potom zítra v pátek 11. září vždy od 8 hodin do 15 v areálu centrální hasičské stanice v ulici Dělnická 162 v Jičíně. Takže se můžete přijít na tu techniku hasičskou také samozřejmě podívat. To je pozvánka z jičínského deníku. Teď tu mám náchodský deník. 4 útoky vlků na Broumovsku za měsíc. Ochránci radí, jak stáda zabezpečit. 4 útoky vlků na ovce řešili v průběhu první poloviny letních prázdnin ochránci přírody na Broumovsku. Ve všech případech se události odehrály v blízkosti zástavby a na pastvinách, které údajně nebyly dostatečně zabezpečené. Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko proto znovu upozornila chovatele, aby ochranu hospodářských zvířat před vlky nepodceňovali. Pohyb vlků v blízkosti lidských sídel podle ochránců přírody není ničím mimořádným. Vlci při svém pohybu krajinou běžně procházejí i vesnicemi. No a víc už v článku, který jsem teď citoval z dnešního náchodského deníku. Ještě mrkneme na stránky dnešního Práva. Ceny benzínu a nafty dál porostou. České řidiče nečeká příjemné období, ceny pohonných hmot zřejmě dál porostou. Nafta může brzy podražit až o korunu za litr. Včera se totiž ropa na světových trzích poprvé od července dostala na úroveň $100 za barel. Důvodem jsou obnovené útoky Spojených států na Irán, které i nadále výrazně omezují přepravu ropy a ropných produktů Hormuzským průlivem. A podrobnosti na straně číslo 11 v dnešním Právu, kde je k tomu velký článek. Tak se taky samozřejmě můžete podívat.

0: Ráno ještě pár vteřin a bude 6:45. Dobré ráno, ve čtvrtek 10. září. Šťastnou cestu do práce, ať se vám dnes daří, ať se vám povede všechno, co jste si naplánovali. No, za chviličku jsme si naplánovali sport, tak ho taky uslyšíte. Dneska to budou fotbalové informace, protože fotbalisté Hradce Králové chtěli vyhrát i čtvrté domácí ligové utkání v této sezóně, ale zastavilo je neproměňování šancí. Z Plzní remizovali 0-0 a víc tedy za chviličku v dnešním ranním sportu. Dobrého rána.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou přišlo ochlazení, bude oblačno až polojasno, teď ráno a večer přechodně může být i jasná obloha. No a teploty přes den maximálně do 20 stupňů, 17 až 20, to je ten teplotní rozptyl právě dnes očekávaný. Na horách 9 až 12, noc pak bude taky chladná, polojasno až oblačno, zítra ráno od jihu postupně zataženo a teploty v noci klesnou na 9 až 6 stupňů. No a zítra nás pak čeká velká oblačnost, pátek bude většinou zatažený, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně ve východní polovině kraje. Během zítřejšího odpoledne budou srážky ustávat a večer bude ubývat oblačnosti. Teploty zítra stejné jako dnes, tedy maximálně jen do 20 stupňů Celsia. No a víc už si o dnešním počasí řekneme s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Nejenom tedy o tom dnešním, ale taky o tom na příští dny, takže i víkend určitě probereme už, protože se rychle blíží. A to všechno v dobrém ránu, jako vždycky kolem 8:45. Tak vstávejte s námi, dobré ráno.
1: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Tak to byl Marek Lambora samozřejmě a nejenom Marek, ale taky Eva Burešová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď v 6 hodin 49 minut.
1: Sport.
0: Mají ambice útočit ve fotbalové šancelize na nejvyšší místa, zatím jsou ale Hradec Králové a Viktoria Plzeň po 7 kolech na pozicích, které půlí tabulku, a po dohrávce 5. kola si moc nepomohli, remizovali 0-0.
2: Pojďme si říct na rovinu, že co tady bylo pozitivní, tak je bod a nula vzadu. Ale jinak ten zápas nebyl od naší strany dobrý. Strašně moc ztrátových míčů, což jsem jako byl až překvapený, protože to se jako nedělo za celou dobu. Jo, já jsem jako zklamaný z výkonu, určitě zklamaný. Myslím si, že ten tým umí 100% hrát daleko líp, než předvedl.
3: Rozhodně nezářil spokojeností trenér Plzně Radoslav Kováč, který je u týmu něco málo přes 2 týdny, když nahradil odvolaného Martina Hiského. Zatím mu u hráčů Viktorie chybí konzistentnost výkonů.
2: Co mi schází je takový, když to nejde podle plánu a nejde to všechno dobře, tak do toho hrát víc nějaký takovej ten větší drive, takovej ten, být se tam víc rozbít. To je věc, která prostě u některých hráčů ještě trochu chybí a potřebujeme na tom pracovat a řízím to, jak to přesně je.
3: Zatímco Kováč teprve v Plzni poznává hráče a měl by Viktorii podle klubových vizí vrátit mezi nejlepší. Hradecký trenér David Horejš už má zkušeností s kádrem za víc než 2,5 roku hodně a třeba v minulém ročníku dovedl tým ke 4. místu. Teď v létě si v Hradci Králové díky tomu vyzkoušeli kromě ligy i nakonec neúspěšný boj v kvalifikaci evropských pohárů. V nejvyšší soutěži zaujme jejich skóre 6-6. Dostávají tedy málo gólů a patří v tomhle ukazateli mezi nejlepší. Zároveň ale dali skoro nejméně branek v soutěži. Všechny v domácím prostředí, kde tentokrát vyšli na prázdno.
4: Chybí nám tam větší taková ta touha po tom zakončení. Mám rád jako slovo kvalita, ale prostě to řešení, aby ty hráči na sebe vzali tu zodpovědnost, tam jsou věci. Že my místo toho, aby jsme tohleto sehráli a prostě vyřešili, tak střílíme z 25 metrů, jo, ukvapeně. Takže to jsou takové věci, které určitě potřebujeme zlepšit a dotáhnout, a pak budeme zvládat tyhle ty zápasy a budeme ty branky dávat.
3: Říkal David Horejš, který jinak mužstvo pochválil. Rozhodnout mohl nejzkušenější fotbalista Hradce Králové, kapitán Vladimír Darida, který trefil břevno a má na co navazovat. V minulé sezóně se střelecky utrhl, dal v lize 11 gólů a byl nejlepším v týmu. Teď se zatím trefil jednou.
5: Asi se bude mi ty góly očekávat, já sám od sebe taky očekávám po té loňské sezóně, bych chtěl, aby těch gólů bylo víc. Já věřím, že pokud budeme předvádět takovýhle výkony, budeme hrát ofenzivní fotbal, já se do těch střelbů dostávat a že se tam ty góly začnou padat dál.
3: Doufá Vladimír Darida. Z Hradce Králové, Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněmovna potvrdila zavedení EET. Kraj chystá úpravy okolí muzea Sýpka v Orlických horách. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek. Hezké ráno. Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Sněmovna přehlasovala koaličními hlasy Senát, který chtěl návrh upravit. Doporučil mimo jiné vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Poslanec ODS Jan Skopeček to zpochybňuje.
4: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
2: Znovu zavedení EET teď posoudí prezident. Okolí Muzea přírody a řemesel Sýpka v Rokytnici v Orlických horách čeká proměna. Počítá s tím Královéhradecký kraj. Vzniknout tam má prostor pro pořádání akcí. Hejtmanství si nechalo zpracovat architektonickou studii.
5: Návrh počítá s otevřeným parkem východně od muzea, kde by v budoucnu mohly stát stánky při veřejných akcích. Za budovou Sýpky má zase vzniknout poloveřejný prostor s lavičkami, ohništěm a dřevěným pódiem pro menší akce. Studie řeší také odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou nebo problémy s vlhkostí budovy. Očekávané náklady jsou 10 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat o vysokých cenách energií a pohonných hmot a taky o evropském rozpočtu. Irsko předsedá Radě Evropské unie, vede tak jednání.
6: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
7: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
6: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než 2leté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Informoval o tom výkonný výbor svazu. Jakub Kotrba funkci formálně složí koncem září. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přeháňky hlavně na horách. Teploty na východě Čech 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda teď komplikuje provoz na hlavní trase Náchod Trutnov. Pozor v Dolní Radechové. U odbočky na Horní Rybníky se tam srazilo osobní auto s nákladním.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A 4 minuty po 7 pokračuje dnešní Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vás i dnes ve čtvrtek 10. září pěkně zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu. Dobré ráno a hezké vstávání. Za chviličku zamíříme do Vrchlabí v další reportáži. Rekonstrukce parkoviště u kláštera ve Vrchlabí za víc než 50 milionů korun totiž skončí ještě před začátkem zimy. Zároveň na tomto místě skončí taky bezplatné parkování a víc tedy v reportáži Kateřiny Kohoutové. A taky bleskovka nás čeká. Dneska budeme hrát o knížku z nakladatelství Kazda Sklářka z Benátek od autorky bestselleru Dívka s perlou Tracy Chevalier. Takže vám přeju hodně štěstí a jinak ještě jednou dobré ráno, ať se hezky vstává. To je přání od Jakuba Schmidta z Dobrého rána.

0: 7 hodin, 10 minut, dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Míříme do Vrchlabí, jak jsem slíbil, stavbaři totiž dokončili podzemní práce pod novým parkovištěm ve Vrchlabí u kláštera. Na povrchu bude částečně dlážděná a částečně vyasfaltovaná plocha s kapacitou 96 parkovacích míst, včetně 4 pro dobíjení elektromobilů. Přibude také zeleň a nové parkoviště bude spoplatněné. Náklady přesáhnou podle radnice 50 milionů korun a jde o největší letošní investici města.
1: Provádíme zpevněné plochy a přípravy pro zeleň.
2: Roman Jančovič, co ty práce tady nejvíc komplikovalo vám?
1: Na začátku asi bylo špatný podloží. No. Byla tady taková jako spíš navážka, se kterou jsme si museli poradit.
2: Tomu předcházely složité práce pod povrchem země.
1: Prováděly se tady přípojky pro kanalizaci a přeložky elektrického vedení. Práce jsou náročné, hlavně v koordinaci s elektrikářem. Používáme zatravňovací dlažbu, která se bude částečně vsakovat a pak hodně žuly.
3: Za mě teda asi ta rekonstrukce byla i jako důležitá, protože to tam bylo dost rozkopaný a když se tam člověk zaparkoval, tak už tam bylo dost kaluží, když pršelo a bylo to takový hrbolatý, děravý.
2: Maminka Eva právě dorazila se svými syny do Vrchlabí na parkoviště u Střelnice.
3: Když začíná škola, tak není moc kde parkovat v tom městě.
2: Tady naštěstí ještě volné místo bylo.
3: Jo, tady je vždycky, naštěstí.
2: Až bude ta plocha opravená, tak řidiči budou platit.
3: Jsou parkoviště, kde mi to vůbec nevadí, samozřejmě ve městě to chápu a tak, ale v tom mimo tady ty města, jakoby, tak je to takový složitější, no, s tím parkovným.
2: Míst, kde se dá ve Vrchlabí zaparkovat zdarma, postupně ubývá.
3: Ano, to je pravda.
2: Řidiči by tady svá auta mohli parkovat už koncem podzimu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno je chladné dnes, teploty tady v Hradci Králové kolem 12 stupňů, byly v Trutnově kolem 9, Výčině 11, i v Rychnově 11, v Náchodě taky 11 stupňů Celsia, no a může za to ta studená fronta, která nás přešla a která přinesla zároveň i ochlazení. Dnes nás čeká tedy oblačno až polojasno přes den, teď ráno a večer přechodně může být i jasno. Teploty ale budou nižší, budou jenom do 20 stupňů, tedy ten teplotní rozptyl dnes 17 až 20, na horách 9 až 12 stupňů. Noc pak bude taky chladná, polojasno až oblačno, ráno od jihu postupně zataženo, teploty klesnou v noci na 9 až 6, no a zítra nás čeká velká oblačnost, většinou zataženo, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně tedy ve východní polovině kraje. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude oblačnost ubývat. Teploty zítra 17 až 20 stupňů, opět stejné jako dnes, maximálně tedy do těch 20, na horách 11 až 14. No ale o víkendu by se zase mělo oteplit, v sobotu a v neděli by mohly teploty stoupat až ke 24 stupňům Celsia, jak tady vidím na novinkách, tak se na to zeptáme. Jaroslava Tučka, meteorologa, až se s ním přesně za hodinu v dobrém ránu spojíme.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Ano, je tady soutěž. Dnes hrajeme o knížku z nakladatelství Kazda, moc pěknou knížku Sklářka z Benátek od autorky bestselleru Dívka s perlou Tracy Chevalier. Takže vám přeju hodně štěstí. Já myslím, že si vzpomenete nakonec na to, na co se dneska budu ptát. Před 45 lety totiž v noci z 10. na 11. září zanikla první československá družice. Do vesmíru byla vynesena v říjnu roku 1978 a já se vás ptám, jak se ta družice jmenovala. Možná napovím, že po ní v televizi kdysi pojmenovali taky i jeden pořad. To je záhada. Tak, a teď už telefon 726 46 46 46 a kdo pak bude odpovídat jako první teď v dobrém ránu? Halo, halo, pěkně vás zdravíme, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady posluchačka ze Dvora Králové.
1: Dobré. Vlasta, tak dobrý den, ano, paní Vlasto, moc vás zdravím. No. Tak, jestli pak byste si vzpomněla na jméno té družice.
2: Ale typnu si, zkuste. Mě taky to napadlo, Sputnik.
1: Sputnik, myslíte, no. Sputnik to byla družice, ale ne česká, nebo československá, ale děkuju, že jste zkusila. Mějte se krásně ve Dvoře Králové nad Labem. Naschledanou. Tak, hezký den. A co vy, zkusíte to taky s námi? Dobrý den, halo.
3: Dobrý den, tady Marie.
1: Dobrý den, paní
3: Marie. A já
1: Marie.
3: To zkusím.
1: Tak jsem teda.
3: Já myslím, že je to Magion. Magion no. 1.
1: Výborně. Je to tak? A podle čeho jste si vzpomněla? Podle toho pořadu, který jsem...
3: Podle toho pořadu.
1: Jo, ano, ano, ano. No tak já vám řeknu, vy jste to i správně doplnila, že to byla družice Magion 1, protože ono jich pak celkem bylo 5. Magion 1 byla první československá umělá družice, která odstartovala tedy do vesmíru 24. října roku 1978 a ten její název Magion vznikl spojením slova mag, magnetosféra a... IO, ionosféra, což přesně tady vystihovalo taky její vědecké zaměření, protože ona zkoumala právě magnetické pole a ionosféru a taky plazma v okolí naší planety. Jinak družice měla tvar kvádru o rozměrech 30x16 cm, vážila 15 kg, abychom si ji dokázali představit, no a z tohoto tělesa pak do prostoru vyčnívaly komunikační antény a čidla, povrch byl potom pokryt ještě panely napájejících solárních článků, takže už víme, jak vypadala. No a ačkoliv tedy byla ta její plánovaná životnost jenom několik týdnů, tak družice fungovala téměř 3 roky, Zemi obletěla více než 16 000krát a nakonec tedy 10. září, nebo v noci z 10. na 11. září roku 1981 schořela v zemské atmosféře, takže dneska je to tedy přesně na den, jak jsem říkal, 45 let. Výborně. No a Magion samozřejmě to byl, paní Marie, populární pořad pro děti a mládež, který Československá televize vysílala v letech 1984 až 1996 a já jsem taky patřil mezi sledovatele Magionu. Vy taky, paní Marie? Taky jste se dívala?
3: No já už se nepamatuju, já už to letí.
1: Dobře, tak vám blahopřeju, ať se vám knížka hezky čte, mějte se moc hezky a jsme moc rádi, že jsme i spolu s vámi mohli tohleto výročí připomenout dneska v dobrém ránu. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: 60 tisíc korun. Na jeho pořízení město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Poslanci dnes projednají ve druhém čtení návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby ceny příští rok zůstaly na letošní úrovni. V Paříži končí mezinárodní vesmírný summit. Tématem diskuzí je například nastavení pravidel kosmické spolupráce nebo vývoji evropského satelitního systému IRIS. Fotbalisté Hradce Králové udržují v této ligové sezóně domácí neporazitelnost. S Viktorií Plzeň remizovali v dohrávce pátého kola 0-0. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase náchod Trutnov pozor na nehodu v Dolní Radechové. U odbočky na Horní Rybníky se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Zlatá Šárka, trutnovská lukostřelkyně, ovládla v Indii hned 3 závody, píše dnešní krkonošský deník. 3 starty a 3 zlaté medaile. Trutnovská paralukostřelkyně Šárka Pultar-Musilová zazářila ve finálovém programu světové parasérie v Indii, v indickém Ahmedabadu. Zlato získala v individuálním závodě ženských dvojicích i mixu. Ještě před 2 lety se jí přezdívalo Stříbrná Šárka, z paralympiády v Paříži si totiž přivezla 2 stříbrné medaile. Teď ale trutnovská lukostřelkyně ukázala, že její sbírka umí mít i jinou barvu. Česká výprava z indického Ahmedabadu jinak odjíždí celkem s 5 zlatými medailemi a 3 z nich má na krku Šárka Pultar-Musilová. Takže moc blahopřejeme, skvělý výkon opět. Tak, knihovna v Hradci Králové získala cenu za podporu demokracie. Knihovna města Hradce Králové získala cenu Biblioteka Inspirans 2026. Ocitla se tak mezi 10 knihovnami nebo 10 knihovnami, které porota pasovala na nositele trofeje za činnost na podporu demokracie. Hradecká knihovna zaujala hlavně tím, jak díky své hostitelské roli střediska Europe Direct dlouhodobě podporuje globální témata lidských práv a Evropské unie s lokální komunitou, například formou maratonu psaní dopisů. Takže do městské knihovny v Hradci Králové také k tomuto ocenění moc blahopřejeme. Píše o tom Mladá fronta Dnes, příloha Kraj Hradecký, i v dnešním regionálním hradeckém deníku jsem viděl o tom zmínku. No a ještě se podíváme na stranu číslo 5 v dnešním právu. Agrofert už peníze má, Česko ale ne. Riziko nese státní rozpočet. Evropská komise, jak víte, odmítla Česku proplatit téměř 77 milionů korun z dotací na rozvoj venkova, které firmy z holdingu Agrofert od státu už dostaly. Podle Bruselu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zůstává v potenciálním střetu zájmů, přestože letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Dotace nejprve vyplácí státní zemědělský intervenční fond a teprve pak pošle vyúčtování do Bruselu a požádá o proplacení části peněz. Agrofert tedy čekat nemusí, ale český stát ano. Podrobnosti ve velkém článku, podrobně se tomu tedy věnují obsáhle na straně číslo 5 v dnešním právu, takže si taky můžete přečíst, abyste pochopili, o co jde a jak to vůbec všechno funguje. Tolik z dnešních novin v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a za 4 minuty už bude 7:45. Pěkně vás zdravíme, teď už další písnička pro vás.

0: 7.45, skoro, tedy ještě není 7:45, ale za pár minut, asi za půl minuty bude, takže za pár vteřin, dá se říct. No a my vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 10. září. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás čeká hned po písničce Pavla Nováka a dneska bude patřit hadům. Zajímavosti o nich nabídne už za chviličku opět Martin Písařík.
1: Počasí.
0: A já připomenu, že za studenou frontou se nám ochladilo, bude oblačno až polojasno, teď ráno a večer může být přechodně i jasno. Teploty dnes jenom do 20 stupňů, na horách do 12 a povane k tomu mírný západní až severozápadní vítr. Chladná bude i noc, teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, no a zítra nás čeká velká oblačnost, občas nějaké přeháňky opět a teploty stejně jako dnes jenom do těch 20 stupňů Celsia. Ale o víkendu se má oteplit, má prý být v sobotu i v neděli. Možná i ke 24 stupňům Celsia. Zeptáme se na to přesně za půl hodiny meteorologa Jaroslava Tučka, až s ním budeme mluvit.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Náchodská nemocnice začala používat robotický operační systém. Železnici mezi Hradcem Králové a Týništěm čeká zdvoukolejnění. Fotbalisté Hradce Králové drží v šancelize domácí neporazitelnost. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Oblastní nemocnice v Náchodě má robotický operační systém. Vyšel na 40 milionů korun. Přístroj pomáhá lékařům při zákrocích. Pro pacienty znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci.
4: S pomocí robotického systému se v Náchodské nemocnici postupně učí operovat několik lékařských týmů, kromě chirurgů také urologové a gynekologové. Zatím za dohledu lékaře z nemocnice v Polsku, která robotický systém už běžně používá. Přístroj má 4 ramena, jedno drží kameru a dalšími 3 lékaři samotnou operaci provádí. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Správa železnic vypsala v těchto dnech tender na zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Ve stanicích vzniknou bezbariérová nástupiště. V Třebechovicích taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. VZP přijímá žádosti do 15. října. Zájem je hlavně o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře. Vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
3: Mezinárodní agentura pro atomovou energii nahlásila Radě bezpečnosti OSN poprvé za 20 let, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Našli stopy uranu na různých místech Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevily. Údajně by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jaderný program je čistě mírový. Atomovou bombu vyvinout nechce. Sport. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v dohrávce 5. kola šance ligy z Plzní 0-0. Větší šance rozhodnout měli domácí Východočeši. Hradecký kapitán Vladimír Darida trefil břevno. 36-letý záložník byl v minulé sezóně s 11 góly nejlepším střelcem týmu. Doufá, že na tuto bilanci naváže v aktuálním ročníku. Zatím se trefil jednou.
6: Asi se ode mě ty góly očekává. Já sám od sebe taky očekávám po té loňské sezóně, by jsem chtěl, aby těch gólů bylo víc. Já věřím, že pokud budeme předvádět takovýhle výkony, budeme hrát ofenzivní fotbal, já se do těch střel budu dostávat a že zase tam ty góly začnou padat dál.
3: V další dohrávce 5. ligového kola Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0.
0: Počasí.
3: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přeháňky, hlavně na horách. Teploty na východě Čech 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Trutnově Poříčí, pozor na nehodu v Náchodské ulici za elektrárnou. Se tam srazila dvě auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8 hodin 4 minuty a dál vám přejeme hezké dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 10. září. No a developerská společnost Endeta požaduje po městu Hradec Králové přes 320 milionů korun za údajnou škodu při přípravě stavby nového obchodního centra Nová zelená v Kuklenách. Radnice zaslala už předžalobní výzvu s termínem úhrady do konce září. No a my všechno vysvětlíme a povíme, o co jde za chviličku s Adélou Kabříkovou v dobrém ránu. Tak si poslechněte. Hostem půl deváté pak bude dnes Štěpán Laušmán, lovec bouřek z Miletína, který je i členem Asociace pro výzkum bouří v České republice, tak se ho zeptáme, jaké v tomto směru bylo to letošní léto a jestli se mu nějaká zajímavá bouře podařila chytit a vyfotit. Po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt a ještě jednou tedy dobré ráno.
8: Myslíte, jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Za 4 minuty bude 8:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi, to byla skupina Olympik a teď už pojďme na aktuální téma. Městu Hradec Králové totiž hrozí soudní spor o zaplacení víc než 320 milionů. Peníze od radnice v předžalobní výzvě požaduje developerská společnost Endeta za údajnou škodu při přípravě stavby nového nákupního centra Nová zelená ve čtvrti Kukleny. No a víc už nám řekne reportérka Adéla Kavříková. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno. Projekt nové obchodní zóny na západním okraji města připravuje společnost Endeta ze skupiny J&T Real Estate zhruba 16 let. Doteď ale vše zůstává jenom na papíře, to samotné území v Kuklenách je nezastavěné. Podle mluvčí developera Moniky Veselé, kterou citoval hradecký deník, je předžalobní výzva výsledkem víc než 6 let neúspěšných jednání. Během nich se podle firmy nepodařilo nastavit stabilní podmínky. Peníze, tedy těch zmiňovaných 320 milionů korun, developer požaduje do konce září.
0: No a jak na ten požadavek reaguje vedení města? Existuje nějaká šance, že by se dohodly obě strany?
1: Radnice ten nárok odmítá, požadavek se podle ní opírá o posudek, který město nepovažuje za objektivní podklad. Vedení Hradce Králové tvrdí, že na konci června vyzvalo firmu k doplnění podkladu a pokračování v rozhovorech. Věcnou odpověď ale nedostalo a koncem srpna přišla zmíněná předžalobní výzva. Záležitost teď řeší magistrátní právníci, kteří připravují i oficiální stanovisko. I přes odmítnutí škody, ale obě strany shodně deklarují, že i nadále upřednostňují dohodu a chtějí spolu jednat v mezích platného územního plánu.
0: No a proč ta příprava projektu trvá tak dlouho a jak má celá obchodní zóna pak ve finále v budoucnu vypadat?
1: Tím klíčovým problémem byla doprava. Zastupitelé v minulosti trvali na tom, že investor musí na své náklady postavit novou silnici za 200 milionů korun, takzvanou radiálu Novou zelenou, která by odvedla auta mířící právě do obchodního centra mimo obytnou část Kuklen. Silnice ale nezískala povolení do konce platnosti starého územního plánu. Od letošního března přitom platí nový plán, který stavbu v lokalitě dál umožňuje. Samotný záměr je totiž obrovský. Obchodní zóna má zabrat přes 25 hektarů, počítá s bezmála 40 obchodních jednotek, parkovištěm pro 19 stovek aut a do budoucna i s výstavbou 1 až 2 000 bytů. Výkonný ředitel J&T Real Estate Martin Kodeš dříve uvedl, že má společnost v území majetek za víc než 1 miliardu korun.
0: No my to určitě budeme dál sledovat. Adéla Kavříková, naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Zeptáme se určitě na to dnešní a nejenom na něj teď. Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak ochladilo se, vidíte.
2: Ochladilo za tou studenou frontou. Teploty už nebudou takové, jako byly ve středu nebo dokonce v úterý. Na obloze budeme mít oblačno až polojasno, takže to slunce svítit bude, tím, že ráno a večer bylo a bude i přechodně jasno. 17 až 20 stupňů, to budou maximální teploty dnešní. Na horách 9 až 12 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se pak bude stáčet na severovýchod. To se týká rozptylových podmínek, ty budou po celý den dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: To dnešní ráno už bylo taky chladnější, takže bude určitě i to zítřejší, i ta noc tedy přinese nižší teploty.
2: I to zítřejší ráno bude chladnější, máte pravdu. V noci budeme mít polojasno až oblačno, tím, že pak ráno se od jihu začne nasouvat oblačnost. 9 až 6, to budou ty minimální teploty, vítr jenom slabý od severovýchodu až východu do 4 metrů za sekundu. No a přes den většinou zataženo s tím, že v průběhu toho dopoledne postupně místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami, mělo by se to hlavně týkat toho východu, jeho východu regionu. V průběhu odpoledne pak ty srážky budou ustávat a večer bude mizet i oblačnost. 17 až 20 to budou maximální teploty zítra, takže shodné jak dnes. Ano. Na horách 11 až 14 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů zase.
1: No a co přinese víkend? Já už jsem dneska naznačil, že by ty teploty měly zase se malinko přeci jenom přiblížit k těm letním 25 stupňům Celsia. Někde jsem to četl na Novinkách.
2: Je to tak. Ten víkend v celku bude fajn, hlavně ta sobota, kde bude i hodně slunce. V sobotu očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, tím, že žádné srážky by se vyskytovat neměly, ranní teploty 11 až 7, maximální 20 až 24 stupňů Celsia. A neděle už bude mít trošku víc oblačnosti, většinou oblačno, s tím, že nejnižší noční teploty budou 12 až 8 a maximální 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Děkuji i za ten výhled na víkend. Děkuji, Jaroslav Tuček. Pro nás měl dneska předpověď. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 km dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří jim EET vrátili s výhradami. Ocenění firma roku v našem kraji získala společnost TIO z Hořic. Zabývá se vývojem, výrobou a testováním pro automobilový, letecký a kosmický průmysl. Živnostníkem roku je Ellen Konečná.

0: Nová od Úpice a Náchoda, pozor na nehodu v Náchodské ulici za elektrárnou v Poříčí, se tam srazila dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: taky trošku budeme teď zpívat a možná tančit jako déšť, hlavně možná spíš jako bouřka, protože v dobrém ránu se vypravíme na lov a představíme vám lovce bouřek Štěpána Laušmana z Miletína, který je dokonce členem Asociace pro výzkum bouří v České republice. Jinak lovci bouřek se předhánějí, kdo vyfotí zajímavější mrak nebo větší blesk. Tornádo je pak natolik vzácný jev, že většině z nich se může o jeho zachycení jenom zdát. Jestli ho Štěpán taky zachytil, to se určitě dozvíme, ale nejdřív mě zajímá, jaké bylo na takové jevy bohaté to letošní léto. Štěpáne, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co nejzajímavějšího jste letos v létě vyfotil?
1: Tak já vyfotil v červenci takovou slabší supercelu u Hořic, pak nějaký ty shelf cloudy a jinak to je asi tak nějak všechno.
0: Říkáte takový nějaký shelf cloudy, musíme říct, co to je. To je nádherný úkaz, nádherný jev, který vlastně byl, já nevím, jak je to dlouho, dva týdny nebo tři
1: no,
0: možná?
1: No, zhruba dva, tři týdny, ano.
0: A krásně se to hnalo vlastně ze západu Čech přes celou republiku, se valily takové mraky. Jeden přes sebe byl to takový opravdu taková hrana. Tady to bylo taky v Hradci Králové vidět. Tak to jste taky fotil?
1: To jsem bohužel nefotil, jsem byl v práci, to mě uniklo, ale sledoval jsem to aspoň na telefonu. Takže navigoval jsem ostatní členy, kam jet.
0: Takže to je shelf cloud, ano, se tomu říká, to je takováhle.
1: To je vlastně taková amatérsky řečeno, taková sníženina, že studený vzduch se nahrnuje do toho teplejšího vzduchu a
0: vzniká takovýhle jev.
1: Jakoby se válí, ano, prostě ano. Se jakoby překute.
0: Je to takový válec, jakoby, ano. Válec mraků. Ano. Kdy vás začaly hromy a blesky zajímat? Můžeme říct, že vám je 22 let,
1: ano.
0: Tak fotíte samozřejmě asi od malička, že jo, co vám dali mobilní telefon do ruky.
1: Přesně tak.
0: No a ty blesky?
1: Bouřky, blesky a celkově to počasí, řekněme, tak mě baví od dětských let, prostě už třeba v 10 letech jsem koukal furt z okna, když se blížila nějaká bouřka a dělali se takové věci prostě.
0: Takže vy jste před bouřkou neprchal, ne. Ale vy jste se na ní díval.
1: Přesně tak.
0: Ne, tak já před ním taky neprchám, ale musím jít do bezpečí teda, jako jo, je to nádherné třeba jako spoza okna sledovat nějakou bouřku takovou. No ale vy jako lovec bouří musíte jet i přímo k těm bouřím, ne dneska už, abyste zachytil co nejhezčí obrázek.
1: Přesně tak, my máme vytipovaný místa různý a podle toho, odkud ty bouřky jdou, a takhle pak se zastavíme a samozřejmě nečekáme na jádro bouřky. V jádru bouřky nic nevyfotíme, takže
0: tam není nic vidět. No, vlastně tam už prší, to je, tam prší.
1: Tam prší, tam maximálně můžeme sledovat z auta a doufat, že nás nezničí kroupy.
0: Takže vás zajímá opravdu ta bouřka vlastně taky z dálky, dá ano. Se říct, aby byla co možná nejhezčí, fotogeničtější. Já jsem říkal, že se členem organizace, pod kterou spadá i známý projekt Lovci bouřek CZ, kde ano. Tedy lidé můžou vidět vaše fotky buď na internetu třeba nebo na sociálních sítích, na Instagramu, jste mi teďka dal profil, tak jsem se koukal, že tam je i jedna z vašich fotek. Můžeme říct, s kým vším spolupracujete při tom lovu bouřek? Asi možná s meteorology nejvíc, ne?
1: Ano, už se spolupracujeme i s Českým hydrometeorologickým ústavem a pak ještě s ústavem pro jadernou fyziku, jakoby.
0: Jak se vůbec dá dneska s přesností předpovědět taková nějaká bouřka? Když vám meteorologové řeknou, že tam bude asi něco, tak vám asi neřeknou, kde přesně, ne?
1: To je hodně, bouřka je hodně těžký předpovědět, kde přesně bude. Dokáže se předpovědět, kde bouřka jakoby přibližně bude, na jaký části území bude nejpravděpodobnější, ale to pak už záleží na dalších okolnostech.
0: Mm-hmm. Takže je to docela takový někdy i marný lov, ne? Přijedete na místo, kde si myslíte, že ta bouřka bude a ona tam
1: přesně
0: nakonec
1: tak. Někdy,
0: není.
1: Někdy ty podmínky jsou pro bouřky úplně skvělý a pak přijde prostě před tou bouřkou oblačnost, před tou frontou přijde oblačnost a bouřka není ani jedna.
0: Co všechno musíte mít v autě za vybavení, abyste takovou bouřku zachytil? Co všechno berete na takový lov?
1: No, já mám v autě přední kameru v autě, zadní autokameru, pak mám tablet, dva telefony a samozřejmě zrcadlovku.
0: Mm-hmm.
1: A stativ.
0: Dobře. Tak naším hostem v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je lovec bouří Štěpán Laušman z Miletína. Tornádo mě bude zajímat, ale až za chvíli po písnice. Jestli jste někdy nějaké viděl, vyfotil, teď jsme třeba sledovali to ohromné ničivé tornádo ve Francii, tak i na to se třeba za chvilku po písnice zeptám.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Štěpán Laušman, lovec bouřek z Miletína, který je členem Asociace pro výzkum bouří v České republice. Jinak lovci bouřek se předhánějí, kdo vyfotí zajímavější, hezčí mrak nebo větší blesk. Tornádo je pak natolik vzácný jev, že většina z nich se může o jeho zachycení jenom zdát. Tak jak je to s vámi, Štěpáne? Zachytil jste někdy nějaký tornádo?
1: Ano, zachytil jsem maličký tornádo u Miletína v roce, myslím, že 2022.
0: To bylo taky v létě v červnu
1: ano,
0: někdy.
1: Ano, 2022 to byl rok a to bylo úplně náhodný. To jsem šel se dávám malinkou přeháníku, takovou zajímavou, jenom se kouknu, kde prší a nejenom vidím, jak se to nad lesem prostě stahuje dolů a vidím, jak tam se ohýbají stromy trochu.
0: Já myslím, že jsem tu fotku vaši viděl někde, možná v novinách, ne?
1: Taky. To bylo všude.
0: Všude byla ta fotka. No a jak velké to tornádo vlastně tenkrát bylo v roce 2024 u toho Miletína? Že tam jsou taky nějaké ty stupnice F1, 2, 3, 4?
1: No, to byla F0.
0: F0, takže opravdu malé.
1: F0. Mhm. To pokáclo 3 stromy a pár větviček jenom.
0: Takže nějaké škody taky udělalo.
1: Ano, ale naštěstí se to vyjelo obydlený oblasti, takže barák to nezasáhl žádný naštěstí.
0: A bylo to nejnebezpečnější, co jste kdy zažil, nebo vůbec ne? Vlastně to tornádo nebylo tak silné, takže...
1: No, to bylo z dálky, to bylo ze 3 kilometrů, takže to nebylo pro mě vůbec nebezpečný. Zažil jsem mnohem nebezpečnější situace.
0: No tak povídejte, nějakou nebezpečnou situaci nám pověste.
1: Toho roku stejný, jo, úplně myslím. Tak jsem sledoval bouřku na zvětšině, prostě jsem sledoval čelo bouřky, který se rychle přehnalo, výrazná blesková aktivita a prudký vítr. No tak za mnou začaly padat stromy, přede mnou začaly spadat stromy. Naštěstí mám řetězovou pilu, tak jsem něco rozřezal, stejně to bylo na hasiče pak. A pak jsem sám zasahoval u popadaných stromů.
0: Protože musíme říct, že vy jste taky dobrovolný hasič.
1: Ano, jsem dobrovolný hasič.
0: U vás v Miletině.
1: No, nějaký... Teď v Miletině, ne? Ve vedlejší vesnici.
0: Aha. No a takže kroupy vítr, to je asi to nejnebezpečnější, co se opravdu dá u nás v Česku zažít, ne?
1: Jo.
0: Sledoval jste teď to tornádo ve Francii taky?
1: Ano, sledoval jsem ho.
0: To velké ničivé. To bylo asi možná srovnatelné s tím, co bylo tenkrát tady u nás na Jižní Moravě v tom roce 2021.
1: No, dá se říct, že spíš bylo slabší to ve Francii.
0: To ve Francii bylo slabší.
1: Ano, ano. Hmm.
0: No a co jste cítil jako lovec bouře, když jste viděl ty záběry? Jako měl jste adrenalin? Říkal jste si, jo, tak tam bych chtěl být.
1: To tak zase ne. Ale jednou bych se chtěl kouknout do Ameriky přímo s profesionálníma lovcema tornád.
0: Takže to je váš sen. No protože tam těch tornád je samozřejmě...
1: Ano, tam to je na rozlehlejších plání a ty lidi už vědí, jak se tam chovat, takže...
0: No a jak je to s předpovědí tornáda tady u nás? Když už jsme se bavili o tom předpovídání těch bouřek před písničkou, tak dokáží meteorologové dneska předpovědět taky tornádo? Jel jste dneska, nebo ne dneska, ale letos někam na nějaké místo, které by meteorologové označili za místo možného výskytu tornáda?
1: Byl jsem v místě možného výskytu a dokonce nedávno. A nakonec se žádný tornádo nepotvrdil, nebo žádný ani nebylo v ten den. Ale... Pár tornád jsem dokumentoval letos, že jsem dokumentoval škody.
0: Mm-hmm, takže ne tornádo jako takové, ale škody. Mm-hmm. Jaký je teda váš lovecký sen do budoucna? Je do té Ameriky a tam zažít nějaké to velké tornádo?
1: No, asi tak nějak jo.
0: Tak ať se vám splní tenhle ten sen. Děkuju, že jste byl naším dnešním hostem. Štěpán Laušman z Miletína, lovec bouří. Děkuju, ať se vám sen splní, ale vždycky teda bezpečně samozřejmě. To je asi i pro vás, Štěpáne.
1: Děkuju za pozvání.
0: Nejdůležitější. Mějte se hezky.
1: A opatrně.
0: Opatrně, ano. A jinak, kdo by chtěl vidět vaši práci, tak na lovcibouřek.cz. Díky, mějte se hezky. Naschledanou. Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita z dnešního dobrého rána. Taky říkám naschledanou. Už za chviličku vás čeká Jana Kudevejsová v dnešním dopoledním Habadě. Tak dál poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové a hezký čtvrtek 10. září.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: O čem se mluví?
1: Nový kampus Univerzity Karlovy za zhruba 7 miliard korun u fakultní nemocnice otevírá novou kapitolu vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Lékařská a farmaceutická fakulta získávají moderní zázemí pro výuku, vědu i praxi. Nevzniknou ale společným zázemím dvou fakult třecí plochy. Co bude se starými budovami? A bude mít tato změna širší dopad i na veřejnost a pacienty? Hostem bude profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
0: Český rozhlas Hradec Králové, O čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Část obyvatel Úpice protestuje proti možné stavbě větrných elektráren. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v lize s Plzní. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Odpůrci stavby větrných elektráren v Úpici požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s víc než tisícovkou podpisů. V ní usilují o konání referenda. Hlasovat chtějí o výstavbě větrných elektráren a souvisejícím nastavením územního plánu. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici měsíc. Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Sněmovna přehlasovala koaličními hlasy Senát, který chtěl návrh upravit. Doporučil mimo jiné vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Poslanec ODS Jan Skopeček to zpochybňuje.
3: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
2: Znovu zavedení EET teď posoudí prezident. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
4: Co jste pil? Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
5: Já jsem dostal na oko.
6: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
7: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
6: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
8: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
6: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Slavia rozehraje Ligu mistrů večerním zápasem s Racingem Lens. Duel začne v 21 hodin. Pražané čekají na vítězství v elitní evropské soutěži téměř 19 let.
0: Počasí.
2: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda stále komplikuje provoz na příjezdu do Trutnova od Náchoda. Pozor v Poříčí za elektrárnou, kde se srazila dvě auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je 9 hodin 4 minuty a začíná dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 10. září. My už za chvíli řekneme, co chystá letošní festival Architony v Hradci Králové, který propojuje hudbu a taky architekturu. Začne zítra koncertem Jaroslava Svěceného a jeho hostů. No a naše letající reportérka Zuzana Boučková se nám už za chvíli představí z festivalu Zdraví, žijí naplno a taky řekne, co už tam stihla všechno zjistit a zaznamenat. Jana Kudivejsová přeje krásné dopoledne a ať se hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše reportérka Zuzana Boučková míří i dnes na velmi zajímavou akci a já teď poprosím, aby nám prozradila, proč jsme ji vyslali výjimečně do Pardubického kraje, konkrétně do Stéblové. Dobré dopoledne, Zuzko.
2: Přeji také dobré dopoledne. Máš pravdu, Stéblová je v sousedním kraji, ale my v Českém rozhlase hranice neřešíme, pokud jde o skvělou věc. Uspořádání jedinečné akce, na kterou totiž mířím, má na svědomí Asociace protetických pacientů, která sídlí v Hradci Králové, a také s ní spolupracují členové poradní unie pro legislativu ve zdravotnictví. A já teď mířím do Marina Campu Stéblová, kde v 10 hodin vypukne festival zdraví Žij naplno.
1: No a proč by si třeba i naši posluchači, pokud budou mít čas a možnost, měli udělat výlet právě do Stéblové k vodě? Co tam na ně čeká?
2: Právě proto, že nabídka zde bude bohatá a vše je dnes také úplně zdarma a vše se týká zdraví. Můžete si nechat změřit tlak, glykemii, zrak i hmotnostní index, poradit se s lékaři nebo si vyzkoušet cvičení proti bolesti zad. Ale co mě zaujalo, budou tam k vyzkoušení také technologické novinky, jako například pomůcky s umělou inteligencí, virtuální realita nebo simulace chůze na protézách. A pozor, z Pardubic do kempu dnes bude jezdit bezplatná autobusová doprava a celý areál je kompletně bezbariérový.
1: Tak to je ideální tip na dnešní výlet, pokud někdo bude mít čas. Ty sama už plánuješ, co si tam vyzkoušíš, jestli si taky necháš třeba něco změřit?
2: Určitě ano. Chystám se otestovat svou fyzickou kondici na cvičení a hlavně si projdu ty technologické vychytávky. Určitě nevynechám ani minikvíz o poukaz na rehabilitaci nebo sledování ukázek uměleckého kovářství. Navíc odpoledne ve Stéblové vystoupí zpěvačka Markéta Šimerová-Procházková a večer kapela Souhra náhod. Bude to, myslím si, dnes takový perfektní den u vody.
1: Tak Zuzko, ty se nám určitě do našeho vysílání ještě přihlásíš, takže se těšíme na tvé dojmy a máš sebou zase mobilní telefon nabitý, abys mohla fotit, natáčet, všechno připravené?
2: Ano, všechno mám, přihlásím se, jak říkáš, opět odpoledne. Všechno ve Stéblové osobně projdu, vyzkouším a povím vám, jak to návštěvníky na akci baví a co mě například překvapilo. Posluchače vyzývám, pokud chcete udělat dnes něco pro své zdraví, přijďte za mnou do Marina Campu ve Stéblové.
1: Tolik tedy Zuzana Boučková, no a vysledujte náš web, taky sociální sítě. Pro tuto chvíli díky a naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď je 9 hodin 17 minut ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už naše dnešní návštěva, protože do Hradce Králové přijel cirkus Prince. A já tady mám dvě jeho zástupkyně, to Sofie a Vanessa Lagronovi. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Takže dámy, vy jste sestry.
2: Ano.
0: Sestry, já jsem slyšela, že cirkus Prince to je rodinný cirkus, že jste velká cirkusová rodina, ale ono to tak asi bývá. Tak nejdřív prozradíte, jak daleko sahají kořeny vaší rodiny do té cirkusové historie, kdo všechno už pracoval u cirkusu?
1: Tak my se sestrou už jsme osmá generace.
0: Osmá generace.
1: Takže to trošku jako už je to delší.
2: Náš cirkus vlastně účinkuje už přes 30 let, takže založila ho moje babička s dědečkem. Moje babička je Berousková, pochází z rodinářské jako rodiny medvědů a my jsme vlastně, jak říká moje sestra, osmá generace a rodiče už nám to tak jakoby předali a pokračujeme se sestrou s tom umění a snažíme se to vést dál v dnešní době.
0: Tak to je velká paráda. Já už jsem stihla o vás zjistit, že vy prý umíte úplně všechno od těch prací, takových těch technických stavění, skládání a tak dále. Ale co je to vaše hlavní? Jste artistky nebo nějaká práce se zvířaty? Představte se nám.
2: No, když bychom to měli takhle popsat, tak to hlavní už jakoby skončilo, protože v dnešní době musíme být multifunkční. A opravdu děláme vše, takže jsme artistky, akrobatky, máme spolu krásné duo na šálách, ale samozřejmě musíme se starat o zvířátka, tam je vlastně největší ta péče o ně a to vlastně nám zabere celý den, tam jako trávíte s nima hodně času, potom vlastně stavení a bourání toho cirkusového stanu, to je taky makačka a musíme vlastně pomoct. A vlastně nezbyde nám ani čas trénovat někdy, protože furt že je nějaká ta práce. Takže potom někdy, když se nám chce, tak jdeme trénovat, ale je to opravdu už jako náročný, protože nás vytíží plno těch ostatních.
0: Skloubit to všechno, ano. Manažerky, akrobatky, všechno.
2: Moc.
0: Ale na cirkusové show, kterou předvedete tady v Hradci Králové, vás uvidíme?
2: Určitě,
0: tak to je dobře.
2: Vystupujeme.
0: Já, když jezdím kolem, tam už se to všechno připravuje, už je to všechno v akci, tak vydám vždycky zvířata ve velkém výběhu. Co tam máte? Velbloudi tam jsou, nějací koníci?
2: Oslíci. A potom vlastně v zadní části vlastně našeho areálu, tak tam máme zebry, lachtana, klokana, papoušky, kozy, prasata, takže tam je potom taky takovej výběh velký a jsou tam všichni.
0: Co v cirku se nesmí chybět? Máte klauna? To asi máte, určitě.
2: Máme klauna, musíme ho mít, takže klaun je, takže děti se pobaví. A v našem cirkuse, to řeknu, si každý najde vlastně to své. Je to moderní cirkus, ale má to i nádech toho staršího cirkusu, to musíme zanechat, že jo? Ale samozřejmě tam novinka, je to laserová show a opravdu na to se zakládáme, nové osvětlení. A posunuli jsme se někam dál, takže je to pro ty jako diváky lákající a myslím si, že to je zajímavý.
0: Tak je to pravda, že i současné cirkusy už používají třeba moderní technologie, že i v tomhle tom směru se to posouvá dál?
1: Určitě. Tak já si myslím, že cirkus jde s dobou.
0: Určitě, ano. No a ta laserová show, můžeme o ní prozradit něco bližšího?
2: No. Takhle asi je to show, vlastně lámou se tam ty laserové paprsky, já vlastně s ní účinkuji, takže pracuji s laserem a všelijak vlastně ho ovládám, lámu a je to zajímavý, chci to vidět prostě.
0: No, říkáme, že jste rodinný cirkus, opravdu už veliká tradice, ale máte třeba i nějaké zahraniční účinkující, většinou si cirkusy zvou nějaké hosty, že se to pak tak všechno pěkně propojí.
2: Určitě taky, mývali jsme vlastně hosty ze zahraničí, ale letos vlastně jsme v rodinném okruhu ve stylu.
0: Je vás dost, zvládáte nás, to prostě nás, sami, poradíte,
2: ano.
0: Si. No
2: je,
0: tak to je důležité.
2: Dost,
0: ano. Jak dlouho se zdržíte v Hradci Králové?
1: Do 27.
2: Září.
0: Září. Pardon, ano. A pak pokračujete ještě někam dál, nebo má cirkus zimní pauzu? Jak to vlastně?
2: Ano, určitě pokračujeme. Máme v plánu navštívit Litomyšl a i Šumperk, ale ještě vlastně čekáme na schválení města, takže
0: Ale plány jsou samozřejmě. Plány jsou, a musí jsou být plány, na dlouhou musí, dobu dopředu. Sofia, Vanessa, Lagronovi, Cirkus Prince v Hradci Králové, tedy ještě jednou do kolikátého září?
2: 27. září.
0: Do 27. září. Tak vám děkujeme za pozvání, ať se to všechno tady v Hradci vydaří a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Je 9:30 a s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme krásné dopoledne, je čtvrtek a jestli si vzpomínáte, nebo možná vám to uniklo, ale to vůbec nevadí, protože to všechno najdete na našem webu. Včera jsme v radioporadně mluvili o pozdních dovolených nebo vůbec o dovolených, protože ještě teď v září, v říjnu si lidé pošetřili nějaké volno a mnozí ještě vyrážejí. A my jsme mluvili o tom s koučkou Gabrielou Slabou, jaká je ideální délka dovolené, že to jsou minimálně ty 2 týdny, protože až 8. den se hlava vypíná a dovolíme si hlubší regeneraci, takže samozřejmě pokud to může být víc než ten týden, je to opravdu fajn a pokud je to méně, tak se s tím musíme nějak vypořádat a často čím lepší byla dovolená, tím horší jsou návraty potom zpátky do reality. My jsme si povídali o tom, jak si to ulehčit, tak si to pojďme připomenout.
1: Nevím, jak moc je reálné vyhradit si volno před dovolenou, protože opravdu těch věcí, které se musí dohonit, lidé můžou mít spoustu, ale dopřát si a třeba i tu dovolenou takhle plánovat, že si dovolím mít ještě 1-2 dny po dovolené doma. Nesnažit se všechno vlastně stihnout během toho prvního dne po návratu, kdy vidím, že potřebuji uklidit dům, potřebuji vyprat dětem oblečení.
0: Vysypat písek, jak to bylo účastnící zájezdu.
1: Ale vlastně říct si 2 nejdůležitější věci, které dneska chci stihnout, ale stejně tak si přenést něco třeba z té dovolené, nějaký návyk, tak se to tam vlastně ještě přenést do těch pár dnů po té dovolené a ulehčit si to, být k sobě laskavý, protože z 0 na 100 je hodně těžký.
0: Samozřejmě každý víme, že dovolená nemůže trvat věčně, prostě nemůže, ale proč se to děje, že i paradoxně čím ta dovolená byla lepší, čím jsme si ji víc užili, tím jsou ty návraty horší.
1: Ono je vlastně dovolená je doba, kdy slyšíme po strašně dlouhý době, slyšíme sami sebe. Cítíme, co nám dělá dobře.

0: normální, že se to děje, nějak se za to nesoudit a být k sobě laskavý a dopřávat si tam nějaké ty chvilky, které mě bavily, které mě těšily na té dovolené.
1: Včera byla s námi koučka Gabriela Slabá, dnes to bude v radioporadně oční lékař Vladimír Korda a probereme vše kolem šedého zákalu a operace, kdy se toto onemocnění řeší nitrooční čočkou. Tak pokud byste se už teď chtěli ptát, měli jste dotazy, tak nám je napište na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, jinak po 11. hodině, jako vždycky, můžete i telefonovat.

0: Je 9:50. V Hradci Králové už zítra začíná mezinárodní festival Architony, který propojuje živou hudbu a hradeckou architekturu. Ve 4 dnech se budou konat koncerty, výstava a setkání s různými osobnostmi z obou oborů. Houslový virtuos Jaroslav Svěcený nás pozve a ještě upřesní, o kolikátý ročník festivalu se vlastně jedná.
1: Oficiálně je to 2. ročník, protože ten 0. to bylo, my jsme si vůbec zkoušeli, jak by to vypadalo, protože ten projekt, člověk ho měl léta v šuplíku, že uděláme prostě propojení té naší úžasné tady architektury, nejenom Gočára a Kotěry, ale samozřejmě i těch starých mistrů na Velkém náměstí. A tak jsme si to jenom vyzkoušeli, takže oficiálně je to 2. ročník.
0: Který začíná v pátek 11. září gala koncertem, kde budete hrát i vy, samozřejmě.
1: Budu ale hlavní protagonista, tam bude baritonista Milánské Laskaly a je to Čech Jiří Rajniš. No a za doprovodu klavíristy Jardy Klepáče, Jaromíra Klepáče budou hrát a zpívat teda hlavně árie Giuseppe Verdiho, Wolfganga Amadea Mozarta, prostě takové ty árie, které jsou opravdu těžký baritonový, ale jsou ze známých oper. A potom to skončí i písněmi, kde se taky i já přidám, protože my máme takovou speciální verzi slavné písně O sole mio a ta bude až ke konci programu, protože tam chceme ty italské písně zahrát a mezi tím, aby si taky, jak já mu říkám, mistr odpočinul, protože my si z legace říkáme mistře, tak mistr odpočinul, tak já to propojím samozřejmě hudbou stejných autorů, kromě teda Verdiho, ten nám nic nenapsal pro housle, ale těmi ostatními propojím prostě skladbami, které tam zahrajeme, aby to vlastně prolnulo a on se akorát, jak se říká, 3x nadech doplnil kyslík a zafungovalo to.
0: No a bude to zase takový netradiční prostor pro tuto hudbu. No, kde to bude?
1: A bude to v prostorách, já nevím, jak se tomu přesně jmenuje, ale je to prostě ta nová velká hala ČSOB a ten prostor vlastně bude k dispozici jak na zahajovacím, tak na závěrečném koncertě, což je teda skvělý, protože to je prostor, který se nám v loňském roce opravdu osvědčil.
0: No a vy potom zahrajete ještě v neděli ve sboru kněze Ambrože, to zase bude trošku něco jiného, jiný prostor.
1: My to máme rozdělené tak, že nejdříve budou Vivaldi u Kotěry, což je muzeum východních Čech, to je asi bez nadsázky, můžeme říct, jedna z nejúžasnějších budov, které Kotěra postavil. No a my jsme vzali členy, což jsou zároveň i solisté v souboru Virtuozy Pragenzes, ale budou tady hrát špičkový hráči, jako je Karel Untermüller, violista, Martin Kos, houslista David Havelík. A v malém obsazení, tak jak si kdysi hrávalo, tady zazní známé i takřka neznámé koncerty Antonia Vivaldiho a hostem celého programu bude flétnistka Šofie Kotelíková, mladá holka, která je laureátkou Haydnovy soutěže a já jsem moc rád, že dáváme taky příležitost mladým talentům. Bude hrát houslový part ve Vivaldiho dvojkoncertu, protože on se hrává buď na housle nebo na flétno. Aha. A ona se ten virtuózní part naučila a já se moc těším, že na tomhle koncertě zahraje. No a teprve potom bude ten Gočár, co znamená Církev husická a ten prostor je unikátní už jenom tou stavbu a tam bude se mnou vystupovat ukrajinský kytarista Hlib Tkačenko. To je člověk, kterému je 23 let, už tady žije dlouho, on tady vyrůstal. Budeme hrát skladby Nicoli Paganiniho v originále pro housle a kytaru a on zahraje ještě virtuózní skladby pro solovou španělku, protože to je nádherný nástroj a on na to umí hrát opravdu skvěle. No a máme tam, jestli to klapne, jedno takové překvapení, to teď neřeknu, ale ten koncert bude opravdu v ostrunách. Bude to pro všechny generace.
0: Bude to krásný víkend, takže zahajovací koncert v pátek 11. září Centrála ČSOBčka. Muzeum to bude v sobotu.
1: Ano.
0: A neděle to je právě ten sbor kněze Ambrože.
1: A my to máme ještě udělané tak, že v sobotu dopoledne v 11 hodin bude v té centrále, já tam budu mít výstavu a komentovanou prohlídku historických nástrojů, úplně nových, které jsme na letošek získali ze soukromých sbírek, takže kdo bude chtít ve 2 hodinách slyšet, jak každé housle od 17. století až do dneška hrají jinak, tak má možnost a jak vypadají jinak, tak má další možnost, protože to se normálně nevidí. Tak to jenom v sobotu ještě jako doprovodný program je v 11 hodin.
0: Zve nás Jaroslav Svěcený a dodám ještě, že v pondělí mezi 9. a 15. hodinou se potom program přesune opět do banky ČSOB vedle Aldisu a budou se tam konat přednášky na téma dostupné družstevní bydlení nebo sochy ve veřejném prostoru a architektura bankovních domů. V 19. hodin v pondělí pak festival Architony zakončí v tuto chvíli už vyprodaná hradecká filmová noc, která propojí hudbu, film a divadlo.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnes je čtvrtek, organizátoři víkendových akcí už jsou v pohotovosti a už toho mnoho pro nás připravují. Můžete se podívat i na náš web hradec.rozhlas.cz, kde najdete víkendové pozvánky. A vlastně víkend může začít už zítra, protože v Náchodě se koná festival Královéhradeckého kraje na Masarykově náměstí, kde můžete ochutnávat všechno možné od regionálních farmářů a výrobců, ale taky zhruba ve 14.30 začíná velký hudební a divadelní program, třeba od 14.30 Pískomil se vrací, potom od 16.30 budou hrát kantoři. Pokud by vás zajímalo, tak v 18 hodin bude slavnostní předávání cen regionální potravina roku 2026 a od 19 hodin bude potom zpívat Ilona Čáková. No a koho si dnes pozvala Alex Minářová do našeho vysílání a na co se bude ptát? Každopádně víme, že to bude dnes v obvyklém čase po 13. hodině.
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Firmou roku v našem regionu je společnost TIO. Inflace v Česku zrychlila. Předseda tenisového svazu Jakub Kotrba končí ve funkci. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrávek, hezké dopoledne. Ocenění firma roku v našem kraji získala společnost TIO z Hořic. Zabývá se vývojem a výrobou a testováním pro automobilový, letecký a kosmický průmysl. Cenu pro živnostníka roku si odnesla Ellen Konečná z Hronova, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. Výsledky krajského kola vyhlásili pořadatelé v Hradci Králové.
2: Vítězná společnost z Hořic zaměstnává 150 lidí a vyvíjí například komponenty vozidel nebo zařízení pro testování baterií. Živnostnice roku Ellen Konečná se specializuje převážně na péči o psy. Původně přitom vystudovala filologii, tedy vědní obor, který zkoumá jazyk, literaturu a kulturu daného národa. Oba regionální vítězové postupují do prosincového celostátního finále v Praze. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Město Kostelec nad Orlicí pořídilo nový užitkový elektromobil. Využívat ho budou technické služby. Vůz stál téměř 760 tisíc korun. Na jeho pořízení město získalo dotaci z Národního plánu obnovy. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%, tedy o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
3: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak některé potraviny. Trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější zhruba o čtvrtinu. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let. Turisté by si měli odnášet odpadky a vyhýbat se hustému křoví.
4: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba končí z osobních důvodů ve funkci. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. Od začátku prosince ho nahradí někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála.
4: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přeháňky, hlavně na horách. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V železnici na Jičínsku pozor na nehodu v Tyršově ulici, kde se srazila dvě auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je čtvrtek dopoledne 10. září 10 hodin 4 minuty, posloucháte Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové a opět je tu připravená pro vás další knížka Vylomeniny Jiřího Krampola, o kterou si zahrajeme po 10:30 v soutěži Věřte, nevěřte. Budeme mluvit o jednom typickém letním jídle, když je velká úroda rajčat a paprik. Děti se zeptáme na matematiku, prověříme počasí a nabídneme například Karla Černocha, Smoky nebo českého Elvise Karla Zicha. Hezké dopoledne.
5: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme krásné dopoledne. Teď je něco pro nás všechny, kteří přemýšlíme intenzivně o tom, že by to chtělo přidat nějakou fyzickou aktivitu, co si tak vybrat, tak chodíme všichni, prostě protože musíme a občas chodíme rychle, občas chodíme pomalu, jak se to zrovna hodí, ale existuje sport, který má přesně daná pravidla a jmenuje se to japonská chůze. Je to docela jednoduché, spočívá v tom, že střídáte tempo a to přesně po 3 minutách. Takže jdete 3 minuty chůzí s vyšší intenzitou, 3 minuty chůzí s nižší intenzitou a takhle to opakujete nejméně 30 minut, ideálně 4 až 5krát týdně. A je to chůze, která by měla zlepšovat zdatnost, svalovou sílu, kontrolovat hladinu cukru, snížit hmotnost i krevní tlak. A jak to poznáte, tak ta volná chůze, tam prostě jdete volně, to je jasné, chůze s vyšší intenzitou, tak to už by mělo být náročné a správné tempo poznáte tak, že při této chůzi stále můžete mluvit, ale když by to měl být delší souvislý rozhovor, tak to už je obtížnější. Takže můžete si s někým povídat, ale už je to tak na hraně. A dokonce na tuto japonskou chůzi byla provedena studie, je někdy už z roku 2007 a tam vlastně vědci porovnávali lidi, kteří chodili touhletou japonskou chůzí a lidi, kteří chodili zvolna zhruba 8 000 kroků denně. U těchto japonských chodců byl výraznější pokles tělesné hmotnosti, snížil se tak jejich krevní tlak a to víc než u druhé skupiny. Síla nohou a fyzická zdatnost se taky zlepšila v té japonské části. Dokonce na japonské chůzi pracovali vědci z univerzity, ladili ty časové intervaly, ladili intenzitu chůze. Původně tu japonskou chůzi zamýšleli pro zlepšení zdraví kardiovaskulárního systému a metabolismu starších osob, ale jak se ukazuje, mělo by to fungovat napříč věkem, takže třeba když půjdete na procházku, můžete si to ozvláštnit tím, že si dáte 3 minuty s vyšší intenzitou a potom 3 minuty takové odpočinkové chůze. A jak se tu píše, chtělo by to vydržet nejméně tu 30 minut, když to zvládneme 4 až 5krát týdně, tak pak třeba můžeme porovnávat výsledky. Tak ať se daří.

0: Už se pomalu blíží ke konci druhý týden školního roku, dnes je čtvrtek. Mezi nejméně oblíbené školní předměty podle průzkumu patří český jazyk a matematika. A často, kdo má rád jedno, nejde mu tolik druhé, ale ne vždycky samozřejmě. Já určitě se hlásím k týmu češtinářů, jak vy. Teď se zeptáme předškoláků, jestli vědí, co je čeká při počítání. Ptala se jich redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je matematika?
2: To se učí ve škole děti.
1: A ty už půjdeš do školy?
2: Za rok.
1: A těšíš se?
2: Jo.
1: A co ty si myslíš, že je matematika?
3: Že se děti ve škole učej.
1: A co se to učej?
3: Matematiku plus minus.
1: Ty víš, co je matematika?
4: Matematika je, že se učíš ve škole a děláš tam různé věci a naučíš se u toho něco.
1: A co se u toho naučíš?
4: Nějaký, kolik je plus, třeba 2 plus 2.
1: A to je kolik?
4: 4.
1: Víte, co to je sčítání?
5: 2 plus 2.
6: Když dá 2 čísla dohromady.
1: A víte, co to je odčítání?
7: Že se nějaký čísla dávají k sobě. Že se čísla dávají od sebe.
1: A víš, jaký čísla?
7: 5 minus 2.
1: A víš, co to je odčítání?
7: Že se čísla odečtou a dávají se od sebe.
1: Vy už se těšíte do školy?
8: Jo.
1: A co budeš ve škole dělat?
8: Učte.
1: Těšíš se do školy?
8: Jo.
1: A budeš tam mít kamarády?
8: Jo.
9: Já se těším do školy na kamarádky.
10: Já se těším na matikatu. Matematika.
4: Že tam se budeš různě učit a budeš tam hrát různé hry.
1: Ty se tam těšíš?
8: Jo.
11: A takhle to vidíme my.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Jestli byste chtěli dnes ulovit v našem vysílání knížku, tentokrát Vylomeniny Jiřího Krampola, tak ještě chviličku vydržte a za chvíli hned krátce po půl jedenácté nás čeká opět soutěž Věřte, nevěřte. Teď ale aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Opět jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, dnes s Jaroslavem Tučkem. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Tak docela dost nám zapršelo ve východních Čechách. I dneska se ještě máme připravovat na nějaké srážky.
2: Dneska už ne, za tou frontou a maximálně na nižší teploty se musíme nachystat. Na obloze by mělo být oblačno až polojasno s tím, že večer pak přechodně může být i jasno a ty maximální teploty se budou pohybovat v rozmezí od 17 do 20 stupňů Celsia. Na horách od 9 do 12, no a vítr ten nám bude přes den foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se pak bude stáčet na severovýchod. Rozpělé podmínky dobré a bioto je na jedničce mírná zátěž.
0: Zítra už je pátek, takže se opět blížíme k víkendu. Jak se zatím rýsuje konec týdne?
2: Tak rýsuje se tak 50 na 50. V noci očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu s tím, že ráno pak od jihu se postupně začne zatahovat. Ráno ještě beze srážek. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4 a vítr slabý od severovýchodu až východu do 4 metrů za sekundu. No a pak zítra přes den většinou zataženo a musíme počítat s tím, že v průběhu dopoledne v místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. Mělo by se to zatím týkat hlavně té východní, jihovýchodní poloviny našeho území. No a odpoledne pak budou srážky ustávat a večer bude ubývat i oblačnost. Teploty zítra shodné jak dnes, 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 11 až 14 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a ten zmiňovaný víkend, sobota by se měla vydařit polojasno až oblačno, s tím, že na horách se ojediněle může objevit nějaká přehánka, tady v těch nížinách nikoliv. Minimální teploty 11 až 7 stupňů Celsia, maximální 19 až 23 a vítr slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli začneme polojasnou až oblačnou oblohou s tím, že pak v průběhu odpoledne začne oblačnost přibývat a večer se k tomu přidá na většině území déšť. 13 až 9 stupňů Celsia to budou minimální teploty a maximální 20 až 24. Vítr od západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Jaroslav Tuček, děkujeme za informace, díky za předpověď až do konce týdna. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: A co se stane určitě je, že v následujících minutách ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové někdo získá knihu z radioservisu Vylomeniny Jiřího Krampola a ještě taky rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové, který se bude odehrávat v Šimkových sadech příští týden 19. září, to znamená příští sobotu, bude tam spousta pohádkových bytostí a taky velký bohatý doprovodní hudební program. Tak si s námi pojďte zahrát, naše telefonní číslo je 726 46 46 46.
1: Věřte, nevěřte.
0: V sobotním vaření se Zdenou Kabourkovou si budete tento týden připravovat žemlovku, to znamená sladké jídlo a ještě vylepšené, a tu já mám moc ráda. Ale my si teď budeme povídat o jiném jídle, které je typické pro léto, pro takovéto pozdní léto, kdy už jsou přebytky ze zahrady, přebytky rajčat, přebytky paprik a je to lečo. Máte rádi? Vaříte si ho? Máte třeba i nějaké vylepšení? Možná i o to se s námi teď podělíte. A my budeme trošku přemýšlet, odkud se vzalo to slovo lečo. Je to asi jasné, má maďarský původ ve slově lečo a tohleto slovo se z maďarštiny rozšířilo i do dalších jazyků, například do slovenštiny, němčiny, polštiny nebo dokonce i ukrajinštiny a ruštiny. Ale proč právě to lečo nebo lečo dlouze, chcete-li? Je to proto, že v jedné oblasti Uher, kdysi dávno, ještě někdy na přelomu 18. a 19. století, ještě na začátku toho

0: 19. se zelenina na vaření odměřovala jednotkou zvanou lečo. A protože se směs připravovala vždycky z jednoho leča rajčat a půl leča paprik, postupně se to označení množství přeneslo na celé jídlo. Je ten původ takový? Je to pravda? Není to pravda? Vaříte lečo? Nevaříte? 726 46 46 46 naše telefonní jídlo. Někdo nemá rád rozvařenou zeleninu, tak proto by mě i zajímalo, jestli vám tohle to jídlo chutná nebo nechutná. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobré dopoledne, tady je Petr ze Železnice.
0: Takže, ano, voláte ze Železnice, zdravíme vás na Jičínsko a povídejte, věříte tomu, že lečo vzniklo takto to označení, že to byla vlastně původně jednotka množství, věříte, a lečo máte rád?
1: To víte, že jo.
0: Máte a máte
1: já
0: nějaké vylepšení?
1: Občas vařím s paní Karolkou.
0: Ano, ano.
1: A mám knihu.
0: Vaříme s habadějem, takže i podle toho jste něco zkoušel. Přidáváte vy do leča něco osobního, něco netypického, něco, čím si to vylepšujete?
1: Já tam dávám nějakou zeninu.
0: Jasně, aby tam bylo kousek masa a nějaká taková ještě lepší chlapská chuť. Tak děkujeme do Železnice, zdravíme, mějte se moc pěkně. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
0: Takže první pan posluchač nám věří, kdo tam bude dál. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady je Lída.
0: Ano, paní
2: Lída. Já teda vůbec jako nevím, ale tak já vám zkusím taky věřit.
0: Taky zkusíte věřit. A co vy a rozvařená zelenina, máte to ráda, nemáte ráda, vylepšujete něčím?
2: Manžel, jo, já nemůžu papriku, takže aha. Já jsem mimo, takže mu to jenom lazím.
0: Aha. A chutná mu to od vás asi, ano?
2: Jo, chutná, chválí má si ho to. Rád.
0: Dobře, tak se mějte moc pěkně, naslyšenou, naschledanou. Kdo tam bude další? Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, tady je Hanka z Trutnova.
0: No a paní Hanko, co vy na to do třetice? Budete věřit nebo ne?
3: No, maďarsky neumím. Měrné jednotky rajča taky neznám, ale přesto vám budu věřit.
0: Budete
3: věřit. Je to taková pomůcka, která asi vešla ve známost.
0: Dobře, tak ano, no a i vás se zeptám, jaký je váš vztah k tomuto jídlu?
3: Tak já ho úplně nemusím, ale je pravda, že mám přebytek rajčat a paprik, takže už jsem zavářela na zimu. Tam to přijde chuti.
0: Tak to každopádně. Dobře, tak já jsem zvědavá, kdo se další ozve třeba i e-mailem. Děkujeme, mějte se moc hezky naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Proto připomenu naši e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Bavíme se o původu názvu jídla lečo. Jestli věříte tomu, že to bylo vlastně původně odměřovací jednotkou na vařenou zeleninu. Označovalo se tak množství, třeba jedno lečo rajčat, půl leča paprik a tak dále bychom mohli pokračovat. Věříte, nevěříte? Ještě máte čas odpovídat.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Dnes vaříme lečo, nevaříme, jenom se o něm bavíme a bavíme se o tom názvu. Kde se vzal tento název pro tohleto jídlo typické pro pozdní léto, když máme hodně rajčat, hodně paprik, ideálně z vlastní zahrady, protože to potom získá úplně jinou chuť. Tak já jsem mluvila o tom, že v oblasti Uher, protože samozřejmě má to maďarský nádech, na přelomu 18. a 19. století se kdysi zelenina na vaření odměřovala jednotkou zvanou lečo. No a postupně se tak ten název přenesl na celé jídlo, i když ty jednotky už dávno neplatí. Ale vy jste mohli klidně nevěřit, někteří jste ale souhlasili a bylo vás docela hodně. Píše třeba Michal, dobrý den, v leču mi nejvíc chutná klobása, věřím. Tak to je přístup, to chápu. No já jsem si nemyslela, že tolik z vás třeba má k leču takový rezervovaný přístup. Mně docela chutná, i když je to vařená zelenina. Tomáš píše, nevěřím, na podíl zeleniny by ten název lečo neměl mít vliv. Minulý týden jsem od tety dostal do strajčat paprik, dodal cibuli, trochu česneku a dal jsem se do zaváření. Potom další pan Michal, dnes nevěřím, lečo nemám rád, nikdy mi to nic neříkalo, ta uvařená rajčata a papriky, tomu asi na chuť nikdy nepřijdu. Stáňa, dnes nevěřím, ale děkuji za tip, co o víkendu vařit, bude lečo, vidíte to, ještě od pana Zdeňka vyberu odpověď, dobrý den, dnes vám nevěřím, že slovo pochází z maďarštiny, ano, ale není to podle odměření surovin, jinak lečo jím, ale žemlovčičku mám raději. No tak ta bude v sobotu po 11. hodině ve vaření se Zdenou Kabourkovou, ještě myslím se sněhem z Bílku, to budete zapékat, tak si taky přijdete na své. No a pak ještě odpověď třeba od Markéty, nevěřím. Tak jak je to tedy? Byla to odměřovací jednotka, nebyla to odměřovací jednotka? No, nebyla, nebyla. Jediná ta maďarština tam souhlasí, že ten název lečo pochází z maďarštiny, to je poměrně jisté a že se pak to slovo rozšířilo i do dalších jazyků, ale vlastně samotný původ toho maďarského lečo není úplně vyřešený. Co říká současný maďarský etymologický slovník, ten uvádí dvě hlavní možnosti, že je to buď ze staršího maďarského slova leč, což označovalo rozvařenou zeleninu, směs nebo kaši, lečo by pak vzniklo jako zdrobnělá odvozenina, anebo by to mohlo být z nářečního slova leček ve významu přibližně šplouchat, téct, klokotat, že by to tedy souviselo s představou něčeho tekutého nebo rozvařeného a to je právě ta klokotající zelenina, vlastně ta rajčata, která pouštějí šťávu. Jinak maďarské lečo patří mezi klasické pokrmy tamní kuchyně, ale původně se podávalo jenom jako příloha, například k pečené kachně. To by mnohé z vás možná zaujalo, kdo jste říkali, že samotné lečo úplně nemusíte. No ale až potom následně se z něj stal samostatný pokrm a ten se rozšířil i do zmíněných evropských kuchyní, takže i k nám. Takže dnešní tvrzení pravdivé nebylo. Stále tu visí ve vzduchu knížka Vylomeniny Jiřího Krampola a rodinná vstupenka na pohádkový les v Hradci Králové a získává ji tentokrát pan Stanislav. Gratulujeme.

Za 4 minuty bude 11 hodin, budou tu další zprávy s Radkem Pulkrábkem a pak už radioporadna. Dnes s očním lékařem, bude to o šedém zákalu, tak pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak po 11. hodině nám je volejte nebo můžete psát studio.hradec@rozhlas.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kraj chystá úpravy okolí muzea Sýpka v Orlických horách. Na Slovensku dnes budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky o cenách paliv. Fotbalisty Slávie čeká vstup do Ligy mistrů. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Okolí muzea přírody a řemesel Sýpka v Rokytnici v Orlických horách čeká proměna. Počítá s tím Královéhradecký kraj. Vzniknout tam má prostor pro pořádání akcí. Hejtmanství si nechalo zpracovat architektonickou studii.
2: Návrh počítá s otevřeným parkem východně od muzea, kde by v budoucnu mohly stát stánky při veřejných akcích. Za budovou Sýpky má zase vzniknout poloveřejný prostor s lavičkami, ohništěm a dřevěným pódiem pro menší akce. Studie řeší také odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou nebo problémy s vlhkostí budovy. Očekávané náklady jsou 10 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michaelem Martinem budou jednat o vysokých cenách energií a pohonných hmot a taky o evropském rozpočtu. Irsko předsedá Radě Evropské unie, vede tak jednání.
3: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
4: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
3: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Polská letiště v Lublinu a v Řešově dnes ráno přerušila provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na sociální síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8. hodině.
5: Sport.
0: Fotbalová Slavia rozehraje Ligu mistrů večerním zápasem s Ranzingem Lanz. Duel začne v 21 hodin. Pražané čekají na vítězství v elitní evropské soutěži téměř 19 let.
5: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přeháňky, hlavně na horách. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Chlumce nad Cidlinou směrem na Nový Bydžov pozor na nehodu. V Kozelkově ulici se tam srazila dvě auta, projíždějte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přejeme stále krásné čtvrteční dopoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 11 hodin 4 minuty. Před polednem opět Jarka Vykoupilová pro nás bude mít další rady, tentokrát jak udržovat pěkné pletené oblečení, aby zůstávalo stále ve svěžím stavu. No ale hlavně nás už za okamžik čeká radioporadna dnes o šedém zákalu, to znamená o velice častém očním onemocnění, o léčbě, o operacích, o vkládání nitroočních čoček, taky tu od vás máme už několik dotazů a další můžete buď psát e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz a nebo telefonovat 726 46 46 46. Odpovídat začneme za chvíli. Pěkné dopoledne.
6: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Rádio poradna.
1: A v tuto chvíli už je tu s námi oční lékař, pan doktor Vladimír Korda z oční kliniky Oftex, připravený odpovídat jak na moje, tak hlavně taky na vaše dotazy, které nám můžete psát nebo telefonovat, ale vy nás zásobujete, protože už jste psali s předstihem, takže já budu rovnou asi vybírat z dotazů našich posluchačů, protože jsem to tak nějak dala všechno dohromady, na co se ptají nejvíce. Tak jeden z častých dotazů, protože my už jsme tady vysvětlovali, že šedý zákal se dá řešit operací, vložením nitrooční čočky. A teď ten jeden z nejčastějších dotazů je, co když ta operace dopadne třeba z vašeho pohledu jako lékaře úspěšně, kontrola vidění je v pořádku, všechno v pořádku, ale pacient spíš jakoby v tom pocitu není spokojený, že třeba vnímá nějaké, tady psali posluchači, záblesky, paprsky nebo dokonce třeba nějaký tmavý oblouk v zorném poli. Tak vlastně proč se to děje a jestli se to přestane dít, jestli si na to nějak postupně zvykne, jestli se to upraví.
2: Jinak dobrý den, já vás tady zdravím taky. Co se týká takovýchhle subjektivních příznaků po operaci, my je dost často taky pozorujeme, slyšíme od pacientů. Je to dano nejčastěji typem právě a volbou konkrétní čočky. Záleží na tom, jaká ta čočka má vlastnosti, jestli kolik má ohnisek, na co je přizpůsobená. To znamená, jsou typy čoček, u kterých je ten typ, co jste popisoval, že třeba někdo vidí, my tomu říkáme odborně temporální srpek, což je jeden z těch takových vedlejších příznaků po operaci a implantaci té umělé čočky. Tím, že to oko má nějaký záběr zorného pole, tak vnímá okraj té čočky zevně, jak je spánka, ve směru spánku. To je typický příznak u těch čoček, které jsou a které implantujeme, takzvané prémiové čočky. To znamená čočky, které mají minimálně dvě, spíš tři ohniska. A tím, jak to oko se snaží zabrat vlastně veškerý ten tvar té čočky, kterou tam má implantovanou, to znamená využít ten potenciál a schopnosti, optické schopnosti té čočky, tak vlastně zabírá ještě víc mimo tu vlastní čočku a ten člověk říká, že tam vidí něco navíc, že se mu tam vytváří jakýsi srpek, nokový půlkruh. To je jeden z možných takových vedlejších příznaků, potom to jsou ty další, jak se tady jmenovala. Je to vždycky otázka správné volby čočky a je to taky otázka vnímání. My tomu říkáme typologie osobnosti. Každý to nějak je schopen právě svojí psychikou ten nový implantát přijmout, takzvaná neuroadaptace, schopnost se vlastně přizpůsobit těm novým podmínkám, které on má. Někdo je schopen to během týdne všechno tady to, ty vedlejší fenomény potlačit a říká, já to mám perfektní, všechno mi funguje dobře. Pak máme, jak jsem zmínil v úvodu, určitý menší procento, minimální, které říká, ještě po půl roce se vidím dobře, všechno přečtu, ale není to ono. Ještě bych si to představoval, že by to bylo takové něco. My musíme vycházet z toho, že to skutečně je implantáta, všechno v organismu, co je jiné než to přirozené, přírodní, tak někdo samozřejmě může být citlivější a takové ty vedlejší fenomény vnímat.
1: Já vím, že se to dává dovnitř oka, takže je to těžké vyzkoušet, ale dá se to alespoň nějak nasimulovat. Když si vybíráme brýle, tak nám tam vkládáte ta sklíčka, my říkáme, teď je to horší, teď je to lepší, teď rozmazané, teď ostřejší a tak. Tak to asi ty dioptrie dokážete zjistit taky takhle, ale dá se nějak aspoň přibližně nasimulovat, jak třeba bude člověk vidět s tou jednotlivou čočkou.
2: A taky výhodu to má u těch, protože to můžeme samozřejmě vždycky upravit.
1: Ano, ano.
2: Nějaká doba, nebo řekneme. Pacient řekne, nesedí mi to, takhle se na tom pracujeme. Na rozdíl od té operace, pokud tam tu čočku implantujeme, což se při každé operaci děje, a taky čem sdělujeme předtím, že ta správná volba je důležitá, protože to je rozhodnutí, které bychom mohli nazvat na celý zbývající život. Pokud se ten člověk rozhodne pro konkrétní typ čočky, no tak samozřejmě má je tam už potom nastálo. Takže se s tím už potom nedá nějakým způsobem moc manipulovat nebo za půl roku přijít, takže vám tam dáme jinou čočku. Nějaký simulátory samozřejmě k dispozici se zkoušejí v rámci různých výzkumů, ale abychom byli schopni právě nasimulovat, jak se ptala nebo zmínila, jak bude ta čočka, jaký bude ten konkrétní jedinec vnímat po operaci. My jsme se tady zmiňovali o těch čočkách, které mají třeba tři ohniska. Takové čočka jsou velmi jako kvalitní po stránce, že vám zajistí zrak na všechny vzdálenosti bez brýlí. To je velká výhoda, ale právě u některé skupiny lidí, těch, řekněme, citlivějších, jaksi vnímavějších, senzitivnějších ve smyslu právě těch té jejich psychiky, můžeme tyhle ty různé fenomény vnímat. Nemáme na to nic, co bychom mohli vyzkoušet předtím. To znamená, že musíme to spíš, a to, což je nejzásadnější, vždycky nejvíc času, ta operace trvá v řádu desítek minut, po operaci taky už to všechno probíhá, dá se říct, jenom jakési kapání, ale před operací právě s tím pacientem co nejvíc strávit času, nejenom vyšetřit výsledky, získat laboratorní přístrojů, ale právě s ním strávit. Máme různé taky dotazníky, které nám určí, jestli to je vhodný kandidát pro tu konkrétní čočku. Přijde pacient, řekne, já chci mít operaci šedého zákalu, nechci nosit brýle, ale ne všem to doporučíme, protože právě nemusí splňovat i tato, řekněme, psychologicko-psychická kritéria.
1: No na výběr těch čoček se posluchači hodně ptají. My tady máme jeden konkrétní dotaz, necháme si ho po písničce.

0: No a my jdeme na další dotazy pro očního lékaře Vladimíra Kordu, který je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak máme tady jeden takový dotaz, kde nevíme vůbec podrobnosti, ale volala paní posluchačka z Rychnovska, prosila, ať se zeptám za ní, že má pocit, že vidí takové jakoby pavoučky a jestli to může být předzvěst něčeho závažnějšího. My mluvíme dnes hlavně o šedém zákalu, tak třeba i tohoto onemocnění.
1: Tak je to jeden z těch nejčastějších, řekněme, subjektivních příznaků, které nám pacienti sdělují, že vidí před okem něco, jak jste tady zmínila, pavoučky, čárky, tečky, různé typy vlásků a takových těch pavučin. To znamená, že vnímají něco v vzorném poli, které a je to většinou i spojené s typem, jaké je světlo, když je intenzivní světlo, když je třeba bílá zeď nebo když hodně svítí slunce. Tak toto oni sdělují nám a my víme, že to je, a domnívám, že to je poměrně jako dobře určitelné právě na základě těch subjektivních příznaků, skoro už rozhodnou, o jaký typ diagnózy se jedná. Ten, když někdo právě vnímá ty pavoučky, tak je to nejčastěji zákalek ve skrivci. My to musíme oddělit od zákalu toho šedého zákalu nebo od zákalu zeleného. Pak to jsou zákalky sklivce. Sklivec je určitá gelovitá hmota, která je za tou čočkou. My se bavíme dneska o šedém zákalu. A šedý zákal je, že ta čočka, která v oku funguje a zaostřuje, pomáhá nám vytvářet určité dioptrie, vlastně nahrazuje, řekněme, i brýle. Do 45 let funguje automaticky. Tak ten šedý zákal vzniká v té čočce, že ta čočka přestává být průhledná, mění svoji průhlednost. A za čočkou směrem očnímu pozadí je prostor, který je vyplněný gelem. To je sklivec odborně a ten sklivec s věkem mění svoji taky strukturu. Jak jsem zmínil, je to gel a on ten gel se postupně stekucuje a toto stekucování vyvolává, že se ty kousky toho gelu tam různě v té tekutině pohybují a právě my potom vnímáme, nebo pacienti vnímají a popisují to jako různé typy těch pavoučků a čárek a teček. Takže to jsou zákalky ve sklivci. Jsme je schopni i řešit v současné době, máme na to dvě metody, laserovou, po případě operační techniku. Takže pokud někomu hodně ty zákalky sklivce vadí, omezují ho v běžném životě a ví, že není schopen se s tím, jak se říká, vyrovnat a pořád to nějakým způsobem trápí, tak jsme schopni mu pomoci.
0: Další dotaz si na nás vymyslel pan Karel a týká se právě těch nitroočních čoček, kterými se řeší šedý zákal a píše: dobrý den, čeká mě operace. Předběžně už jsem lékaři hlásil, že je pro mě stěžejní práce na počítači, u kterého trávím opravdu dost času. Je možné vybrat čočky přímo tomuto uspůsobené? A teď ještě další část otázky. Pokud ano, nebude to na úkor něčeho jiného, myslím tím, kdybych náhodou do budoucna měnil práci, jestli bych neměl problémy?
1: To je velmi taková podnětná a správná otázka i popis toho, jak to tam říkáte, pan Karel, to je taková, že my víme, když pacient si řekne před operací svoje požadavky, řekne pracuji, trávím většinu času na počítači, tak už víme, kterým směrem ho budeme dál tu nabídku těch typů konkrétních čoček mu ukazovat. Víme, že třeba právě u těch pacientů, co chtějí, a pracují hodně na počítači, chtějí dobře vidět na palubní desku v autě, vidět na telefon, na hodinky a zároveň řídí auto, jezdí třeba i v noci, prostě potřebují zrak kdykoliv, i na dálku, tak máme přímo už teď konkrétní čočky, to jsou zvané čočky s prohloubením ohniskem, možná by až to uslyší, aby se to zapamatoval a zeptal se potom těch, kteří mu budou tu operaci předpřipravovat, zda taková možnost by u nich byla. To znamená čočka, která má, řekněme, dvě ohniska, jedno na dálku a to druhé bude právě na tu vzdálenost počítačovou. A to si myslím, on se tam ještě ptá, jestli ho to nějak neomezí do budoucna, když mění třeba pracovní zařazení a už třeba nebude pracovat na počítači. Nic se nemění, ale ta čočka je právě velmi taková vhodná pro ty lidi, kteří potom dělají cokoliv jiného. S touto čočkou, o které jsem se tady zmínil, tak je to čočka, která zajistí do dálky a na tu vzdálenost pracovní, počítačovou, vidět dobře bez brýlí a do blízka bude potřebovat kolem, řekněme, jedné a půl dioptrie. Do blízka tím myslím vzdálenost třeba 30 a míň centimetrů.
0: A říkal jste čočka s prohloubeným ohniskem?
1: Prohloubeným ohniskem, to je takový odborný, řekněme, pojem. Odborně to je ještě další, to je v angličtině. To znamená, že ta čočka má, bychom to mohli nazvat v sobě dvě ohniska, jedno do dálky zaostřené a druhé má na tu pracovní vzdálenost. Takže on, když bude se tázat a bude chtít podstoupit operaci, tak by měl požadovat čočku, která má dvě ohniska, která mu zajistí zrak do dálky dobře bez brýlí a na tu pracovní počítačovou vzdálenost.
0: Tak to jsme odpověděli na další dva dotazy. Máme tady ale ještě další, tak pokračujeme za chvilku.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.

0: Stále posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes s očním lékařem Vladimírem Kordou bavíme se na téma šedý zákal. A teď s námi i ve vysílání jeden z posluchačů. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jaký je váš dotaz?
1: Mám takový problém. Vždycky po určitý době mě jako za tou čočkou, jako když tam mám kamínek nebo něco a tlačí mě to, ale za chvíli to zase třeba přejde a zase to mám v druhém oku a takhle se to opakuje. Co to může způsobovat, bych potřeboval vědět.
0: Dobře, děkujeme za dotaz. Děkujem.
2: No, my vám na to můžeme odpovědět. Vy jste měl operaci asi někdy, řekněme, jsem to pochopil asi teď čerstvě. Tak nějak, že...
0: Jak je to dlouho, jestli se můžeme zeptat po operaci?
2: 11 dní. Tak to jsme dobře typli si podle těch příznaků. Pokud to máte 11. den po operaci, tak to je velmi jako časně a brzo, jestli vás něco tlačí, pálí, řeže, nebo máte pocit, že by vám tam vadil jako písek. Ono tam ze začátku první, řekněme, 2-3 týdny takový příznaky mohou být za prvé kapete kapky a zároveň jsou tam i operační rány, které taky potřebují nějaký čas na zahojení. To není, že by první den všechno bylo úplně, jak se říká, netknutý a po operaci jste nic necítil. Je potřeba si uvědomit, že operační rány tam jsou 2 nebo 3, každá má nějakou velikost, takže už je to místo, které samozřejmě může tyhle ty různý příznaky vám vyvolávat, ať už je to právě ten pocit takového písku nebo pocit takového řezání. Nicméně to kapání, co máte, pokračujte dál a to je 10. nebo 11. den velmi brzo. Většinou ten 3., 4. týden to můžeme hodnotit a počítejte, se vám to všechno, tohle ty příznaky postupně úplně vymizí a bude to všechno bez poznání, bude to všechno klidný.
0: No a já navážu na pana posluchače ještě dotazem od paní posluchačky z Rychnovska, která je po operaci šedého zákalu od dubna, takže to už je delší doba. No a taky má problémy s takovým tím efektem po stranách, že stále má pocit, jako by tam ještě něco měla. No a tak se ptá, jestli je to jenom pocit, jestli se to ještě časem upraví. Vlastně tím jsme začínali, ale pojďme tak pro ně ještě zopakovat.
2: Můžeme to i zopakovat a jsem rád, že jste tam zmínila slovo pocit. Je to skutečně jakési vnímání. Ono právě ten zevní oblouk, jak jsme tady zmínili ho odborně jako srpek, který je v místě toho spánku, jako oblouček, který tam někdy ty pacienti vnímají. Je to daný tím, jak jsou schopni právě využívat tu čočku, ale zároveň víme, že se to v rámci dalších měsíců u většiny, no skutečně se říct, u skoro u všech vymizí. A ten důvod je v tom, že ta čočka je v takovém pouzdře, tomu říkáme vak, který tam jako zajišťuje tu polohu té umělé čočky. On po operaci první měsíce je velmi takovej krásně čistý, vypadá to jako celofán průhlednej a právě s dobou po operaci v rámci měsíců se mění, stane se takový jako igelitový materiál, to znamená méně průhledný, což samozřejmě omezí i právě rozsah toho zorného pole a právě ten zevní oblouk postupně bude, tím jak se to povzdro bude hojit dál a upravovat klasicky. Samozřejmě u někoho to je v rámci krátké doby, u někoho to jsou měsíce, podle toho, jaký typ to je, taky čočky, jak jsem zmínil, a taky ten proces hojení u každého je individuální, takže počítejte s tím, že se vám to v budoucnosti určitě tohleto srovná na to, že tam ten zevní oblouk vnímat přestanete. Mm-hmm.
0: No a dál nám píšou posluchači, jak je možné, že každému se šedý zákal projevuje jinak a ve kterém momentu se objednat na operaci, aby pak zase už nebylo pozdě. Tak to jsou dvě části otázky. Já si myslím, že teď dáme tu první část, pak písničku, pak tu druhou. Mm. Takže jak je možné, že každému se ten zákal projevuje jinak?
2: To je takovej, co to je jinak? Jo? My se sami o sobě bavíme, jak se to projevuje. Někomu se to projevuje, že se mu zhorší. Na dálku zrak, jede autem a zjistí, že nepřečte nápisy na dálnici. Někdo se řekne, já ztrácím zrak na čtení, nevidím na hodinky. Další řekne, já vidím šedě, jako by tam byla pořád mlha, jako by tam měl někdo nějakou culonu. Každý to popisuje jinak. To je otázka vždycky vnímání a taky ten šedý zákal, jak jsem zmiňoval, je v čočce a on vzniká a vyvíjí se v různé části ty čočky a podle toho právě, kde je umístěný,

0: a je to dané samozřejmě velmi individuálně, proto to sledování a s každým pacientem se to musí individuálně rozebrat. Podle těch jeho příznaků, taky jaký má požadavky on na svůj život, jaký má požadavky v práci, ve volném čase, tak podle toho se to i rozhoduje, kdy tu operaci provést. Takže nejenom podle příznaků, ale tak, v čem ho to omezuje nebo v čem ho to neomezuje. A jsou i případy v těch starších lidí, řekněme nad 70-80 let, kdy zase v obráceně šedý zákaly pomáhá v nějaké vzdálenosti. Jak se ta čočka právě kalí, vzniká šedý zákal, tak ty dioptrie se taky nějakým způsobem mění a řada lidi ve věku 70-80 let řeknou, teď já mám najednou zrak lepší, do blízka a krásně čtu. A pak nám řeknou děti svojich rodičů, moje babička nebo moje maminka, najednou vidí líp než já. To je nějaký divný. A přitom my víme, že to je, on má chorobu šedý zákal, kterému v nějakém období může i pomoci. Takže nemůžeme říct, že šedý zákal jenom člověka handicapuje a ovlivňuje ho v životě, ale je nějaké i období nebo i typ šedého zákalu, který vám může na nějakou dobu, ne samozřejmě nastálo, i pomoci v tom zraku.
1: Mm-hmm. Tak to jsme stihli odpovědět i k tomu správnému momentu pro operaci, ale ještě tady máme další otázky pro pana doktora, zůstává tady s námi ještě ve studiu, tak pokud potřebujete i vy, napište nám nebo zavolejte.

0: vyřešit právě operace, kdy se do oka vloží nitrooční čočky. A teď další důležitá otázka, jestli se operují obě oči najednou nebo zvlášť. A já jsem k tomu hned říkala, dodejme ty výhody, nevýhody. A já bych se třeba bála pro takovou nějakou svoji vnitřní jistotu. Možná bych chtěla radši udělat jenom jedno oko, kdyby náhodou se tam něco vyvrbilo, pro ten pocit, že mi aspoň jedno zůstává.
1: Je to velmi jako dobře řečený z vaší strany, ten pojem obavy je u každého z nás, to nelze jako popírat. A souhlasím s tím, pokud někdo řekne, abychom si to uvedli teď na tu reálnou naši stávající situaci, jak většina pracovišť dělá zákroky a operace šedého zákalu, řekněme poslední 3-5 roků, nejenom v České republice, ale po celé Evropě a celosvětově, když by se udělal jakýsi průměr, tak většina pracovišť dělá operace tak, že obě oči v jednom dni. Ono to má svoje samozřejmě výhody, že za prvé ten pacient se položí na operační stůl. My samozřejmě každou tu operaci děláme samostatně, ne že by se dělal paralelně, že by se dělali dva operatéři, nebo že by ten operatér
0: postřídal. No vidíte, ale to by bylo, že by tam byly dva a každý by pracoval na jednom oku.
1: Jedna z variant, ale tam by nebyl tolik míst, tam potřebuje taky trochu mikroskopa, takže tam by to nešlo vlastně technicky. To možná na druhou stranu ten nápad teď váš není úplně jaksi nereálný v rámci budoucnosti. Na druhou stranu zase víme, že chceme, aby operoval většinou jeden operatér pacienta a ty obě oči. Ale jak jsem zmínil ze začátku, je to rozdělené, jako bychom operovali každé oko. Se operuje zvlášť, začne se jedním okem, zarouškuje se druhé oko, všechno se prostě dělá samostatně, nástroje, všechno se používá jako nové. Nic není, že by se v rámci toho to nějak použilo jinak. To je jakási první záležitost. Ten pacient pořád leží, ta operace každá trvá kolem 10 až 15, 20 minut, takže on během 3/4 hodiny to má vyřešené. Po operaci mu jedno zalepíme, druhé necháme takovou průhlednou plastovou krytkou, takže on je schopen po operaci se i pohybovat, že to jde do auta a může jet domů s to provodem. Co se týká výhod, jak jsem říkal, to jsou pro pacienta, že to vlastně při jedné návštěvě. Má to i výhodu pro personál, který nemusí, a i ten pacient nemusí dvakrát na kliniku k nám jezdit. Při tom kapání, potom po operaci kape do obou očí. Tím pádem ani se mu neprodlužuje doba ta pooperační, když se udělají obě, tak on vlastně končí stejně. Pokud bychom dělali každý oko zvlášť, tak se mu to samozřejmě prodlužuje tím intervalem, který je k tomu druhému oku. Takže teď mi víc než 80, někdy to je i 90% pacientů v operačním programu máme, takže operujeme obě oči najednou. To už je takový už náš úzus a právě tu se samozřejmě posledních 20 let různě studovalo a byly různý samozřejmě i velký takzvaný multicentrický studie, které samozřejmě vyhodnocují retrospektně, znamená zpětně, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody, jaká jsou rizika a dospělo se k jasnému závěru a ty práce jasně to podkládají, že není žádné riziko u operace, zvýšené riziko, když se dělají obě oči v jednom dni. Což je to vlastně už my taky nějakým způsobem plníme a vidíme, že ty lidi skutečně, pokud se neobávají a nechtějí a řeknou, já se obávám, nechci, mě stačí teď, já bych to si přál rozdělit, tak respektujem samozřejmě jeho požadavek, protože jsou to plánované zákroky a není důvod někoho do toho tlačit, pokud si řekne, já mám nějakou tak vnitřní
0: obavu.
1: Pocit, že to není úplně pro mě schůdné, no tak se to rozdělí, ale jinak pokud tam ta vůle je z té strany pacienta, tak to děláme ve většině tak těch případů už obě oči.
0: A dělá se to asi v lokálním umrtvení, když teď nás necháváte nahlédnout k operačnímu stolu, takže samozřejmě ten pacient tam leží, vnímá, povídáte si s ním? Máte na to čas?
1: To máme, každý kolega má svoji muziku, tak je to, je tam někdo, já mám to spíš puštěný, jen tak jako lehce, nemám rád, když tam je nějaký, jako se říká, rámus, aby se všichni slyšeli, když se mi jak trochu šeptáme, ale s pacientem se bavíme. Pozdravíme se s ním před, jako seznámíme se s tím, podáme mu ruku před zákrokem, pak ho personál zavede, položí za roušku a potom operátor přijde, připraví si ten mikroskop a pozdraví ještě znova, už jako se s tím baví, co bude, tam jsou takový, kam se má ten, hlavně při té operaci, jak se má soustředit, kam se má dívat, což je důležité. Jak jste zmínila, je to zákrok, který děláme už jenom v kapkách, umrtvíme, takže tam není žádná injekce, a potom už v průběhu toho zákroku bavíme se většinou spíš tomu zákroku, co má dělat, kam se má podívat, je to třeba zatlačí, nebo ať se podívá ke mně dole na levou stranu, když to je levé oko, abychom tam mohli třeba implantovat tu čočku, že to trochu může tu danou chvíli zatlačit, že se mu ty světla budou různě měnit.
0: No to mě zajímalo, jestli právě ví, co detaily. Se děje, že to je asi důležité pro toho člověka.
1: My ho s tím provádíme, řekněme, teď on to zatlačí na levo, bude tam možná teď on trochu lehce to pálí, když tam dáváme třeba tu látku na tu umrtvení, to dáváme i do oka pomocí takového roztoku. A potom třeba při tom odsávání, když tu čočku potřebujeme rozmělnit, to znamená ten šedý zákal, aby jsme ho odsáli, vyčistili ten prostor, kde je ta čočka, to je pomocí buď to laseru, který to na takový drobný kosky rozmělní, nebo pomocí ultrazvuku, takže víme, když tam ten ultrazvuk vlastně do toho oka nějakým způsobem vpravujeme tu koncovku, tak zase to může ta tekutina, která se tam v tom oku roztáhne, zatlačit, takže mu řekneme, teď to může lehce zatlačit, tak on s tím i počítá, tím pádem ta spolupráce ve většině případů je taková velmi jako, či obě strany jsou si myslím jako vzájemně na sebe napojený a někdy už ke konci, řekněme, poslední jsou minuty a ten člověk už jako je překvapený, že už to jsou poslední minuty, že to je třeba minuta, nebo že už
0: je to říkáme,
1: už máme, už končíme a to už je hotové. Taková otázka dost často. Mm-hmm. To jsem čekal, že to bude náročnější nebo těžší pro mě, takže to přišlo takové, myslím, když máme operatéři, kteří jsou skutečně právě ta komunikační složka, ale potom ta jemnost, to všechno propojené, když je tak ten člověk to má určitě, nebo ten pacient jako určitě i zážitek, není to jenom chirurgická záležitost.
0: Tak, dnes tady bylo naším tématem onemocnění šedý zákal a i dnešní radioporadna už je hotová, když se dívám na hodiny. Tak děkujeme panu doktorovi, pan doktor Vladimír Korda byl dnes naším hostem z oční kliniky Oftex. Ať se daří, díky za návštěvu a naslyšenou.
1: A děkuji a taky naslyšenou.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Zítřejší radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové bude o poruchách autistického spektra a také o centrech, která rodinám pomáhají, která jsou takovými záchytnými body a pomůžou i třeba s další péčí o děti, které trpí poruchou autistického spektra, takže to bude zítra po 11. No a teď už rada Jarky Vykoupilové a ještě taky připomínám, že hned popoledni startujeme písničky od srdce s datem 10. září a že svátek dnes mají Irmy.
1: Babské rady.
2: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Náchodská nemocnice začala používat při operacích robota. Albrechtice nad Orlicí pořídili novou nabíjecí stanici pro elektrokola. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila v New Yorku do svého 15. grandslamového finále deblu. A dnešek zůstane polojasný s teplotami mezi 17 a 20 stupni. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém. Stál 40 milionů korun. Přístroj lékařům výrazně pomáhá při vybraných zákrocích a pro pacienty znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci.
3: S pomocí robotického systému se v Náchodské nemocnici postupně učí operovat několik lékařských týmů, kromě chirurgů také urologové a gynekologové. Zatím za dohledu lékaře z nemocnice v Polsku, která robotický systém už běžně používá. Přístroj má 4 ramena, jedno drží kameru a dalšími 3 lékaři samotnou operaci provádí. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu Světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Podle posledních dostupných údajů si v Česku v roce 2024 vzalo život přes 1500 lidí, většinou to byli muži. V počtu sebevražd je Česko nad evropským průměrem.
0: Sport.
2: Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňákovou to bude 15. grandslamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyto zápasy jako samozřejmost.
4: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: V finále ženského deblu na US Open začne v pátek po 18. hodině českého času.
0: Počasí.
2: Dnešní obloha zůstane oblačná až polojasná, večer se přechodně vyjasní. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách jenom na 9 až 12. Mírný západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Chlumci nad Cidlinou si dejte pozor v Kozelkově ulici, kde se srazila 2 osobní auta. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 12 hodin 4 minuty, s vámi Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré poledne, dobrou chuť k obědu a ještě přidáme něco dobrého, třeba nějakou hezkou písničku, kterou si u nás můžete objednat právě teď v písničkách od srdce. Stačí jenom třeba zavolat na 726 46 46 46 anebo můžete klidně psát, buď pokud budete stručnější, tak SMS-kou na číslo 900 11 04 anebo e-mailem studio.hradec.cz zavináč rozhlas.cz. Když se podíváme na naši dnešní hudební nabídku, tak je tu třeba Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, Jiří Korn, Žádný strach, Michal David, Nenapovídej, Anna K., od ní tu máme Kovboje, Helena Vondráčková, Věra Špinarová, MIG 21, tak napište nebo zavolejte, dnes je 10. září a svátek mají Irmy.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 km dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je tedy čtvrtek 10. září, to už jsme připomínali. Dneska mají svátek Irmy, zítra to budou Denisy, potom v sobotu Marie a ještě 13. září v neděli budou slavit Luborové tento týden. Jak jsem říkala, můžete si k nám napsat o písničku SMS-kou nebo e-mailem, nebo můžete telefonovat, tak teď vybírám první SMS-ku, která dorazila. Dobrý den, prosím píseň s pozdravem z dovolené od moře pro moji rodinu a přátelé do Opočna. Děkuji, Míla a Dagmar.

0: Jsou tu písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Jeden speciální vzkaz teď budeme mít s paní Marií z Police nad Metují. Dobré odpoledne, paní Marie.
1: Dobré odpoledne. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mohli zahrát nějakou pěknou písničku slečně, která nám obětavě pomáhala teďka v pondělí 7. září při nastupování do vlaku v Nymburku. Byli jsme dvě ženy a ta slečna a ona opravdu se nám velice věnovala obětavě. Nevím, jak se jmenuje, ale pokud náhodou to uslyší, tak bude vědět, že to je pro ní.
0: Ano.
1: Byli jsme dvě ženy a ta leta slečna a měli jsme velký problémy.
0: A bylo to v Nymburku, říkáte?
1: Ano.
0: A který den, že to bylo?
1: V pondělí.
0: Tenhle týden, v pondělí.
1: 7. září.
0: Tak já doufám, že se pozná, nebo že jí to aspoň někdo vyřídí, pokud ví,
1: právě,
0: že třeba cestovala zrovna tímhletím směrem.
1: Jela asi ve 13 hodin, jako my, z Nymburka do směrem na Trutnov.
0: Tak pro ochotnou slečnu posíláme Kateřinu Marii Tichou a mějte se moc hezky, paní Marie, naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

Jirku. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 12 hodin 31 minut. Vždycky to průběžně pro jistotu připomínám, že pokud si budete u písničku psát SMS-kou, tak napište heslo Hradec velkými písmeny, potom mezeru a potom text vašeho vzkazu, ale nepište tam žádnou diakritiku, protože jinak se nám tady zobrazují takové různé zvláštní znaky a potom to nejde úplně dobře přečíst. A jinak SMSky posílejte na číslo 900 1104. Teď tu máme další. Zahrajte pro moji manželku Moniku. K narozeninám všechno nejlepší přeje Honza a synové David a Štěpán.

po skupině Olympic tu máme další blahopřání od vás. Zahrajte pro Kačku Macurovou do Bělče krásné narozeniny a co nejvíc zdraví a štěstí přejí Machovi a babička s dědou a Eliška.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Tatiana Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

České Skalici na Náchodsku začínají jeřinkové slavnosti, na které jsme vás už zvali tento týden ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak potrvají ode dneška až do 13. září do neděle a už dnes se můžete přijít podívat na aranžování jeřinek do Skalického muzea, které připravuje aranžerka Zdena Skořepová. Budou to ukázky aranžování, budou tam taky různé květinové vazby a to vlastně ode dneška až do té neděle se bude aranžovat, takže to můžete vidět přímo v akci. Co nás čeká dál v našem vysílání odpoledne, tu budou s námi hned dvě herečky. Bude to po 13. hodině u Alex Minářové Bára Fischerová, no a v humoriádě po 16. potom herečka Martina Hudečková. A čím uzavřeme dnešní polední písničky od srdce vzkazem, pro koho to bude? Určitě písnička bude pro vás všechny, kteří nás právě v tuto chvíli posloucháte, ať u toho děláte cokoliv, a ještě konkrétně to bude pro Péťu a Andulku Němcovi. Hezký den a hodně úspěchu v gymnastice přeje babička Markéta.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Někteří obyvatelé Úpice protestují proti případné výstavbě větrných elektráren. Český rozhlas otestuje nový systém varovných hlášení. Fotbalisti Slávie začnou Ligu mistrů večerním zápasem s francouzským Lens a zůstane polojasno s teplotami 17 až 20 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Odpůrci výstavby větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s více než 1000 podpisů. V ní usilují o konání místního referenda o výstavbě větrných elektráren a souvisejícím nastavení územního plánu. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici 30 dní. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty. Přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Nejvíc jich přijelo první a druhý týden v srpnu, říká náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
3: To nejsou takový ty návštěvy, kdy třeba odbavíme se 2000 cestujících. Letos bylo nejvíc, tuším, že 1980, jinak se to pohybovalo těch 1500, 1600, takže ty fronty nebyly až tak šílené jak v minulých letech.
2: Český rozhlas a České radiokomunikace zhruba za půl hodiny otestují systém varování obyvatel. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Systém má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně, požáry nebo rozsáhlé výpadky proudu. Co se na některých rádiích objeví, popisuje vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu Pavel Balíček.
4: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje. Sport.
2: Fotbalová Slavia bude hrát úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie chválil za umístění v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže a za srpnové vítězství v tamním superpoháru nad Paris Saint-Germain záložník Slávie Michal Sadílek.
5: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
2: Večerní duel v Edenu má výkop v 21 hodin.
0: Počasí.
2: Dnešní obloha zůstane oblačná až polojasná, večer se přechodně vyjasní. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 9 až 12. Mírný západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Gočárově třídě v Hradci Králové se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda se stala u Labského mostu a blokuje jeden jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
8: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuju zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je... Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano, aby když... No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: Ono,
0: nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praská žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak.
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovém kurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci a na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková a Šprislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i samo sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost. No.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film, natáčení filmu teď čeká od října. Mm-hmm. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: a tak. Podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou a já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve, no možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukala do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala

0: uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
1: Tak má okno.
0: Ano, má takzvané okno.
1: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
0: ano, to
1: jemné
0: jsem se přesně ptala
1: šeptání,
0: na intenzitu hlasu.
1: Intenzitu,
0: jak,
1: ano.
0: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
1: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas,

0: Mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas. Ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
0: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
0: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
0: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jakože by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
0: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
0: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
0: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jakože letní sport, mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš? Co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci. Mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí. Já se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizují, to samozřejmě takový ty modní policie, to
0: co
1: je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem se na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako takovou, tak já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Městu Hradec Králové hrozí soudní spor o zaplacení víc než 320 milionů. Podvodníci letos zatím připravili klienty bank o skoro 2 miliardy korun. FC Zlínsko padá za účast v korupční a úplatkářské kauze do nejnižší soutěže. Zůstane polojasno s teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Developerská společnost Endeta požaduje po hradeckém magistrátu přes 320 milionů korun za údajnou škodu při přípravě stavby nového obchodního centra Nová zelená v Kuklenách. Radnici zaslala předžalobní výzvu s termínem úhrady do konce září. Vedení města nárok odmítá a připravuje právní stanovisko. Obě strany zároveň uvádějí, že chtějí dál jednat o dohodě.
3: Podle mluvčí developera Moniky Veselé, kterou citoval Hradecký deník, je předžalobní výzva výsledkem víc než 6 let neúspěšných jednání. Hlavním sporným bodem je přitom nová příjezdová silnice za 200 milionů korun, která má odvést auta mířící do obchodního centra mimo obytnou část Kuklen. Vedení města ale tvrdí, že od firmy nedostalo věcnou odpověď na červnovou výzvu k jednání a nárok na zaplacení odmítá. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Město Kostelec nad Orlicí na Rychnovsku pořídilo nový užitkový elektromobil. Využívat ho budou hlavně technické služby při údržbě veřejné zeleně, úklidu města a přepravě materiálu. Vůz stál necelých 760 tisíc korun. Na jeho pořízení město získalo dotaci přes 313 tisíc korun z Národního plánu obnovy. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
4: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
5: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
4: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
6: Pokud nejvíc používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
4: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích Moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022-2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
1: Počasí.
2: Dnešní obloha zůstane oblačná až polojasná, večer se přechodně vyjasní. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách jenom na 9 až 12. Mírný západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Gočárově třídě v Hradci Králové se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda se stala u Labského mostu a blokuje jeden jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je čtvrtek 10. září, pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Naše reportérka Zuzana Boučková je dnes v Marina Campu Stéblová na festivalu Zdraví žij naplno a za chvíli se nám o tamtud přihlásí. Jedinečný zážitek v kouzelném prostředí Bělohradské sýpky si mohou zájemci dopřát zítra večer od 19.30. Bude to komponovaný večer, který spojí energii živého jazzu s údernou slam poety a komorní atmosféru a pozve vás Jan Nevečeřal z hradecké kapely RH+. Bude tady hostem ve studiu o 14:30. Máte svoje oblíbené místo nebo koutek, kde si čtete knížku? V Třebechovicích pod Orebem takový prostor vytvořili i pro děti. V Heldově městské knihovně mají nové dětské oddělení, které není jen na půjčování knih, ale také na čtení, odpočinek a setkávání a tam vás také vezmeme. A budeme pro vás mít další díl řidičské abecedy, jako každý den až do konce září. Zase poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči velmi často chybují. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se opět hlásí naše rozhlasová reportérka Zuzana Boučková. Je v Marina Kempu Stéblová na festivalu Zdraví. Žijí naplno. Dobré odpoledne, Zuzano. Jak to tam vypadá?
2: Pěkné odpoledne přeji. Přestože je tady pod mrakem, je to tu živé a příjemné a jsme u vody v krásném prostředí. Myslím, že každý, kdo sem na festival Zdraví přijel, udělal dobře. Jsou tu odborníci, lidé z blízkého okolí, seniori, vozíčkáři a všichni jsou, jak se zdá, spokojeni. Je vidět, že jim jejich zdraví není lhostejné. Skupina žen před chvílí s nadšením poukala do bublifuků a lektorka z jogového studia jim vysvětlovala princip správného dýchání a bubliny tu teď letají vzduchem. A kousek odtud u stánku záchranářů se dospělí učí za pomoci umělé inteligence resuscitovat na figurínách s takovým zápasem, že by mohli hned nastoupit k záchranářům do služby.
1: Ty jsi, Zuzano, slibovala, že si sama vyzkoušíš na vlastní kůži některé nabídky těch zdravotních stánků, tak co už máš za sebou a jak si dopadla, šlo ti to?
2: No tak můžu říci, že jsem to vzala poctivě. Nechala jsem si změřit tlak, glykémii i zrak. Sestřička mě pochválila, takže prý můžu vysílat dál. Pak jsem neodolala a vyzkoušela si simulaci chůze na protéze a schodoles. Řeknu vám, v tu chvíli si člověk hned uvědomí, jaké překážky musí lidé s handicapem denně překonávat. Jinak úžasná je i zóna s virtuální realitou a kompenzačními pomůckami s umělou inteligencí. A zvládla jsem i krátkou konzultaci u poradny pro duševní zdraví a analýzu těla na špatné prvky. V tuto chvíli mohu říci, že se tady cítím pozitivně a zdravě.
1: Takže tě pěkně proklepli. No a potkala si tam taky nějaké zajímavé odborníky, se kterými si návštěvníci festivalu můžou promluvit, konzultovat třeba svoje konkrétní problémy?
2: Je to tak, ano. Osobností, které řeší zdravý životní styl, je tu spousta. Jsou tu lidé, kteří přímo s návštěvníky konzultují specifické životní situace handicapovaných. Velký zájem je také o stánek České bankovní asociace, kde se lidé učí, jak nenaletět kyberpodvodníkům, což tady oceňují hlavně seniori. A potkala jsem tu lektory cvičení proti bolesti zad i zástupce pacientských organizací. Všichni tu jsou vstřícní a rádi vám poradí. A také jsou tu kuchaři, kteří vysvětlují, jak vařit zdravě.
1: No, je to vlastně teprve začátek festivalu Zdraví, protože on se koná až do večera. Včera jsme tu měli ve studiu pořadatelé, říkali, myslím, do 19 hodin. Tak na co ještě návštěvníci, kteří se tam chystají, narazí? Na co se můžou těšit?
2: Přesně je to tak, vše tady bude trvat až do 19 hodin. Já bych chtěla říct si, určitě neváhejte a přijeďte. Za prvé vstup je zdarma a z Pardubic sem dnes jezdí bezplatný autobus. Za chvíli vypukne hudební vystoupení zpěvačky Markéty Šimerové Procházkové a podvečer to tu roztancuje kapela Souhra náhod. A do toho tu voní zdravé občerstvení a sledujeme také ukázky kovářského umění. Je to jednoduše perfektně strávený den, ze kterého odejdete odpočatí, plní energie a především s přehledem o svém zdraví.
1: Tak tento festival Zdraví se koná v Marina Kempu Stéblová u Pardubic. Jak jste právě slyšeli, až do večera tam jezdí z Pardubic autobus zdarma a zpátky se dostanete také tak. Vstup je zdarma a jestli jste třeba v práci a nemohli jste přijít dopoledne, tak to ještě stihnete, jak jsme říkali, do 19 hodin. No a Zuzaně Boučkové děkujeme za informace, užij si zbytek dne a budeme se těšit, Zuzko, že na sociálních sítích a stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové uvidíme fotky a videa z této akce od tebe. Díky.
2: Určitě brzy to tam bude. Hezký krásné den. Odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Městské knihovně v Třebechovicích pod Orebem na Králové Hradecku otevřeli nové dětské oddělení. Přibyly nové regály, schody, zákoutí pro odpočinek i větší prostor pro společné aktivity. Za úpravy původního prostoru zaplatila radnice asi 1 000 000 korun. Většinu nákladů pokryla dotace místní akční skupiny na Torlicí. Nové prostory si už prohlédli první dětští návštěvníci.
1: Nejvíc se mi líbí tady všechno, ale kam bych se nejvíc zalez, tak to je ta určitě relaxační zóna.
2: 11-letý Filip je jedním z prvních dětských návštěvníků nově upraveného oddělení Heldovy městské knihovny v Třebechovicích pod Orebem. Zaujala ho hlavně místa, kde si může sednout s knížkou nebo s kamarády. Proměnu ale oceňuje i knihovnice Monika Malá, která popisuje, jak se změnilo uspořádání celé místnosti.
3: Největší rozdíl je v prostorovém rozložení. Tady vlastně v tom původním dětském oddělení byly regály na ploše v prostřed místnosti a teď je paní designérka umístila přímo ke zdi a udělala tady takový ochoz.
2: Uprostřed tak vznikla volná plocha, která se dá podle potřeby měnit. Třeba při návštěvě školních tříd nebo různých programech.
3: Vznikne větší vlastně plocha pro práci na zemi, práci v kruhu, různou skupinovou práci, kdy si paní knihovnice rozdělí děti do skupin a pak pracují jednotlivě. Je to pak variabilnější prostor.
2: Návrh nového oddělení připravila designérka Petra Hindráková. Při jeho tvorbě myslela na různé věkové skupiny, od nejmenších dětí až po teenagery. Vznikly proto různé kouty pro čtení, odpočinek i společné trávení času.
4: Máme tady relaxační zónu, máme tady vlastně schodiště, které je využitelné vlastně plně na to, když přijdou velké třídy ze základní školy, aby tady paní knihovnice mohly dělat různý promítání, prezentace a tak dále. Je tady rozšíření o dětský koutek a vlastně celý je to pojatý v tlumených barvách, které nejsou rušivý.
2: Cílem podle ní nebylo vytvořit jen hezčí místo pro půjčování knih, ale také prostor, kde děti budou chtít zůstat i ve chvíli, kdy zrovna nečtou.
4: Úplně jsme to nechtěli jako jenom knihovnu, ale říkám jako setkávání s dětí a bezpečný prostor pro ně.
2: Dětských návštěv podle knihovnice v posledních letech přibývá a nově upravený prostor má tento trend ještě podpořit. Filip už má jasno, že se sem bude vracet častěji.
1: Určitě víc, než jsem chodil dřív, protože to tady za mě dostalo úplně jiný život, než to bylo dřív.
2: A právě to si od nového dětského oddělení Heldovy městské knihovny v Třebechovicích pod Orebem slibují, že nový prostor přiláká ještě víc dětských návštěvníků. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám příjemné čtvrteční odpoledne. Já už jsem zmínila, že zítra od 19.30 se bude v krásném prostředí Bělohradské sýpky konat mimořádný komponovaný večer. A ten spojí energii živého jazzu s údernou slam poety a takovou komorní atmosférou. A pozve nás tam Jan Nevečeřal, součást hradecké kapely RH+, který je teď hostem ve studiu. Já vás tady vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dobré odpoledne. Vaše kapela RH+ se definuje jako takové neformální hudební těleso, ponořené, to se mi líbí, do kapaliny entuziasmu. Vy hrajete pro radost muziku, která vás baví, hlavně teda jazz a swing, a příležitostně koncertujete. A protože jste jazzmeni, tak vás nemohlo nechat v klidu jedno letošní přelomové výročí, tak to bychom mohli na začátek připomenout, z čeho vlastně vycházíme.
1: Přesně tak. Letos vlastně je výročí 100 let od narození Milese Davise, což je úplně legendární jazzová postava, ovlivnil prakticky všechno, co dneska posloucháme. A my to máme spojené nejenom s Milesem Davisem, ale i se Sonny Rollinsem. Oni totiž v roce 1954 udělali společný projekt a Sonny Rollins se sice nenarodil před 100 lety, ale shodou okolností dneska, nebo letos vlastně v květnu zemřel. Takže takové smutné a veselé se nám spojilo dohromady a je to o tom, jak se setkají a potom spolu udělají to fantastické album.
0: No a Honzo, na vás je zvláštní to, že vy nejste muzikant.
1: Přesně tak.
0: Přesto vlastně jste v tuto chvíli součástí hradecké kapely RH+, jako co?
1: Jako co? No to je dobrá otázka. Moje dobrá kamarádka jednou řekla, že nezná člověka, který vlastní víc hudebních nástrojů, na který neumí hrát. To jsem právě já. A letos na jaře vlastně jsem se dostal do kontaktu s Romanem Halovou, což je kapelník RH+. Vytvořili jsme spolu jeden takový koncert komponovaný mluvený slovo a hudba. Na základě toho právě Roman přišel s tímhle s tím projektem a pak jsme to spunktovali. A ta slam poetry je v tom obsažená tím způsobem, že ten text jsem napsal já, co tam zazní. Je to takový komponovaný večer právě taky s tou hudbou, takže to nenapsala umělá inteligence ani ťuk.
0: No tak teď už jsme u toho, jak ten komponovaný večer, který zítra představíte poprvé v Bělohradské sýpce, k tomu se dostaneme, bude vlastně vypadat, když přijdu jako zvědavý divák a posluchač, co mě čeká?
1: Tak řada velice sympatických lidí. kteří umí moc dobře hrát. Právě jestli můžu zmínit, tak bych rád je i jmenoval. Je tam tedy zmiňovaný Roman Halva, pak na saxofon bude hrát Káťa Horáčková, Krištof Sedílek na trubku, Jachim Brodský na vibrafon, což je takový speciální nástroj, na který se moc nehraje. Máme tam do toho zakomponované i v tom textu. Pak Michal Koudelka na kytaru a Filip Košťál na bicí.
0: Takže to je, počítám dobře, sextet?
1: V podstatě, pokud počítáme správně, matematika není moje silná stránka, ale myslím si, že ano. A pak jsem tam samozřejmě já. První část toho koncertu bude právě taková historická, ale zároveň je tam i ten přesah s tou poezií, je tam takový vhled do jejich života, než se potkali, ten Miles Davis a Sonny Rollins, jsou to takové kontrasty. Miles Davis byl takový klidnější, taková hladina, i když samozřejmě pod tou hladinou byla určitá bouře samozřejmě, a Sonny Rollins naopak hrál dost ohnivě. Takže i tohle se na té desce, která potom tam vlastně ty písničky z toho alba zazní všechny, tak je to na tom slyšet. A v té první části se právě bude stýkat ta hudba s tím mluveným slovem.
0: Takže RH+ bude hrát, tak jako jamovat, a vy do toho budete mluvit?
1: Tak, máme to docela naskoušené. Doskoušené. Máme to, myslím, hezky naskoušené za krátkou dobu. A přesně tak, bude hrát se do toho, já do toho budu mluvit, budou tam samozřejmě okamžiky i odkazy na jejich mistry, na Thelonia Monka a Charlieho Parkera, kteří měli velký vliv i samotného Milese Davise, Sonnyho Rollinse. Některé skladby zazní celé v té první části, na některé bude odkaz a uslyšíme je vlastně po přestávce, potom co se všichni občerství samozřejmě, kdy už bude takový ten klasický koncert.
0: To bude prostě koncert, přesně takže tak vy jste to nějak nazvali?
1: Tak, my jsme to nazvali Millennia and Bridge. My tomu říkáme interně Miles a Sonny a je to právě ten most, který oni vytvořili mezi sebou jednak, a pak i v tom textu je to zpracované, že po tom mostě, který oni vytvořili, kráčíme v rámci toho jazzu vlastně dodnes.
0: Ano, je to tak. Je to tak. Zítra v Bělohradské sýpce tento váš projekt bude k vidění od 19.30, ale připravili jste si v rámci tohoto výročí ještě další tři zastávky tohoto projektu. Přesně to bude tak. Kdy, kde?
1: Přesně tak, minimálně tři. Máme to 25.9. ve Filharmonii v Hradci Králové, v kavárně, krásné prostředí, pak 10.10. u Kohouta a 26.11. v Petrofu, kde to všichni známe v Hradci Králové. I v tom textu, jak jsme hradecká kapela, jsou i odkazy na takové hradecké reálie, kde

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes,

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. I dnes si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často jako řidiči chybujeme. A povíme si dnes, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
4: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
3: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
4: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
3: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
4: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové posloucháte ve čtvrtek odpoledne. Po víc než roční pauze se do Královéhradeckého Klicperova divadla vrací jedna z jeho dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací, dramatizace románu spisovatelky Aleny Mornštajnové Hana. Dramatizaci bestselleru Aleny Mornštajnové připravila přímo pro Klicperovo divadlo režisérka Diana Soltýsová. Inscenace Hana měla v Klicperově divadle premiéru v červnu 2021 a od té doby dosáhla 84 repríz. Před plnými hledišti nejen v Hradci, ale také na řadě zájezdů nejen po tady našem kraji. Divadlo uvede inscenaci v obnovené premiéře v sobotu 12. září ve studiu Beseda. A po pauze se na jeviště vrací také Lucie Andělová jako představitelka titulní role. Představení je toho 12. teď v sobotu už téměř vyprodané, ale další repríza pak bude v úterý 15. září dopoledne, kdybyste měli čas, tam bude větší šance asi se dostat. A další večerní uvedení je plánováno na 30. října na hlavní scéně Klicperova divadla.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hejtmanství podpoří vzdělávání sester na Hradecké univerzitě. Podle policie přibývá agresivních chování řidičů u silničních kontrol. Hygienici zakázali léčebnému domu v Lohačovicích přijímat klienty kvůli epidemii. A noc bude zamračená a chladná. Teploty klesnou na 6 až 9 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Univerzita Hradec Králové zřejmě získá od Královéhradeckého kraje peníze na nový bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, a to celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně 8 milionů. Informovali o tom dnes zástupci kraje. Poskytnutí dotace ještě projednají krajští zastupitelé v pondělí 14. září. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově nově nabízí výstavu o historii spolkového života před rokem 1945. Zájemci při ní můžou vidět například vzácné historické spolkové prapory, stuhy, bavřínové věnce nebo třeba řadu dobových fotografií. Vernisáž výstavy začíná v 17 hodin.
2: Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších trutnovských spolků představovali zdejší dobrovolní hasiči. Založení dobrovolného hasičského sboru ve městě spadá do roku 1868. V muzejní sbírce je uchována mimo jiné medaile vydaná k oslavám 25. výročí založení sboru v roce 1893. Medaile má průměr 1,30 mm a je vyrobena ze zlatého bronzu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z jejich odhadů. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale policie nevede. Slovní agrese je bez postihu. Fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Shen.
3: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
0: Agresivně podle něj nejčastěji reagují lidé pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnělo tam přes 170 lidí, informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit do 15. září.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ráno od jihu postupně zataženo. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, na horách na 7 až 4. Zafouká slabý severovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně se srazila dvě osobní auta v ulici 17. listopadu u křižovatky s ulicí Smiřických. Na místě zasahují záchranáři, s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď už je po 15. hodině a jestli chcete mít krásné výhledy na Orlické hory, můžete zkusit Pádolský kopec, ten je vyhledáván pěšími i cykloturisty a právě tam se za chvíli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové zastavíme. A kolegyně Vlaďka Vildová se i dnes vydala na festival Jičín město pohádky a potkala se tam s dětmi z mateřské školy z Jinolic, ale taky třeba s Mravenčí královnou nebo s revírníkem z Lesů České republiky, tak uslyšíte ještě před půl čtvrtou. Potom vám nabídneme radiobazar a můžete tedy ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové inzerovat. Příjemný poslech přeje Romana Joudalová.

Podzim, který se blíží, bývá takovým velmi klidným obdobím v Krkonoších. Raní mlhy, měkčí světlo a prázdnější stezky mění hory v místo, kde se vyplatí zpomalit a zůstat o něco déle. Destinační společnost Krkonoše už několikátým rokem zve návštěvníky na podzimní přechod Krkonoš. Ten je součástí produktu Opravdové Krkonoše, který propojuje horské trasy s ubytováním na tradičních boudách a umožňuje zůstat na hřebenech i několik dní, protože žádné jiné české hory nemají tak hustou síť bud na hřebenech. A právě díky nim nemusí několikadenní putování Krkonošemi končit s každým západem slunce v údolí. Z více než 60 kilometrů tras si každý může poskládat vlastní putování podle svých sil a časových možností. Přechod je pro lepší orientaci rozdělen do 5 etap, ale to neznamená, že musíte strávit 5 dní v kuse na horách. Každá etapa vede jinou částí Krkonoš, přináší jinou krajinu, jiné zajímavosti a mohou tak sloužit jako základ pro vlastní plánování. Někdo si vybere jednu, jiný je spojí do několika dnů. Etapy přechodu zanesené do map, přehled horských bud i všechny praktické informace k přechodu Krkonoš najdou návštěvníci na oficiálním turistickém portále Krkonoš, krkonoše.eu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a máme pro vás další tip na výlet. Pokud byste chtěli prozkoumat krajinu pod Orlickými horami a mít krásné výhledy, můžete zkusit Pádolský kopec. Láká pěší, ale i cykloturisty. Výhledy na jedny z nejkrásnějších hor v našem kraji budete mít jako na dlani. Možná objevíte i patrona pastevců. Kolega Karel Sladký se tam stavil s průvodcem Richardem Poláčkem.
1: Nacházíme se přesně na Pádolském kopci, na některých mapách chybně uváděném Podolí. Je to ale opravdu Pádolí, odkud je nejkrásnější výhled jak do kraje, tak ale i na Orlické hory. A skutečně proti nám se vypíná nebo se zvíhá Velká Dešná i s majestátní rozhlednou.
2: My, jak jsme se měli autem, tak mě zaujala obrovská frekvence sakrálních staveb, sakrálních památek.
1: Ano, je to pravda. Nacházíme se v podstatě v Sudetech. Uřin, dneska Uřinov pod Dešnou, ale to je novodobý název, někdy ze 60. let. Vždycky to byl Velký Uřinov nebo Malý Uřinov. Tak se nachází v Sudetech bývalých. Bylo tady možná 90% obyvatel německých a asi ty místní obyvatelé byli poměrně dost zbožný, protože skutečně ta frekvence těch křížků a podobných sakrálních staveb tady je poměrně velká, i když hodně velké množství se nedochovalo nebo jsou v různým stavu, neúplně dobrým, a nachází se v těch zalesněných místech, kde dříve byly pole, tak ale místní sdružení pro obnovu kostela a někteří dobrovolníci se snaží ty sakrální památky nějakým způsobem zvelebovat, upravovat a některé dokonce i opravit nebo přemístit na lepší, důstojnější místa.
2: A já tady vidím také jednoho patrona, to je patron pastevců.
1: Ano, to jsme vybudovali nebo opravili Boží ukaz. Byl tady jenom taková zítka s tou Nikou a do té Niky jsme nechali naše rodina udělat patrona pastevců svatého Izidora, protože okolí se nacházejí pastviny.
2: Víte, co je zajímavé, že ač jsme na území bývalých Sudet, tak všude jsou lípy.
1: Všiml jsem si toho taky a skoro u všech těch památek a i u bývalých stavení, které se tady všude po lesích ty základy nacházejí, tak skutečně asi nejvíc frekventovaný strom je lípa.
2: Možná se dá předpokládat, že tady byly i nějaké poutě, možná i proto takové množství těch křížků podél cest.
1: Je to možný, nebo to mělo ochraňovat nějaké formany, které tady tudy jezdili směrem na Orlické hory, protože nacházíme se v takovém tom nejbližším podhůří pod vlastníma Orlickýma horama. Možná to mělo chránit a mnoho těch památek samozřejmě je, že to stavěly ty rodiny nebo nechali postavit rodiny, které v poblíž bydleli nebo na základě nějaké asi památné události nebo nějakého neštěstí, protože těch křížků nebo u většiny je nějaký uveden autor nebo ten investor a jsou to většinou německá jména.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: O čem se mluví?
2: Nový kampus Univerzity Karlovy za zhruba 7 miliard korun u fakultní nemocnice otevírá novou kapitolu vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Lékařská a farmaceutická fakulta získávají moderní zázemí pro výuku, vědu i praxi. Nevzniknou ale společným zázemím dvou fakult třecí plochy. Co bude se starými budovami? A bude mít tato změna širší dopad i na veřejnost a pacienty? Hostem bude profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
1: Český rozhlas Hradec Králové, O čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.

0: I dnes vás zveme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Pojďte s námi do pohádky. Po včerejším zahájení 36. ročníku festivalu Jičín město pohádky se dnes kolegyně Vlaďka Vildová stavila v háji na Valdštejnově náměstí, kde se potkala s dětmi z mateřské školy z Jinolic, ale taky s mravenčí královnou nebo s revírníkem z lesů České republiky. K pohádkovému mraveništi ji zavedly zvuky, jak jinak.
1: Tady se blížím k mravenčímu království. Co se tu děje?
2: Děti přijdou dovnitř, můžou tam třídit kuličky a dostanou nějaké úkoly od mravenčí královny.
1: Vejdu se sem do toho mravenčího království. Pojďte. Co to děláte?
3: Vajíčka.
1: Ty korálky jsou vajíčka. A čí to jsou vajíčka?
3: Mravenec.
1: To není jen tak mravenec dělník. No.
3: Královna.
1: A čí královna?
3: Mravenců.
1: Tak to byl Adam.
4: Mravenci třídí korálky podle barev.
1: To nejsou
5: má vajíčka,
1: říká mravenčí královna.
5: Děti se na chvíli staly mými dělnicemi, které třídí má vajíčka. Můj největší poklad, o který je třeba se starat s veškerou péčí.
1: A jak se mravencům v dnešní době daří?
5: Mravencům se daří velmi dobře. Můžete se podívat na počet obyvatel. Tento počet stále stoupá.
1: A vy tady máte také nějaký hudební nástroj, uslyšíme ho.

0: Až přeberou všechna má vajíčka, půjdou dál pohádkovou cestou.
1: Kam ještě půjdete, paní učitelko?
2: Andrea, půjdeme se ještě podívat do parku? Budeme se těšit, co nás čeká.
3: Vyberte si tady z krabičky různá tiskáka stop.
1: Tadyhle bude nejlepší, když to budete tiskat tady na tom dřevě.
4: Velkým pohádkovým partnerem letošního 36. ročníku Jičína města pohádky jsou Lesy České republiky. Aby také ne, vždyť hlavní téma je les, šiška, také hajaja, ale háj a já. Jsem tady správně v háji.
3: Jste tady velice správně, kde jinde než právě u Lesů České republiky byste tady byli. Vítáme u nás v háji. Máme tady spoustu připravených aktivit, jak pro děti, jsou tady dětská tiskátka, jste tady viděli různé pucle, skládanky, máme tady poznávačku se zvířátky, lesní dřeviny vám tady můžeme také ukázat, předvést. I ty odbornější veřejnosti můžeme tady představit celou řadu modernějších pomůcek, které používáme v lesnictví, ať už na výsadbu těch stromů, nebo na jejich potom měření. Takže určitě vás tady rádi uvítáme, vlastně jsme tady až do soboty.
4: To děkujeme za pozvání. Já musím říct, že jsem na náměstí šla tentokrát po čichu, protože tu cítím dřevo. Tamhle je celá hromada štěpky. Uvnitř je mravenčí královna. Já myslím, že vám to musí dělat dobře, když vidíte, že ten festival skutečně se obrací hodně k přírodě.
3: Máme z toho určitě obrovskou radost, protože spousta těch dětí jsou nadšený, rozumějí té přírodě, zajímají se hlavně o tu přírodu a to vlastně je to nejkrásnější, co nás může potkat, aby měli i nadále zájem a líbilo se jim stejně tak jako nám v tom. To by byl ten největší odkaz od nás, to bychom mohli předat i další generaci.
4: Martin Dymák z Lesů České republiky.
3: Lesní správa Hořice.

0: Ani tak vytáčejte uvedené telefonní číslo, nabízejte, schánějte, co potřebujete a můžete se v Radiobazaru třeba i seznámit, taky to funguje. Dobré odpoledne, tady je Radiobazar.
1: Dobrý den, zdraví vás, Dobruška, měl bych tady na prodej sporák kombinovaný, 4 hořáky plynový a elektrická trouba, je to nějaký německý LS. Je to na propan butan na bombu, za symbolickou cenu 1000 korun.
0: Dobře, a číslo na vás?
1: 777-166-208.
0: Tak, hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naschle.
0: Tak, první inzerát je sporák na propanbutanovou bombu, plynový a k tomu elektrická trouba. 377-166-208 za symbolickou cenu v Dobrušce. A budeme pokračovat. Další nabídka nebo poptávka. Dobrý den, Radiobazar.
2: Já bych prosila, jestli by někdo neměl doma bubnovou sekačku a délu, je to taková ta ruční motorová sekačka v lepším stavu nějakým, a potom ještě maringotku nebo takovou tu korbu z těch menších nákladních aut, jak se tom třeba říct třeba maso nebo pečivo, jestli by někdo nenabít. Mm-hmm. A je to na telefonním čísle 733.
0: Ano.
2: 118, mm-hmm. 160.
0: Ano.
2: A je to okolí Vysokého Mýta.
0: Vysoké Mýto. Hezký den, mějte se.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naschranou.
0: Paní volá z Vysokého Mýta, schání bubnovou sekačku Adélu motorovou a maringotku a nebo takovou tu korbu na stavbu z nákladního malého auta. Asi potřebuje nějakou takovou boudičku na zahradu. 733 118 160 a pokračujeme další nabídkou nebo poptávkou. Vítejte v Radiobazaru.
3: Dobrý den. Já hledám dívku k seznámení k 30-letému mladenci, který má svoje bydlení, jen dívku nemá, chybí mu. A je to na číslo 605 418 900.
0: Mhm. Hodně štěstí mu přejeme. Naschledanou.
3: Děkuju a naschledanou.
0: Tak, je tady mladý muž, 30-letý, s vlastním bydlením. Schází mu láska, tak jestli by se nějaká dívka chtěla seznámit, 605 418 900 je telefonní číslo pro kontakt. Dobré odpoledne, tady je Radiobazar.
4: Dobrý den. Já bych nabídla k prodeji za zlevněnou cenu od firmy Věda léčebný přístroj Ventun.
0: Ventun.
4: Ano. Asi stlumím rádio.
0: Ano, to bude nejlepší. Takže takhle to je, když k nám promlouváte z jezera. Tak, tak a teď ano. Kontakt na vás bude.
4: Telefonní číslo je 605 938.
0: Ano.
4: 336 a přístroj bych přivezla.
0: A jste odkud?
4: A je to okres Náchod, no, ale můžu kamkoliv.
0: Ano, dobře.
4: Autem přivezu.
0: Takže podrobnosti na tomto čísle, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
0: Číslo je 605 938 336. Paní z Náchodska nabízí léčebný přístroj. Komentář k tomu vám asi dá v případě vašeho zájmu. I ho doveze a dobré odpoledne. Jaký je váš inzerát?
5: Dobrý den. Já bych nabídla moštovat a je k tomu i drtič ovoce.
0: Ano. A jaké máte?
5: A je to na číslo 34,
0: ano.
5: 830, 886.
0: Ano, děkujeme za nabídku. Hezký den. Naslyšenou. Moštováč a k tomu i drtič ovoce nabízí paní na telefonním čísle 604 830 886. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, krásné odpoledne. Já bych prosím nabídla oválný svatý obrázek, třeba do ložnice, dejme tomu. Výška je 50 cm a délka je 120 cm. A máme to z pozůstalosti. A bylo by to Holicko 731 589 248.
0: Je to jenom rám nebo i s nějakým obrázkem?
6: Je to rám, ano, rám s obrázkem samozřejmě.
0: S obrázkem, dobře, hezký
6: prostě
0: den.
6: Prostě obraz.
0: Ano, naschledanou. Ano.
6: Naschledanou, děkuji moc krát.
0: Tak tady je z Holicka nabídka z pozůstalosti oválný

0: obraz ve zlatém rámu, asi starší, tak jak se dávalo třeba v ložnici nad postel, myslím si 731 589 248. Podrobnosti paní popíše na tomto telefonním čísle. Radio Bazar, vítejte.
1: Dobrý den, tady Luděk z Trutnovska. Scháním slušnou pračku. Mm-hmm. Tak do 1500.
0: Ano.
1: Trutnov, Broumy, Náchod. Na dojezd tak do 30 kilometrů.
0: Ano. Jaké je číslo na vás?
1: Poprosím 737. Mm-hmm. 190.
0: Jasně.
1: 621.
0: Ano, tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Přeji hezký den, díky, naschle.
0: Tak, pány z Trutnovská schání slušnou pračku, takže funkční do asi 15 stovek. Je z Trutnovská zhruba do okolí 30 kilometrů si přijede. Nabídněte na číslo 737 190 621. Další nabídky i poptávky až zítra, zase odpoledne po půl čtvrté v Radiobazaru.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Farna, Český rozhlas Hradec Králové a blíží se hodina 16. a s ní dnešní humoriáda. Jejím hostem bude Martina Hudečková. Příjemně se bavte po 16. hodině.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové zvažuje stavbu družstevního parkovacího domu pro 300 aut. Dnes je světový den prevence sebevražd. Fotbalisti Slávie začnou Ligu mistrů večerním zápasem s francouzským Lens. A noc bude zamračená a chladná. Teploty klesnou až k 6 stupňům. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Hradec Králové chce řešit chybějící parkovací místa na sídlištích stavbou družstevních parkovacích domů. První z nich s až 300 parkovacích míst by mohl vyrůst v ulici Na Potoce na Moravském předměstí. Výstavbu by zaplatili sami družstevníci. Jestli je model právně a ekonomicky průchozí a jak by budova mohla vypadat, má ukázat studie proveditelnosti za 600 tisíc korun, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Se stavbou parkovacího domu Na Potoce počítá územní plán. Pozemek je navíc ve vlastnictví města. Pro družstevní formu výstavby bude nutná účast banky, která by družstvu poskytla úvěr. Spolupráci na úvěrování už městu předběžně přislíbila minimálně jedna banka. Pokud se model osvědčí, mohl by pomoci i na dalších místech ve městě.
2: Hradecká radnice dá v městské části Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Měření se uskuteční na 7 místech a bude nepřetržitě trvat celý týden. Odehrát by se mělo do konce října. Výsledky měření hodlá magistrát využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Potvrdil to náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek z TOP 09. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většinou to byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
5: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka mu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc. Sport.
2: Fotbalová Slávie rozehraje Ligu mistrů večerním zápasem s Racingem Lens. Duel začne v 21 hodin v Edenu. Pražané čekají na vítězství v elitní evropské soutěži skoro 19 let.
3: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, ráno od jihu postupně zataženo. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, na horách na 7 až 4 stupně. Zafouká slabý severovýchodní až východní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové pozor v Kladské ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se stala na křižovatce s ulicí Librantickou a s opatrností místem projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
3: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
2: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
3: No právě, nechci lidi trestat.
2: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
3: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
2: No ale chodili pořád, ne?
3: No, nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
2: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
3: Lepší, mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěnej nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková. Tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Nebo těch celý tu... Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkal, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jejich tam na tom... Takže 272 vajíce, jo. Když si jdu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No, uvidíme, no. Jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme, když si tam dali Raltex, béžovej... Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo zesrané. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil. I on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přebyl si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Davidka, mám Bčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala ping Beverly Hills 920, může se takoho tam dělovala?
5: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já to si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostla jste na tom, jo? Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
9: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. Ne. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo? No teď jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obrak, mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát a tak, ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se Jeníčku. On mi říkal Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno.
9: Lenras.
10: Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá z kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším, stop, jo, já se zvedám. A ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě je všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cespapulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v shakespearovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující.
5: No,
3: takhle.
5: To bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme byli...
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, mm-hmm. ticho. No tak pak, když přijdou do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku
2: ano,
1: léto?
2: Ano, hodně. Jo, hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání.
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem,
1: tempíčko,
2: když jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušelo v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: To jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat

0: Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu David, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskýmu.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka Zločí a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty, možná bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do tří let, a já ho složil za jeden rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdový představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam jezdí.
3: Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupech.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovat.

0: zvaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
0: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
0: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
0: Bylo to úsměvný. To úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
0: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Vericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba. Ano. Vás, Patriku, a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš. No. Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo, ano. Mluví nám Lukáš Hlavice, nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a... jaký?
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon. Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Janžurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s jeho Janžurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dálniční známky od příštího roku nejspíš nezdraží. Někteří obyvatelé Úpice protestují proti případné výstavbě větrných elektráren. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun a zítřek přinese mraky, přeháňky a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, a pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
1: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely i v dalších letech 2570 korun. Odpůrci výstavby větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s víc než tisícovkou podpisů. V ní usilují o konání místního referenda o výstavbě větrných elektráren a souvisejícím nastavení územního plánu. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici 30 dnů. Radní Hradce Králové schválili výběrové řízení na ředitele správy nemovitostí. Z účtu městské příspěvkové organizace v polovině července její zaměstnankyně odeslala podvodníkům asi 640 milionů korun. Ředitelka Jaroslava Bernhardová krátce po odhalení případu rezignovala. Přihlášky do výběrového řízení budou moct zájemci podávat do 23. října, dodává mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Příspěvkovou organizaci, která se stará o městské byty, domy, provozuje plavecký bazén, akvacentrum a koupaliště od 23. července. Dočasně řídí ředitel technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Nový ředitel či ředitelka se má funkce ujmout začátkem příštího roku. Nastavení bezpečnostních mechanismů začalo město po útoku podvodníků řešit i v dalších svých organizacích. Sport.
1: Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slávií v šestém kole první ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. Oznámila to Ligová fotbalová asociace. Sparta dostala vysokou pokutu 600 tisíc už po třetí, ve všech případech po pražském derby.
0: Počasí.
1: Páteční předpověď slibuje většinou zataženo, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně ve východní polovině kraje. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha vyjasní. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 11 až 14. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Je čtvrtek 10. září po 17. hodině. Do Hradce Králové se po bezmála 40 letech vrací výstavba družstevního bydlení. Nová rezidence se 126 byty vzniká ve čtvrti Pouchov v sousedství městského dopravního podniku. Pozemek na výstavbu domu poskytla soukromému developerovi Hradecká radnice a podrobnosti v našem vysílání za chvíli nabídneme. Zeptáme se na počasí meteorologa Jaroslava Tučka. V pořadu O čem se mluví dnes budeme mluvit o novém kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Králové hostem Pavly Kindernajové bude profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. A ve zpravodajské hodině Den v kraji se ještě budeme věnovat ne úplně tradičnímu školnímu výletu žáků ze základní školy v Pecce. Vydali se na dvoudenní túru pod Krkonoším a jak to zvládají, také uslyšíte. Dnem v kraji vás provede a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: S přehledem událostí je ve studiu Alena Brantová.
2: Soukromý investor dnes v Hradci Králové zahájil stavbu bytového domu, který nabídne 126 bytů v družstevním vlastnictví. Podle hradecké radnice, která developerovi pozemek pro dům prodala, se tím do města vrací bytové družstevnictví. Forma družstevnictví vlastnictví lidem umožní získat byt bez použití hypotéky. Více dozvíte už za pár minut. Univerzita Hradec Králové zřejmě získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně 8 milionů. Informovali o tom dnes zástupci kraje. Poskytnutí dotace ještě projednají krajští zastupitelé v pondělí. Kostelec nad Orlicí pořídil nový užitkový elektromobil. Využívat ho budou hlavně technické služby při údržbě veřejné zeleně, úklidu města a přepravě materiálu. Vůz stál necelých 760 tisíc korun. Kostelecká radnice je zaplatila s pomocí dotace z Národního plánu obnovy. Muzeum pod Krkonoší v Trutnově otevírá novou výstavu o historii spolkového života před rokem 1945. Zájemci při ní můžou vidět například vzácné historické spolkové prapory, stuhy, pavřínové věnce nebo třeba řadu dobových fotografií. Vernisáž výstavy začíná v těchto chvílích. V areálu bývalé barokní fary Hoprich v Martinkovicích na Broumovsku začíná Mezinárodní festival současného umění Festival of Memory. Slavnostní zahájení je na programu za hodinu. Do 13. září nabídne hudbu, výstavy, přednášky, workshopy i sousedská setkání.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jak už jsme zmínili, v Hradci Králové začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. Pozemek pro výstavbu nové rezidence prodala společnost Coop Development za zhruba 46 milionů hradecká radnice s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení. To lidem umožňuje pořídit si nemovitost bez nutnosti sjednávat si hypotéku.
1: Nový dům za zhruba 700 milionů korun vyroste ve čtvrti Pouchov v sousedství areálu městského dopravního podniku. Podmínky pro zájemce popisuje předsedkyně družstva Coop Development Anna Ješková.
2: Družstevník platí 20%, aby mohl vstoupit do družstva a splácí po dobu 30 až 35 let vlastně nájem. Pokud si ten byt chce následně převést do osobního vlastnictví, tak doplácí tu cenu toho družstevního podílu.
1: V polovině prázdnin developer uvolnil na trh první 25 bytů. Obsazené byly během 3 týdnů. Mezi zájemci je i 28letá Anna Bartošová.
3: Nemám na to dosáhnout na hypotéku a rodiče mi pomůžou s tou prvotní jako splátkou a potom budu klasicky platit jako nájem. Vybrala jsem si teda konkrétní byt, 2 KK, abych měla furt nějak stejně přiměřený tu splátku toho, co platím teďka třeba nájem.
1: Rezidence nabídne byty od menších jednopokojových až po prostornější 4-pokojové. Projekt oslovil i další věkové skupiny, například Ivanu Pánkovou.
4: Družstevní bydlení mě přijde zajímavý, hlavně proto, že nemusí se žádat prostě o hypotéku. V tom mě přijde velká výhoda. Potom pocházím původem ze Slezského předměstí, takže k tomuhle místu mám jako vztah a moc se mi tohle místo líbí.
1: V soutěži na prodej městského pozemku byl developer jediným zájemcem. Kupní cena překročila stanovené minimum zhruba o 3 miliony korun. Způsob zapojení samosprávy popisuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
5: Úlohou města není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat. A nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout. Tento projekt je v tomto směru velmi konkrétním výsledkem spolupráce města, tedy samosprávy a soukromého sektoru.
1: V Pouchovské ulici už do terénu vyjeli první stroje. Časový harmonogram stavby i navazujících úředních kroků upřesňuje Anna Ješková z Coop Development.
2: V tuhle chvíli vlastně jsme ve fázi demolic a počítáme s tím, že bychom tu stavbu chtěli dokončit do 24 měsíců. Bohužel teď máme zkušenost, že nám kolaudace podle nového stavebního zákona trvá díl, než nám trvala dřív, takže s klienty většinou garantujeme 28 měsíců na realizaci takového projektu.
1: Lidé by se tak do nových bytů mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Vlastní družstevní projekt teď navíc chystá i samotné město. Ve čtvrti Kukleny plánuje radnice proměnit bývalou koželožnu na blok z 90 byty. Určené mají být hlavně mladým rodinám. Smlouvy na rezervace chce město začít nabízet v roce 2028 a ceny bytů mají být zhruba o čtvrtinu nižší než u developerů. Z Hradce Králové Adéla Kavříková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček je ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máme takový klidný den, pane Tučku, nic moc se neděje na obloze, ani pod ní.
2: Přesně tak, nic se neděje, nicméně obloha se nám stejně mění, takže na obloze se stále něco děje. Dnešek si myslím, že v celku vyšel v celku příjemně, sice ty teploty nebyly tak vysoké jako v předchozích dvou dnech, nicméně nějakou tu devatenáctku jsme se dostali tady u nás v regionu. No a ta noc, musíme počítat s tím, že bude většinou oblačná, a potom k ránu se od jihu sem nasune další oblačnost, takže bude postupně až zataženo. A ty nejnižší noční teploty od 9 do 6 stupňů Celsia, vítr jenom slabý od severovýchodu až východu do 4 metrů za sekundu.
1: No a zítra bude také klid?
2: Zítra bude také klid, aspoň podle posledních materiálů, co máme. Většinou zataženo celý den, s tím, že až večer bude oblačnost ubývat. No a ty srážky, které původně ještě ráno vypadaly, že by na jihu našeho regionu mohly být, tak zůstanou v Pardubickém kraji podle posledních materiálů, jak jsem říkal. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 11 až 14 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: No tak to je na zářijový víkend, který se chystá docela dobrý start. A už bude pátek zítra, takže takový malý výhled už nám můžete udělat na sobotu, neděli.
2: Určitě. Sobota vypadá velmi pěkně, tam bude docela i dost sluníčka, polojasno až oblačno, s tím, že jenom na horách se může výjimečně objevit nějaká přeháňka. Večer pak začne přibývat oblačnost a stále bez srážek. Druhý den, což je neděle, tam očekáváme oblačnou oblohu s tím, že potom odpoledne nebo později odpoledne na většině území s deštěm, takže v neděli odpoledne k večeru bychom se toho deště mohli dočkat. V sobotu maximální teploty do 23 stupňů, v neděli do 24 a vítr stále jenom slabý o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Tak takhle nám to nalajnoval meteorolog Jaroslav Tuček. Děkujeme. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V pořadu O čem se mluví dnes budeme mluvit o novém kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Projekt za 7 miliard korun začal před 17 lety a teď je to tady. Lékařská a farmaceutická fakulta se stěhují pod jednu střechu do těsné blízkosti fakultní nemocnice Hradec Králové. Kromě nové éry vzdělávání to ale přináší i řadu praktických otázek. Třeba jak se budou dvě fakulty dělit o společný prostor, nebo co nový kampus změní pro studenty a co bude dál se starými budovami. Hostem Pavly Kindernajové je profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
1: O čem se mluví?
2: Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví Pavla Kindernajová. Mluvit dnes budeme o otevření nového kampusu Univerzity Karlovy u fakultní nemocnice Hradec Králové. Stavbou za 7 miliard korun kraj získává moderní zázemí pro budoucí lékaře, farmaceuty i vědce. Jenomže zatímco se chystá slavnostní představení veřejnosti, uvnitř se stále stěhuje, mění se telefonní linky a ladí se i první provozní problémy nové chytré budovy. Bude tedy kampus otevřen v termínu? Co bude se starými budovami? A může mít moderní prostor stejnou atmosféru jako místa, kde fakulty žily desítky let? Hostem je profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
2: Pane profesore, začněme úplně prakticky. Je kampus připravený na nový akademický rok nebo bude zahájení ještě za toho stěhovacího pochodu?
3: Víte, ono tak, abychom stihli termín, který byl dán evropskou dotací a nařízením vlády a národním programem obnovy, tak stavební firmy musely pracovat 24 hodin denně, doslova 7 dnů v týdnu. Tak rozsáhlé stěhování, takováto akce nemá v dějinách naší fakulty období a byli bychom naivní si myslet, že se vše ze dne na den opraví, upraví a připraví na ten chod. Ne, my začneme akademický rok, přestěhujeme všechna pracoviště, všichni zaměstnanci i studenti budou začínat v novém, nicméně nedělejme si iluze, bude tam ještě řada různých dodělávek, možná i reklamací, dotahování dokonce.
2: Tak co tedy v tuto chvíli funguje naplno a co se dolaďuje konkrétně?
3: Budova jako taková samozřejmě je přístupná, fungující. Farmaceutická fakulta už je nastěhovaná, naše fakulta se právě v tomto období stěhuje do nových prostor a řekl bych, že myslím si, že funguje všechno a s drobnými možná opravami, úpravami, reklamacemi musíme počítat i další dobu.
2: Musíte přestěhovat laboratoře, přístroje, knihovnu, děkanát, IT, tak co je úplně nejsložitější nebo bylo z vašeho pohledu?
3: Myslím, přesvědčit všechny, že se stěhujeme do nového, což nebylo tak složité, protože každý se rád stěhuje do nového, nicméně složitost toho procesu samozřejmě vyžaduje od každého trochu toho svého já a možná se každý potýká s takovou jinou problematikou, každý to vnímá trošku jinak. Nemůžu říct, jestli něco je horší nebo jednodušší, vše si vyžaduje své.
2: Trošku naznačujete, že jste ve stavu lepší vyhořet, než se stěhovat.
3: Možná máte pravdu, to torčení může platit i dnes, nicméně my se stěhujeme do nového, moderního a tady věřím, že nikdo z nás by radši nevyhořel, než se stěhoval.
2: Kdy vlastně celý projekt začal s výstavbou celého kampusu 2009?
3: Přesně tak, ten celý nápad mít nový kampus vznikl v tom roce 2009, kdy vedení univerzity spolu s některými dalšími orgány a institucemi doporučilo projekt výstavby kampusu lékařské, ale i farmaceutické fakulty.
2: Proč jsou tedy fakulty dohromady? Když jsou tam některé komplikace, které vám možná to působení stíží, tak nešlo to rozdělit do dvou budov?
3: Původní projekt zamýšlel mít takovýchto a podobných pavilonů asi 6, kde by se lépe rozdělila aktivita farmaceutické i lékařské fakulty. Nicméně tento projekt nebyl dokončen, zůstala jenom tato budova. My od roku 2018 jsme přeprojektovali a vymýšleli, co s tím dál. A projektanti, kteří vyhráli soutěž, vymysleli tento monoblok, který by byl pro stavbu snazší, lépe by se řídil, lépe by se financoval i poté v průběhu. Nicméně nám to přináší pak tyto další úkoly, nechci říct starosti, ale úkoly, jak v tomto projektu obě fakulty mají fungovat.
2: Tak jste v tuto chvíli asi vděční, že po těch 17 letech, že se podařilo dokončit takovouto stavbu.
3: Samozřejmě jsme šťastní, spokojení a pyšní, že se nám to podařilo takhle dotáhnout.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Hostem je profesor Jiří Mandák, emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tématem je nový společný kampus Lékařské a farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, nová budova sama o sobě ještě neznamená lepší výuku. Co se od nového akademického roku reálně změní pro studenty medicíny, potažmo studenty farmacie?
3: Já si myslím, že zásadní zlepšení přinese právě blízkost fakultní nemocnice, aspoň pro naše studenty, studenty medicíny, protože doposud pracoviště byla oddělená, detašovaná, rozmístěna po Hradci. Teď nám to přinese mnohem bližší spolupráci, spojení našeho kampusu speciálním krčkem do fakultní nemocnice, do budovy chirurgických oborů. A myslím si, že toto sepětí bude pro nás, pro pedagogy, výzkumníky, lékaře, také přínosem, stejně jako pro naše studenty.
2: Takže kdybych byla teď studentkou prvního ročníku, rozdíl bych poznala v tom, že ušetřím kroky po Hradci Králové především?
3: Minimálně, samozřejmě toto, ale věřím, že i prostory, které nabízíme nebo budeme nabízet, vybavení, které je s tím spojeno, je skvělé, takže myslím si, že to není jenom o vzdálenosti a chození nebo ježdění na kole.
2: Často se také mluví o nedostatku lékařů v regionech. Může tedy lepší zázemí pomoci podle vás tomu, aby více absolventů zůstávalo v Hradci Králové, potažmo v celém našem kraji?
3: Tak věřím, že ano, protože naše fakulta bude nabízet jinou kvalitu, myslím tím tedy těmi nemovitostmi, ale navýšení počtu studentů všeobecného lékařství, které bylo dotováno vládním programem, tak v tuto chvíli už jsme na stropě a vyšší počet nepředpokládám.
2: V jednom areálu budou lékaři i farmaceuti, jak zaznělo, budou fakulty opravdu spolupracovat nebo budou jenom sídlit vedle sebe?
3: Věřím, že budou spolupracovat, doposud už jsme spolupracovali, teď se to nabízí, zvláště když budou pracoviště skutečně na jednom patře v jedné budově, protože tady se nejedná o nějaký dvojdomek, ale skutečně
2: jednodomek
3: s jednou střechou a my tam budeme sídlit společně a věřím, že to dále podpoří i tu vzájemnou spolupráci.
2: A neočekáváte žádné třecí plochy, rozvrhy, sdílené prostory, laboratoře?
3: Byl bych hlupá, kdybych řekl, že neočekávám. Očekávám samozřejmě a my dlouho už přes půl roku, rok právě s vedením farmaceutické fakulty řešíme ten program, ten vlastně provoz, který nás čeká společný a velmi pečlivě se snažíme vyřešit každý detail, každý sporný moment, každé možné třecí plochy.
2: No co jsou ty třecí plochy? Vy jste u toho projektu od samého začátku, tak prozraďte, na čem se zatím nemůžete dohodnout, protože přeci jenom desítky let jste každý působili ve svém prostoru.
3: Já jsem ani snad neřekl, že se nemůžeme dohodnout, my se dohadujeme a vymýšlíme ty procesy sdílení. Je to třeba o tom, jakým způsobem budeme dělit financování energií, jakým způsobem budeme financovat úklidy společných prostor a podobně, protože přece jenom ty fakulty jsou o něco rozdílné. Jsme taky rozdíl nejenom co do počtu studentů, ale i co do charakteru práce. Takže to všecko jsou věci, které diskutujeme, promýšlíme a vyřešíme.
2: Kolik dohromady vás bude v té budově?
3: Nevím, kolik nás bude přímo v budově, ale společně máme

0: laboratoř s pokusnými zvířaty.
1: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
2: Mluvíme dnes s profesorem Jiřím Mandňákem, emeritním děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tématem je nový univerzitní kampus. Zaměřme se teď na to, co fakulta opouští. Vy za sebou zanecháváte budovy, ve kterých se učily celé generace lékařů. Kolik objektů se celkem uvolní?
0: Na naší straně, myslím tím Lékařskou fakultu, uvolňujeme dva objekty. Jeden objekt je ta klasická budova fakulty v Šimkově ulici a druhý objekt je budova na Hradě na Starém městě.
2: Ví se už, co bude s těmito budovami?
0: To je velmi složitá otázka. Budovu v Šimkově ulici, tak tu přednosti nabízíme podle smlouvy z roku 1996 městu a teď vedeme složitá jednání o tom, za jakých podmínek by si město převzalo nebo nepřevzalo, jestli s tím bude souhlasit, jestli na to město má kapacity i zájem. To je jedna budova a budova na Hradě, to je zatím velký otazník, protože nejsou zájemci a univerzita vymýšlí, jakým způsobem případně by se dala využít tak, aby si univerzita nechala. Protože to nejsou ani jedna z těch budov, nejsou fakultní budovy, ale budovy Univerzity Karlovy.
2: Mělo by podle vás městu záležet na tom, co v těchto budovách bude dál?
0: To si myslím, že nejenom, že by mělo, ale i záleží, protože jsou to budovy, které jsou jednak na jedné straně budova v Šimkově, to je monument, který má svoji historii a o historii budovy na Hradě snad ani nemluvě, protože stojí na místě skutečného původního hradu a má svoji historii ještě delší než budova.
2: Není v tom loučení ale i troška nostalgie nebo možná i splínu? Přeci jenom nejsou to jenom zdi, ale místa, kde se desítky let učili lékaři, zkoušelo se tam, pracovalo.
0: Víte, asi záleží, budu-li mluvit jenom za sebe, záleží u mne na tom, zda se člověk stěhuje do modernějšího, lepšího, kvalitnějšího, což je u mě jednoznačně. A protože jsem byl, jak jste sama zmínila, od samého počátku projektu tohoto nového kampusu, tak já jsem hrdý, pyšný a spokojený, že se fakulta stěhuje, protože myslím si, že si to fakulta zaslouží. Zaslouží si to i ti, kteří v ní pracují, ti, kteří v ní studují a myslím si, že to je ku prospěchu věci. Ano, budova v Šimkově ulici, oslavili jsme loni 80. výročí od samého počátku toho roku 45 naše fakulta sídlí právě v této budově. Má to svou historickou linku, nicméně, jak jsem zmínil, být do moderního, nového si myslím, že potlačí veškerou nostalgii, aspoň u mne.
2: Musíme říct, že v České republice se jedná opravdu o unikátní projekt. Bude ale kampus sloužit kromě studentů také širší veřejnosti?
0: Určitě budeme nabízet, jak tedy naše fakulta, tak i fakulta farmaceutická bude i nadále nabízet aktivity, jakým jsou přednášky Univerzita třetího věku. Nejen přitom, ale si mohou návštěvníci ten objekt prohlédnout, protože my jsme veřejná instituce a nejsme krom některých částí toho objektu, které jsou pod zámkem nebo které jsou blokovány, tak veřejnost má možnosti kdykoliv část toho objektu projít.
2: Předpokládám, že pod zámkem jsou ty vědecké záležitosti, které jsou na vaší fakultě.
0: Přesně tak.
2: Veřejnost se do kampusu poprvé podívá 25. září. Co by podle vás lidé měli vnímat, až jim budou procházet?
0: Já bych nerad, aby to vyznělo nějak příliš pyšně, ale aby vnímali tu velkolepost toho projektu. Protože je skutečně tím, že jsme postavili takovouto monumentální budovu v těsné blízkosti fakultní nemocnice, v těsné blízkosti vojenské lékařské fakulty, v blízkosti Královéhradecké záchranné služby a přes okruh i Univerzita Hradec Králové, tak to nabízí takové obrovské biomedicínské centrum a myslím, tohle by měli vnímat především návštěvníci, kteří se tam půjdou podívat.
2: Doporučuje profesor Jiří Mandňák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my už jsme zmínili, že žáci 8. a 9. třídy základní školy v Petce se ráno vydali na dvoudenní túru pod Krkonoším a teď už tak mají za sebou desítky kilometrů, stejně jako jedna z učitelek, paní Hana Rejmontová. Právě s ní jsme teď ve spojení. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Paní učitelko, jakou trasu máte za sebou a mají školáci ještě dost sil?
1: Tak my jsme vycházeli z Lásní Bělohrad, směr Byšička, Brtev, Vřesník, Borek a došli jsme až na Zvičinu. Děti si sebou na zádech nesly spacáky i karimatky a aby dětem cesta lépe ubíhala, tak jsme plnili různé strašidelné úkoly, které byly spjaty s místy, přes které jsme vlastně šli a částečně jsme vlastně navštívili i cestu Karla Václava Raise. A sil mají dostatek.
0: Sil mají dostatek, spacáky a karimatky taky, tak kde chcete přenocovat? A co zítra?
1: No, nocovat budeme na chatě Klubu českých turistů, na Rajsově chatě a díky panu Tomáši Stuchlíkovi, který je nájemce této chaty, budeme vlastně na těch karimatkách a spacácích přespávat z určené části chaty. Chata byla velmi ochotná, zajistili nám večeři a ráno snídani a tuto cestu bych tady ráda využila i k tomu, abych poděkovala za jejich vstřícnost a ochotu. No, večer nás vlastně čeká ještě opékání bustu a různé hry ve tmě. A na závěr bychom se rádi pustili do společného čtení, kdy máme připravený horory spod Krkonoší.
0: Že to je strašidelný výlet od začátka až do konce. Ano. A zítra?
1: A zítra nás čeká cesta směr Kál, krkonošská vyhlídka, kdy částečně navážeme na nově vzniklou cestu povodnících na Peckovsku a pak bychom rádi zamířili zpátky do školy.
0: Mm-hmm. Vy jste se zapojili do projektu Aktivní škola, co to obnáší?
1: Jsme vlastně škola v pohybu a už dlouhodobě podporujeme děti v různých sportech a volně navazujeme i na naší mateřskou školu. Zapojujeme různé aktivity, zveme si do školy i různé odborníky v oblasti sportu a zdravé výživy. Zajímavý je třeba pan Daniel Polman, který nás v loňském roce navštívil. A v brzké době nás čeká opět program jógy, který pro velký úspěch budeme opakovat. Máme naplánovanou i sebeobranu pro děti, funkční trénink a další sportovce, aby v podstatě děti motivovali v pohybu.
0: Takže na základní škole v Petce to musí být super. A my děkujeme paní učitelce Haně Rejmontové za tenhle report z dvoudenního výletu a osmáky a deváťáky vaší školy zdravíme a zítra tě nebolí nohy.
1: Děkujeme.
0: Mějte se krásně.
1: Děkujeme moc. Mějte se krásně. Naschledanou.

0: čtvrteční den v kraji máme za sebou a ještě si povíme, co uslyšíte ve zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové zítra, tedy v pátek 11. září. Turisté si občerstvení u dolní stanice Lanové dráhy v Peci pod Sněžkou už nekoupí, s jeho obnovou město nepočítá a s náčelníkem Lanovky Jiřím Špetlou o tom natáčela Kateřina Kohoutová. V povodí Orlice a Horního Labe jsou mimořádně podnormální hladiny podzemní vody. Na některých místech platí zákaz odběru vody, které vydali vodoprávní úřady. Reportáž na zítra připravil Jiří Hofman. V Hořicích začala stavba nové cyklostezky, náklady na její výstavbu se podle plánů mají pohybovat kolem 9 milionů korun. A ve Vamberku zítra začnou oslavy 100 let Bednářovy chaty na Vyhlídce. Program připomene historii chaty i jejího zakladatele Antonína Bednáře a objekt bude během celého víkendu mimořádně otevřený veřejnosti, tak i tam vás pozveme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová. Drum

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hejtmanství podpoří vzdělávání sester na Hradecké univerzitě. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Fotbalový klub Zlínsko byl za korupci přeřazen do nejnižší soutěže. A zítřek přinese mraky, přeháňky a teploty nejvýš 20 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Univerzita Hradec Králové zřejmě získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství celkem 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství v letech 2026 až 2028 každoročně 8 milionů. Informovali o tom dnes zástupci kraje. Poskytnutí dotace ještě projednají krajští zastupitelé v pondělí 14. září. Heldova městská knihovna v Třebechovicích pod Orebem má nové dětské oddělení. Rekonstrukce stála zhruba 1 000 000 korun. Většinu nákladů pokryla dotace místní akční skupiny Nad Orlicí. V dětském oddělení nově přibyly vyvýšené regály podél stěn ve tvaru písmene L, ochoz se schody, relaxační zóna nebo prostor pro společné aktivity, říká knihovnice Monika Malá.
2: Funkce knihovny se mění, už to není jenom půjčování knih, ale je to vlastně takové místo, kde děti tráví volný čas a v budově s námi sídlí i základní umělecká škola a děti, které jdou ze školy a ještě jim kroužek nezačal, nebo ta lekce, ta hodina, tak vlastně čekají tady u nás v knihovně na to, než jim začne kroužek.
1: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr teď vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
1: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022-2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
0: Počasí.
1: Páteční předpověď slibuje většinou zataženo, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně ve východní polovině kraje. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha vyjasní. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách jenom na 11 až 14. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Novém Městě nad Metují počítejte s omezením na silnici číslo 14. Silničáři tam opravují povrch vozovky, proto uzavřeli jeden jízdní pruh. Práce mají skončit v 21 hodin.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4 minuty po 18. hodině a ze studia vám přejeme příjemný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. No a v následující hodině vám nabídneme záznam rozhlasové nahrávky Rádia na cestách, který jsme natočili u příležitosti 30. výročí rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku, přesně před měsícem na letošním ročníku festivalu Jirásku v Hronov. Příjemný poslech vám přeje Romana Joudalová.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
7: Dámy a pánové, vítejte v Rádiu na cestách. Dnes se s našimi hosty vypravíme do historie populární rozhlasové ankety Šarmantní osobnost, která letos slaví kulatou třicítku. Přejeme vám příjemnou zábavu.
8: Hezký den, nebo už vlastně podvečer vám všem tady v Hronově před Jiráskovým divadlem a také vám u rozhlasových přijímačů.
9: Zdraví vás Jiří Kánský.
8: A Lada Klokočníková.
9: Hezký den. Naše rádio na cestách dnes, vás jsme tomu velice rádi, zavítalo sem na Jiráskův v Hronov 96. ročník amatérské přehlídky si to určitě zaslouží a my jsme velice rádi, že právě tady můžeme během následující hodiny odstartovat naše turné u příležitosti 30. výročí posluchačské ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
8: Je to tak, anketě je 30 a proto i hosté, které jsme sem dnes pozvali, jsme pečlivě vybírali.
9: Ano, a říkali jsme si, když Jiráskův v Hronov, tak by to mělo být divadlo, no a když rozhlas a anketa Šarmantní osobnost roku, tak také šarmantní osobnosti. No a tak nám dovolte, abychom vám je teď představili.
8: Vítáme mezi námi šarmantní osobnost roku 2020, herce milujícího divadlo, pana Jana Přeučila.
9: Společně s ním přijala pozvání herečka Eva Hrušková, několikrát nominovaná v anketě Šarmantní osobnost roku, vynikající herečka, dáma milující divadlo, ale milující také Hradec Králové a dokonce i Hronov. Vítej, Evo.
10: Hezký večer. Dobrý večer.
8: A nechybí ani moderátor Aleš Cibulka, původní profesí také herec. A v roce 2001 i moderátor gala večera Šarmantní osobnost roku. Aleši, vítejte.
11: Děkuji za pozvání. Krásný den vám všem u rozhlasových přijímačů i tady v Hronově.
9: A jsme rádi, že pozvání přijala také zpěvačka, herečka, textařka Iva Marešová, která nám zpívala s rozhlasovým Big Bandem v listopadu loňského roku na posledním gala večeru Šarmantní osobnost roku. Ivo, vítej.
8: A dnes bude společně s hudebníkem Radkem Doležalem z kapely Razam zpívat i vám. Ivo, vítejte, je to vaše.
12: Krásný podvečer.

0: Děkuji.
1: To byla Iva Marešová a Radek Doležal. Připomínám, že naše rádio Na cestách je dnes v Hronově, kam společně s námi přijeli Jan Přeučil, Eva Hrušková a Aleš Cibulka. A u něj bychom začali.
2: Koncem listopadu loňského roku jsme si zapamatovali, že když končil jeho tobogán, tak se nechal slyšet, že čeká, jestli náhodou tu samou sobotu, kdy byl gala večer Šarmantní osobnost roku, nepřijde pozvání z Hradce Králové, aby gala večer odmoderoval. No, pozvání nepřišlo a tak jsme si řekli, Alešku, co kdybychom tu šarmantní nahrávku udělali tady a kdybychom ti my s Jiřím předali žezlo a ty jsi tady to hezké setkání s posluchači a s diváky v Hronově odmoderoval.
3: Aha, tak to je překvapení pro mě, protože já jsem si to v tuhle chvíli vychutnával, přinesli mi vodu, dobrou kávu, kterou jsem si nadiktoval a říkal jsem si, dneska tu nebudu pracovně, dneska si vychutnám, jak pracují kolegové, ale to myslíte jako vážně?
2: No, je to samozřejmě trošku alibistické, ale myslíme to vážně.
3: Je to jediná šance, jak aspoň tak jako drobně přicmrdávat u šarmantní osobnosti. Pochopil jsem, že Vaňura se nevzdal a Mirek bude společně s tebou moderovat ten 30. ročník.
2: Ano, jsme domluveni, ale já si myslím, že ten rok 2001, kdy jsme spolu moderovali, a to bylo tenkrát, jestli si dobře pamatuju, v Litomyšli a vyhrál Zdeněk Troška,
3: ano.
2: Takže nám to také štimovalo docela.
3: No podívej se, dobré si okusila a tak. Já to beru tedy jako velkou čest. Pane řediteli, vy jste taky pro?
1: Já jsem pro. Já jsem rád. Když mi Lada tenhle nápad před touto nahrávkou řekla, tak jsem byl všem 10 pro.
2: No a vy jste taky pro, že?
3: Jdeme na to? Ne, tak... Tak v tuto chvíli se chopím mikrofonu, ano. Přestávám být hostem. Zdraví vás, čili Rádio Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, to zůstává. A já se během toho dnešního vysílání dozvím i to, proto jsem tady vlastně taky, proč jsem, nejenže se nikdy nestal šarmantní osobností, ne, že bych si myslel, že na to mám, ale nikdy jsem nebyl ani nominován. A já jsem se dozvěděl v zákulisí, proč to tak je. Dozvíte se to i vy. Ale víte, co mě by zajímalo, když je tady takováhle skvostná sestava hostů. A vy dva, teď se ta role krásně otočí. Jsme tady v Hronově, Hronov patří divadlu. Vůbec by mě na začátku zajímalo, jaký je váš vztah k tomuto městu, jestli jste tu vůbec někdy byli, nebo jste tady poprvé, no a za druhé divadlo. Mistře, a mohu se zeptat vás jako prvního, Honzo, co Hronov a vaše vyznání divadlu, kterému jste opravdu zasvětil celý svůj život?
4: Já už jsem tady v Hronově byl, hráli jsme tady divadlo a divadlo mám velice rád, ale velice rád uznávám takzvaně rozhlasové herectví. Považuji ho za velice náročné. Měl jsem to ohromné štěstí, že když jsem vojákoval v Českých Budějovicích v 60. letech, bylo tam ohromné vynikající studio rozhlasové a velice mě zvali na nejrůznější natáčení. A pak, když jsem se vrátil po vojně do Prahy, tak jsem měl to ohromné štěstí, že rozhlasovému herectví, které velice uznávám, jsem velice měl štěstí poznat v Českém rozhlase na Vinohradské třídě. A vzpomínám si, kdy při natáčení ve studiu 2 jsem měl tu možnost vidět Zdenka Štěpánka, Jana Pivce, Felixe Lebré, mistra Vosku a řadu dalších. Rozhlasové herectví mám velice rád a považuji ho za velice náročné, protože do toho hlasu pro divák musí herec vložit všechno.
3: Jak by řekl Jan Přeučil, bravo, bravo,
5: bravo.
3: Honzíku, děkujeme za tohle vyznání speciálně rozhlasovému herectví. To moc rádi na vlnách Českého rozhlasu slyšíme. Co Evička Hrušková?
0: Já bych řekla, že Hronov je pro mě velice symbolický, protože na tomto jevišti, v tomto divadle, jsem stála poprvé v životě. A bylo to, teď si nevzpomenu, určitě to bylo po válce, druhé světové, ne první. Ty.
3: Ano.
0: A hráli jsme Lucernu a já jsem tam byla jedno z těch dítek, které zpívá paní kněžně. Nevím, mohlo by být asi 8 nebo tak. No, ale já jsem pravidelně vracím. Někdy s Honzíkem dříve a teď s naším, se Zdeňkem Rohlíčkem z divadlem, takže já jsem tady pravidelně.
3: A když jsi říkala, že ti bylo 8, já jsem to letmo spočítal, to ještě žil Jirásek, takže no, tě musel vidět, jako jak ohodnotil tvůj výkon, pro něj muselo být fascinující, že v jednom ze svých děl tě viděl.
0: Já tě nevím, co tomu říct. Já jsem neměla tu příležitost s ním mluvit, ale bože na Němcová, té se to líbilo. Dobře.
3: Ano, to je další téma. Vzpomínka na staré bělidlo. Evičko, taky jsi zasvětila celý život divadlu, ale samozřejmě věnovala jsi se a věnuješ se televizi, filmu, všem těmhle disciplínám. Je to divadlo a zvlášť divadlo pro děti. Co má navíc, že to člověka pořád fascinuje, pořád to podstupuje, byť je to řehole, cestování po světě, je to práce, brzký stávání. Co má to divadlo? Proč to člověk dělá?
0: Já nevím, mě to baví asi ze všeho nejvíc, protože je to opravdu pro diváky a s nimi hlavně. Takže já neříkám, že bych nějakou práci chtěla podvést nebo udělat jenom halabala, ale v tom divadle musíš a v tom divadle pro děti dvojnásob. Takže když třeba právě začínáme představení na takhle velkém jevišti, jako je tady, a máš tam 300 dětí třeba a říkám si tak a šumně a dělají takový docela rámus před představením, tak si vždycky říkám, tak kolik jim dáme, vteřinu, dvě, protože kdyby to bylo 3 vteřiny, 4, tak už je nedáš dohromady. Víš, musíš je hnedka zatáhnout, tu pozornost prostě upřít na sebe.
4: Já bych jenom doplnil, Evičku, důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
3: Snažíme se. No a teď stejná otázka na Ladu, na Jiřího, teď tedy v pozici odpovídajících. Co vy a Hronov a co vy a divadlo? Teď se nebudu ptát na rozhlas, pane řediteli.
1: No, jak říkal Jan Přeučil, dívat se na svět dětskýma očima, tak já jsem se právě tady v Hronově na něj díval. Sice pocházím z Nového Města nad Metují, ale každé prázdniny, celé 2 měsíce jsem trávil tady v Hronově, protože moje babička se narodila tady v takové roubence asi 150 metrů za divadlem. Já jsem k ní jezdil každé léto na prázdniny. A vztah k divadlu, já jsem si dneska uvědomil, že je to 50 let, kdy jsem jako kluk tady dělal Kamelota a prodával jsem festivalový zpravodaj. Takže Jirásku v Hronov já si pamatuju od dětství a lítal jsem tady po náměstí se zpravodajem a prodával ho jako kluk.
3: Krásná vzpomínka, jak ty roky letí. Lado, co ty tady v Hronově?
2: Já tě asi zklamu, protože mě nebylo herectví dáno, ale když Jirásku v Hronov, tak já jsem tady natáčela první reportáže. Je tam ten rozhlas hned po škole a potom jsme tady odvysílali mnoho přímých přenosů, takže když Jirásku v Hronov, tak pro mě je to zase ta rozhlasová práce. Mm. Ale je to krásná práce, když můžeme všechny ty divadelníky, se kterými jsem měla tu čest se tady za ty roky setkat, tak když je můžeme v rozhlase představit.
3: Mm-hmm. Teď bude následovat písnička, která vlastně souvisí s Českým rozhlasem i se šarmantním osobností a to by možná stálo za to uvést, Lado, necháme to na tobě, anebo Iva prozradí, co bude teď zpívat?
2: No, já si myslím, že Iva, my jsme ji poprosili, jestli by zaspívala jednu z těch, o kterých se teď stále mluví, a když tedy se prolíná rozhlas s tou šarmantní, tak nesmírně šarmantní osobností, která chodila do rozhlasu, byla Zuzana Navarová. A řekne-li se Zuzana Navarová od roku 2025, od ledna, tak je to představení a pak Usnu a vstanu, kde Iva Marešová famózně zpívá samozřejmě upravené písničky Zuzany Navarové a je to něco krásného, divadelní představení je stále vyprodané, takže jsem poprosila Ivu, jestli alespoň jednu od té Zuzany Navarové by nám tady dnes nezaspívala.
3: Tak to vidíš, říkáš, divadlo mi nebylo dáno, ale ten tvůj zápal pro to pozvat na dobrou inscenaci. To máš možnost samozřejmě na Vlnách rozhlasu. Dámy a pánové, milí posluchači, v tuto chvíli Radek Doležal připraven a Iva Marešová a taková malá ochutnávka z představení A pak usnu a vstanu. Posloucháte Rádio na cestách dnes z Hronova, kde probíhá Jiráskův Hronov a pomalu se budeme přesouvat vlastně k tomu hlavnímu důvodu a to je 30 let ankety Šarmantní osobnost roku.

0: Děkuji.
1: Posluchači, na vlnách Českého rozhlasu Iva Marešová za doprovodu Radka Doležala a pozvánka na představení A pak usnu a vstanu. Od mikrofonu vás výjimečně v pořadu Rádio na cestách zdraví Aleš Cibulka. A my, abyste si to představili u rozhlasových přijímačů, jsme vlastně na schodišti před Jiráskovým divadlem. Máme ale pocit, že jsme na jevišti, protože zapadá slunce, které nám praží do tváří. A je tady plno nejenom na lavičkách, je tady plno na schodech. Vy stojíte i tamhle vlevo. Slyšíte dobře? No tak to je paráda, krásně ozvučeno. Tohle je krása rozhlasu, že vy jste doma, v autě, na zahrádce, kdekoliv a my jsme teď společně s vámi. A propos rozhlas, to je další výživné téma. Honzo, jakou roli rozhlas jako takový hrál ve vašem životě? O tom začátku v Budějovicích už jste mluvil, ale...
2: Hraje, Aleši, velikou roli. Protože jednak jsem měl ohromnou štěstí, že když jsem studoval na DAMU, tak mým hlavním profesorem byla legenda českého herectví Radovan Lukavský. A i on nás navedl k tomu, jak pracovat a tvořit, já neraz říkám pracovat, tvořit v rozhlase. A měl jsem to veliké štěstí, že řadu let mohu vystupovat v jednom ohromném pořadu, který jistě si připomenete, dámy a pánové, a to je Humoriáda. Protože, jak říkal Jan Werich, humor je svátek obličeje. A to je i rádio.
1: Honzo, neodkládejte mikrofon. Zeptám se ještě na jednu věc. Někdy se ptají moderátoři herců na srovnání rozhlasového herectví, televizního herectví, co je složitější. Z mého pohledu laického je ten rozhlas složitější, protože v televizi pořád máte tvář, kamera se vám může podívat do očí, můžete zahrát gestem.
2: Ano.
1: V rozhlase tohle všechno nemáte.
2: Ale to všechno musíte dostat do toho hlasu.
1: Aha.
2: A v tom je právě ta obtížná záležitost, ale i krása. Protože to slovo i v dnešní době má neuvěřitelnou moc. A to se projevuje i v tom rádiu.
1: Říká profesor rétoriky Honzík, když je v přítomnosti, jak to člověka nutí mluvit krásně, doříkávat všechna ta písmenka, aby nemluvil člověk jako prase, když je tady Honzík, tak velmi si to hlídám. Evičko, tvůj vztah k rozhlasu, jakou roli hraje rádio ve tvém životě?
3: Můj vztah je takový, já bych řekla, platonický, ale o to delší, protože já jsem vyrůstala nedaleko odsud v České Skalici u své prababičky a ta poslouchala se mnou každou nedělní pohádku, takže já si myslím, že rozhlas má v našich životech velice důležitou práci s námi tedy.
1: Když to posuneme ještě dál, vyhrajete společně se Zdeňkem a vlastně i s Honzíkem divadlo, ale v rozhlase.
3: To je pravda.
1: Což je fascinující věc, jak jste na tohle to přišli v jednom z nejhezčích studií Českého rozhlasu.
3: Na to přišel pan ředitel, protože on chtěl, aby ta Vinohradská 12 hostila víc druhů umění. No a my tam hrajeme právě pohádky. Takže teď se těšíme na vánoční legendu o hvězdě.
1: A je nám ctí, že hrajete právě u nás. Přeskočím teď rozhlasáky, ty si nechám na závěr a zeptám se i vy, Marešové, co rozhlas, ať aktivně nebo pasivně, čím pro vás je český rozhlas, anebo rozhlas jako takový?
4: Tak já se přiznám, že nejsem moc posluchačem českých rozhlasů. Já vlastně tím, jak hodně aktivně dělám hudbu a divadlo a jsem hodně mezi lidma, tak já když potřebuji relaxovat, tak si dám úplný ticho, odejdu někam do přírody mezi stromy a to je něco, co mě nabíjí. Ale samozřejmě musím říct, že český rozhlas pro mě třeba konkrétně v Hradci Králové znamená nesmírně milé lidi, s kterýma se občas setkávám a vždycky, když jsem pozvaná na nějakou jejich akci, za což velmi děkuju, tak je mi moc dobře a je to pro mě vlastně takový domov, protože já jsem z Hradce Králové a vlastně to beru, že jsem v takovém blízkém domácím prostředí, takže děkuju.
0: navážu na Ivu, zmiňovala Hradec Králové, tak já jsem si všiml, a Lada Klokočníková jistě taky, a dokládá to, že rozhlas je jedna velká rodina. Účinkující, moderátoři, herci, zpěváci, ale Lado, viděla jsi,
2: je to
0: když
2: tak.
0: Se podíváš do hlediště, tak tam jsou naše věrné posluchačky, které já znám tváře, které chodí každý pátek do radiokavárny v Hradci Králové na páteční habaděj, který ty moderuješ, a tak si moc ceníme toho, že sedli na vlak nebo na autobus a přijeli do Hronova, aby byli tady s námi.
5: Ano, zdravíme dámy z našeho klubu a jsme rádi, že jste vážili cestu i z toho Hradce Králové.
1: Ano, mimochodem, když už se tak díváme do publika, kdo z vás je třeba jenom občasným posluchačem Českého rozhlasu, zvedněte ruku, ať víme.
5: A krása.
1: Ano, samí slušní lidé dorazili na Jiráskův v Hronov. Co tomu říkáte, pane řediteli? A rovnou navážu na ten vztah. Tak vy samozřejmě máte ten ředitelský ke svým ratolestem hradeckému, pardubickému, ale když bychom se zeptali jako obyčejného občana, posluchače, jak to máte?
0: No, jedna z mých prvních vzpomínek, když jsem jako malý kluk jezdil si v neděli po obědě, babička nebo maminka měli nádobí a já jsem si jezdil pod stolem za učíčkem a šla pohádka z rádia. To je takový jako jedna z těch prvních vzpomínek, když mě byly 4 roky a v závěru říkali, režie Karel Weinlich.
1: Ano.
0: A já jsem si tehdy, jako, nebo pak, když už mě bylo víc, 15, 20, nebo když jsem začal dělat v soukromém rádiu po 30, tak jsem si říkal, že bych ho někdy rád potkal a mně se to splnilo. Já jsem dělal rozhovor s Karlem Weinlichem a setkal jsem se s ním.
1: Lado, jak jsi to měla ty?
5: U nás šel dráťák od rána do večera, takže jsme ho stále poslouchali a to jsem netušila, že v něm budu pracovat a že v rozhlase budu začínat a asi i končit, protože už přes 40 let je to jenom ten český rozhlas, kterému jsem se upsala, takže to asi mluví za všechno.
1: Tak se rodí legendy. Děkujeme. No a rozhlas má své šarmantní osobnosti. Letos 30. ročník téhle ankety. Za malou chvíli řekneme víc, zavzpomínáme na ty předchozí ročníky, ale také samozřejmě předestřeme, jaký bude ten ročník letošní i to, jak se bude slavit. Ale ještě předtím, Ivo, můžeme poprosit o další písničku. Co to bude tentokrát?
4: Tak vzhledem k tomu, že jsem byla účastná předávání cen Šarmantní osobnost a zpívala jsem tam píseň Memory z muzikálu Cats, tak zavzpomínáme právě i touhletou písní.

0: Děkuji.
1: Milí posluchači, tady před Jiráskovým divadlem v Hronově sedíme v noblesní společnosti Eva Hrušková, Jan Přeučil, Lada Klokočínková, Jiří Kánský a dostáváme se tedy k šarmantní osobnosti a vzhledem k tomu, že letos slavíme ty 30. narozeniny, tak by mě zajímal ten prvopočátek. Takže pokud bych počítal rok 96, ano,
0: počítal,
1: co se tam dělo, která ta hlava byla ta, kde se to zrodilo, jaký byl ten nápad a jaké byly ty začátky před těmi 30 lety?
2: Lada měla v té době a má ostatně dodnes týdeník nebo magazín o životním stylu, který se jmenuje Charm. A tehdy v té polovině 90. let říkala, měli bychom to nějak rozvinout ještě víc, což je každý týden pořád, to je sice pěkný, ale co kdybychom udělali anketu? Ale ona to ví daleko líp než já. Jak co ten první ročník, Lado?
0: Byl člověk Ivan Hofman s Chrudimi, který vykládal pravidla etikety, jak se máme chovat, jaký máme být a on mi vlastně vnuknul tuhle myšlenku, říkal, podívejte se, Lado, co kdybychom se zeptali a udělali takový týdenní dotazník, kdo je šarmantní a jaký by měl být šarmantní člověk. No a tak jsme to vyhlásili a přišla velká sprcha odpovědí, moc se nám to líbilo a tak jsme říkali, tak z toho uděláme měsíční takovou anketku. No a zase toho přišlo hodně, tak jsme protahovali, až se z toho stala regionální anketa, celoroční. No a potom asi po takových 5 letech jsme si tenkrát s panem ředitelem Hašem, který byl před panem ředitelem Jiřím Kánským, řekli, což takhle zeptat se v Praze, ČRO Praha tenkrát, jestli by do toho nešli s námi. No tak jsme vzali batohy, zajeli jsme do Prahy na Vinohrady a tam řekli, no to je báječný nápad, jdem do toho s vámi. No a od té doby už je to tedy 30. ročník. Anketa vydržela a vydržela jen díky vám, našim posluchačům. Díky vašemu zájmu, díky tomu, že se vám líbí a že máte taky chuť hledat v téhleté době to hezké kolem nás, šarmantní osobnosti, milé lidi.

0: Jitka Molavcová. A když se podíváte na ta jména, je tam také pan Radovan Lukavský, Viktor Price, Jan Přeučil. Ta jména jsou krásná, ale je tam také pan profesor Pavko, pan profesor Pirk a řada dalších. A víte, co my si velmi ceníme s panem ředitelem? Že za těch 29 let všichni vítězové si pro tu cenu do Hradce přijeli. A toho si ceníme nesmírně a i v tom kontaktu s nimi jsme stále, pokud tedy ti šarmantní tady jsou, protože z 9 už jsme se bohužel museli rozloučit.
1: Mm-hmm. Ale to je vlastně i doklad toho, že ta anketa už opravdu funguje hodně dlouho. Honzíku, zeptám se na to vás a podívám se na ta jména. Opravdu Radovan Lukavský, Zdeněk Svěrák, Marek Eben, pan Pirk, Simona Stašová, Viktor Price, Jiří Suchý, Jan Přeučil. Co vás spojí a jaké to je být v takové společnosti? Vy máte prostě papír na to, že jste šarmantní. Mě to fascinuje.
2: Naplňuje nás jedna krásná myšlenka. A je to myšlenka, s kterou se už leta řídí svojí milovanou Evičku. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Jak jednoduché, nebo jak jednoduše to zní. Zeptám se teda za nás, za všechny. Já jsem se na to Lady ptal. Několik kolegů rozhlasových se nás dalo dohromady. Ne, že bychom pomýšleli na to vítězství, jako jo, ale že by nekápla ani ta nominace. To někdo krade ty moje hlasy, nebo Lado, já nechci nějak sebestředně tady vyskakovat, a nebo jestli prostě nás z konkurenční stanice nemáte, ani ta nominace.
0: Já tě uklidním. Dokud budeš pracovat v Českém rozhlase, tak rozhlasáci nominování býti nemohou, protože bychom mohli být podezříváni, že vám nadržujeme, takže...
1: Čili holky, vy mi to posíláte úplně zbytečně. Já vám nakoupil korespondňáky a to všechno tam hází do koše. To je fascinující, ale já jsem teprve teď pochopil, protože když se dívám na letošní nominované, je tam Lucie Výborná. Čili teď důvod odchodu z Českého rozhlasu, ona tak jako mlžila, že to ne. Ona se chce stát šarmantní osobností, tak odešla. Čili letos už to nestihnu, ale kdybych odešel z rádia, věnoval tomu ten rok, zvítězil jsem, tak pak se můžu zase vrátit a nesebereme ty.
0: No samozřejmě.
1: No, tak to jsem chtěl, to jsem chtěl slyšet.
3: Teď Aleši napadlo, aby zítra nevyšlo v Blesku titulek, že víme, proč odešla Lucie Výborná z rozhlasu.
1: No jistě, ale ať mají o čem psát, samozřejmě. To bude relevantní důvod. Ale byly nějaké krušné roky, na které vzpomenete, a nebo něco. Víš, že tenkrát, když se to dělo, bylo vám pořádně horko a po letech je z toho veselá historka z natáčení.
3: Bylo, ano.
0: Bylo. Když jsme s Mirkem Vaňurou jeden ročník moderovali, tak si představte, že na dálnici byla velká dopravní nehoda a všichni nominovaní nám postupně volali, že zůstali v zácpě, že nedojedou na čas, a to už byly přímé přenosy. A nejprve Hana Maciuchová, Pavel Šporcel a tak dále. No a to byl oříšek, co s tím, protože my jsme měli vlastně prázdno, bylo několik sekund do zahájení.
3: Takže my jsme pak natahovali.
0: A je pravda, že... Takže to byl asi takový ten nejtěžší okamžik, kdy skutečně nikdo nedorazil nebo neměl dorazit, pak to stihli.
3: A pak postupně najížděli. Takže zezadu Lada dostávala lístečky, kde měla napsáno, už přijel Šporcel. Takže věděli, že ho můžou uvést a takhle postupně přijíždě.
0: Takže tohle asi bylo nejtěžší. No a pak jsou takové drobnosti, jako že ztratíš náušnici těsně předtím, když už jde znělka, tak jsme ji tam hledali po zemi. A potom jsou takové, že někdy s Mirkem hledáme společnou řeč, jo, protože přece jenom přímý přenos je přímý přenos a my jsme jeden tam, jeden tady. No a někdy tedy přicházejí ty lístečky, už tečeme. No a Mirek mluví a já na něho koukám a ukazuju, točeme.
3: Ano, co ta těla neříká, už také vidím,
0: ano,
3: že kolegové
0: tady
3: ukazují.
0: To máš ukazuje.
1: Ale tak to je jednoduchá věc, tak to nemáš moderovat s Maďarou. Podívej se, dneska jedeme na čas, máš si na to vzít profesionála, ale dobře, no
0: kolegové,
1: tak fajn.
0: Že tečeme.
1: Jo. Dáme si další písničku a po ní tedy prozradíme, co udělat pro to, když jsme vás teď možná nalákali, třeba někteří z vás teprve objevili, že taková anketa je, chcete hlasovat v tom letošním ročníku. Za malou chvíli se dozvíte, jak na to a jak ještě můžete ovlivnit, kdo se stane tou 30. šarmantní osobností téhle sympatické ankety. Ivo, co to bude tentokrát?
4: Tak, teďka to bude naše autorská píseň, kterou hráváme se skupinou Razam. Jmenuje se Razamovo Genesis.
1: Děkujeme.

0: Iva Marešová na vlnách Českého rozhlasu, odtud z Jiráskova Hronova. 30 let ankety Šarmantní osobnost roku. 30. ročník právě probíhá a vy, kdo nás právě teď slyšíte anebo vidíte tady v Hronově, máte šanci zasáhnout. Co ještě můžeme udělat, kolik času na to máme a co za to?
1: Co za to? Už tradičně hlavní cenou je televizor, ale máme tam i digitální rádia, máme tam i telefony, dárkové košíčky, takže 10 cen pro...
2: 10 vylosovaných z těch všech, kdo budou hlasovat, získává tyto ceny.
1: Každý týden Šarmu taky věnujeme knížku, CDčko, jakoukoliv drobnost, protože každý týden věnujeme za jeden hlas cenu jednomu posluchači. Těch 10 cen vyhlásíme na gala večeru 23. října Královéhrad kongresové centrum Aldis, kam pozveme těch 10 nominovaných, na které se tady teď Aleš Cibulka dívá.
0: Dívám a měl bych tedy osobní dilema, pro koho byste hlasovali, takže pokud to ještě nevíte, už to můžu otajnit, to už
1: určitě
0: je znám. Ano, do té nejužší desítky se dostali herečka Taťana Medvecká, herec Miroslav Hanuš, moderátorka Lucie Výborná, houslista Jaroslav Svěcený, herečka Naďa Konvalinková, moderátor Daniel Stach, hlasatelka Saskia Burešová, herec Martin Mišička, učitel Jakub Kvášovský a potomek šlechtického rodu František Kinský. Je to na vás, to vám teda nezávidím. Je to složité, ale budu se moc těšit. No a potom, co vy vyhlásíte v pátek 23. října, Šarmantní osobnost, tak se malinko přiživí i tobogán, protože my přijedeme do Hradce a uděláme v sobotu ráno takovou afterparty, abychom viděli, jak potom slavnostním mejdanu vypadáte a která z těch šarmantních osobností je na tom nejlépe.
1: Tak my se na to velmi těšíme, že se tobogán propojuje s naším gala večerem. 23. října začínáme v 19 hodin, budeme se snažit v Aldisu zůstat tedy až do rána,
0: no jistě,
1: abychom potom mohli jenom přejít na tu 11. hodinu do tobogánu.
2: A pane řediteli,
1: bude to náročné.
2: Jsem rád, že to takhle vyšlo, že Aleš to naše pozvání do Hradce Králové v této formě přijal, protože ten pátek 23. října bude přímý přenos Aldisu vysílat i dvojka, takže
0: ano,
2: vlastně posluchači dvojky, Aleši, večer se dozví, kdo vyhrál a dopoledne si naladí vás v tobogánu a vy už tam budete mít toho vítěze.
0: Já to mám totiž vymyšlený, že v sobotu v tom tobogánu já dám tu výpověď a už začínám připravovat ten 31.
2: Hlasy na příští rok.
0: Já to mám promyšlený.
1: Ale no, tak to máš jako my také už v tu sobotu začínáme pracovat na novém ročníku. To je pravda, protože žijeme od šarmantní do šarmantní, takže bych ráda připomněla, že do konce září můžete vyplnit tady ten kupónek, který tady je. Třeba to bude i na vás, že byste potom přijeli si převzít cenu k nám do rozhlasu, no a budeme také hrát o vstupenky
2: tak
1: na gala večer.
2: A nebo můžou přijet ten následující den k Alešovi do toho.
0: No jistě, dánu, samozřejmě. Moji milí, dostal jsem jako dárek, tedy jako cenu útěchy, tuto hodinku. Blíží se ke svému cíli, takže pro vás mám dvě zprávy. Lado, za prvé, že vracím mikrofon a za druhé, máte asi 20 vteřin, pač tečete. A to už není můj problém, Nad tím já si meju ruce, podívejte se, jak jste to natáhli. Děkuju moc si
1: my
0: toho vážím.
1: Děkujeme Aleši Cibulkovi za báječné moderování. Opět nás přesvědčil, že je to šarmantní osobnost a budeme se těšit, že se s ním budeme scházet. Děkujeme i našim milým hostům, Janu Přeučilovi, Evě Hruškové, Ivě Marešové a Radku Doležalovi. Byli jste báječní, jsme rádi, že jste tady s námi byli, protože jste naši. No a budeme se tedy těšit teď toho 23. na gala večeru, kam zveme i Aleše Cibulku a třeba se tě tam zeptáme na to, co ty a rozhlas a co ty a šarmantní a co ty a Hronov, protože na to dnes nedošlo.
0: Já už tam začnu se svojí předvolební kampaní. Loučím se, pan ředitel přináší krásné růže pro dámy. No a pro nás všechny i pro vás u rozhlasových přijímačů na závěr píseň a ještě před ní přípitek Jana Přeučila Šarmantní osobnosti.
3: Dámy a pánové, na závěr přípitek dobrého vína z veršů ze staré čínské poezie. Sedím u vína, zve dobré druhy dobrá hodina a já jsem sám. V tom náhle nadstrání kulatý měsíc se mi uklání. Já jemu se mnou v modrý nebesklín můj kývá stín. Společnost poklona mi nešetří, tak byl jsem sám a teď jsme tři. Chce měsíc být, stín zdvíhá pohár. Co pak nevidíš, že dneska za vás oba pít musí moje hříšná nádoba? Co je to, chlapci rozmilí? Já piju? Vy jste z toho opilí. Měsíce motá žvatlá ke stínu, ten si zas se snídkou tančí jasmínu. Jen já tu klidně sedím při víně, jim připijím a dobré hodině. Tož loutu sem a píseň se mnou nočte. Pak na kutě mě chlapci doprovoďte. Vždyť do jedné se vejdou postele, kumpáni světlé noci veselé. A zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí, v krásném Hronově, opět na viděnou.
1: Děkujeme. A poslední od Ivy Marešové a Radka Doležala.

0: Queen.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradecká radnice dá opět změřit hluk z dálnice D11 na západním okraji města. Lanovka na Sněžku se letos už svezlo skoro 200 000 lidí. Fotbalisti Slávie začnou ligu mistrů večerním zápasem s francouzským Lens a zítřek bude oblačný s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Hradecká radnice dá v městské části Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Měření se uskuteční na 7 místech a potrvá celý týden. Odehrát by se mělo do konce října. Výsledky měření hodlá magistrát využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí, většinou šlo o tuzemské turisty. Přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Nejvíc jich přijelo první a druhý týden v srpnu, říká náčelník Lanové dráhy Jiří Špetla.
3: To nejsou takový ty návštěvy, kdy třeba odbavíme se 2000 cestujících. Letos bylo nejvíc, tuším, že 1980, jinak se to pohybovalo těch 1500, 1600, takže ty fronty nebyly až tak šílené jak v minulých letech.
1: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv v republice. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o ní můžete policii sdělit na lince 158. Sport. Fotbalová Slávia bude hrát úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie chválil za umístění v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže a srpnové vítězství v tamním superpoháru nad Paris Saint-Germain záložník Slávie Michal Sadílek.
4: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
1: Dnešní duel má výkop v 21 hodin. Počasí. Páteční předpověď slibuje většinou zataženo, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně ve východní polovině kraje. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha vyjasní. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách jenom na 11 až 14. Zafouká slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Novém Městě nad Metují počítejte s omezením na silnici číslo 14. Silničáři tam opravují povrch vozovky, proto uzavřeli jeden jízdní pruh. Práce mají skončit v 21 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do vašeho cíle.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno KEDS, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká, místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou keci kidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačerathe Šukaršuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prague. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy, jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos a druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit. Opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No my jsme přijeli doma za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímaně a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou. Už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcela, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudia, profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazne zmienila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co prišlo po ní. Dôležité pro Rika bylo ukázať divákům také svoj život a osobnosť pred nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od mlečka, že vlastne som už počas toho života ako 20-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkach irofestival.e.

0: a dospívá Rico Sharkézy. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajem různý hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den. Zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme i 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka, na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzerávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to je, co to vlastně je, no, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý a ještě ono to jako... Jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo to, jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: No, když... rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak
0: takhle.
1: Vám dohlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: na lámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Že? A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45 a 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říkal, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: tak. My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i samo sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuju i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako Kladná, a je to pozitivní Kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to Kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řeknu, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky, vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: a tak. Ku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná, čí poklona, a tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvkyň. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukala do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak i napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

aby ona mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky,

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry Dvoják a pak máme 31. další Dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš

0: že celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
0: Nestalo se mi to. Nestalo. A je to, je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, je, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jakože by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
0: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
0: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl, nějaký portály spadne nám, nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
0: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví, a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, ta, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju. No.
0: Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš? Co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem se na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let.
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějakej Urquell.
4: A bylo to já nevím, polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. My kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku už se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli, a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naši předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého už jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar vrací tady do těch kotlů.
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu, aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz a ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá potom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý tý varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni tenkrát i naši předkové neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: No já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí šajerské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás. Nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů, a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněny.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila Říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my toho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: No, jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole cti žádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
6: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
6: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
6: Proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
6: No to se rozumí, že ne.
5: No, tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
6: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
6: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
6: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
6: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
6: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
6: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesteďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role, neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No,
1: že?
2: Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ cítě není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabili jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale, Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně,
1: že?
0: Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sedneme si ke stolu, najíme se.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoli svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinců

stojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete, no já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši, pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykradl kostel. Navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší?

To se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvěte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jášku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, hřinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě, a není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel, ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře. Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, zaprvé chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Liduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místě zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. A to je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, nebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou, no takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajch, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, by to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že jak se k ní hodně strávníků vracelo, ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a Díky Bohu, že jsem se od něj mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně ve Karolince, takže jsme spolu byli sedáři pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, ne, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky, nebo halušky s brinzou, ze sírem, to se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Taky děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybíraví v jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zazněla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no, bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom...
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak
1: no.
0: To by se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A lidi už ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná, no a vše se jim já rada vářím, tak se nemají navářit. A potom vářil manžel, jak byl v důchodu, a ten vářil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo, on sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, co to mluvím,
0: Podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
1: no, je
0: určitě mnoho.
1: Víc, no.
0: A řekněte mi, jestli si pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my ne.
0: Já si také myslím, my že jsme, se dříve tak to neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli. A jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí. Co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlínek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a Doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by ta moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou noc.
1: A vy taky a jste močíkou, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak, a večeře. Jo, tak takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestrý a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestrý. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. Jo, my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i z nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedličky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko. jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná si z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc,
1: Aničko. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslavy. A jinak já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nesejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo to třech, je to zabalený, tuňákový, tu nějak volejí a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to i takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omnia. A namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, stát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak k tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x. jako já. Takže tak nějak já to dělám. Co bych vám ještě řekl?
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmíň, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku.

0: potom, myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak bude mu chutnat i burčák.
1: No teda, vynobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, tak to už víte. Tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to se běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl,

0: tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli. Moje stařenka, stařenky a ty dětičky všichni kolem dělali bezere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spěžírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka, směli jsme tam, šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vezmu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten guážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí, je to rychlé. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržu se vůbec nějakým přemýšlením, co budu a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je, třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě, nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se mu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně, nejen já teda samozřejmě, jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku. Prostě takový, to je prostě můj takový styl.
1: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
0: Nejsem, protože to,
1: vařil
0: co já...
1: Vařil jste pro velkou, širokou rodinu?
0: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten segedinský uláš z těch sojových kostek, nebo co, tak nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe, tak asi bych to řekl.
1: Ale šikovný kuchař, Oline. Čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám jasný, šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé, jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
0: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijde domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
1: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
0: Ale a otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nejen co, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem, to si pamatujte.
1: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
0: Souhlasím.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
1: No tak, neznáš já vodivě drčkovou polevku.
0: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
1: Že nesnesu držkovou polévku.
0: Nemáte rád držkovou polívku.
1: Aha. A houby.
0: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
1: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
0: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
1: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
0: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
1: No, momentálně ne, bo Robka je umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
0: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
1: Že jsi jich zpracoval za 30 knedlíků.
0: Aha, jo, tak
1: bramborové těsta.
0: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
1: No tak.
0: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak...
1: Nejlepší je pohánka spařena.
0: Pohánka.
1: A pospana cukrem.
0: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vláďo, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
1: Lina, to asi znám. On byla v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
0: Dobře. Tak...
1: A má od spolužáka sestru.
0: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebylo tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí švestkovými povidly, na to z kořici nebo z roh, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďka už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptů, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila a poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstě nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho, co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Haló, haló. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou z presátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík, tak to jsme většinou uvařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tomu říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom tak v 7. 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na dva dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vaří většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak, že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takovej, vždycky říkala, že to byla takovej kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila, já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě, já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česenek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upliču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano,
0: takže
1: já už taky chci
0: díky,
1: dát prostor
0: že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc.

0: úplně nerozuměla, zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Haló, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Haló?
1: No, tady Josef, městská paní.
0: Josefa, už jste Véteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
1: No, tak. Já jsem dělal u aerolinek a tak jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a tu se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipitek a z hrudníků. No a druhý potom jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
1: Ano, krokodýla.
0: No a
1: Kubě.
0: Jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
1: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového.
0: Vepřový králík.
1: Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale teda na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
1: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
1: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco, prostě tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. No, říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo a podařilo se mě dietou držet jako takovou hladovku, tak se mě podařilo sundat na 80, no a tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říká, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo, ale když tak víno, tak víno

0: suché, no tak jsem používal ještě potom do večery 2 deci bílého suchého.
1: No tak když vám to doporučil klína. Lékař, tak samozřejmě. No, děkujeme, tak, děkujeme co, moc za krásnou návštěvu, bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
0: Co mě vzali zlučník, tak jsem přestal jako jít na alkohol, takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50, nepiják a nemravac.
1: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
0: Tak, jo.
1: Rádi vás pozdravíme.
0: Já jsem se vám dovolal, tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 30, po 130, ale to je i z těch dřívejších dnů večeru, tak pěkný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji, ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde, kdo?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. V Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jako by těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jak si to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk,
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer Štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alphonse Daudeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů. Jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemýval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže z roku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a

Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocen sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kůkání kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět bez tmy a mříží.